Je jasné. Jako bezedná obloha nad námi, jenomže nevím, co mám dělat. Stud mne ochromuje. Chlapecky šeptám zastřeným hláskem, prosím o polibek. Slyšel jsem to v nějakém popěvku o tamborovi. Děvčátko přistupuje, nastavuje tvářičku a zavírá oči. Všechno se se mnou houpe. Ona a já jsme střed světa. Věčnost. Věčnost trvá, než přitisknu své neznalé rty na její pusinku a hned vím, že už nikdy nebudu prahnout po ničem jiném. První políbení. Řeka se zastavuje. Mé mlátící srdce, jak by smet. Čas šel a šel. Říkají mi, že umím mnoho věcí. Kábosit, to ano, na to mě užije. Snad už i líbat, kdo ví. Jít po tom břehu dovedu mnohem dál než tenkrát. Fotografovat, kreslit, psát, všechno, jakž takž. Jen zapomenout pořád ještě nedovedu. Na ten den ve slunci, kdy poprvé směl jsem políbit dívku. Přijala můj pocel s očima pevně zamknutýma. Nejednou jsem pak rázoval po té travičce, kde tenkrát stála a hledal, ale už jsem to místo nenašel. A mám je v paměti, na pořád. A tady je. Břehy řeky. Dubnové řečiště, líně plynoucí špína, míla tenkrát ty dvě děti loudající se po fádním břehu, občas nějaká ta napuchlá mrtvola sebevraha, cudně z větší části ponořená do té břečky. Nejasně si vzpomínám, že to byla vždy ženská. Spití vltavani bydli přitáhli ten úlovek a soukali jej na suchou zem, na kamenitý, drolící se břeh, na uschlou trávu. Nějaká ta plachta se vždycky našla. Děti kolem stály jako odporné sošky neomalené zvědavosti a žmoulali nějakou housku. Cupitám po tom říčním břehu s dívkou. 13 je nám let. Jdu tak poprvé. Vůbec netuším, co mám dělat, ale ve filmové ukázce jsem hltal poutavý výjev, kde se dva muži byli pěstmi. Jeden zřejmě vítěz pak líbal černobílou Ritu Hayward. Sákryš. To by bylo něco, kus daru té plavovlásce, co capká vedle, takhle jí vtisknout polibek. Rychle zapomínám na ten výlov před chvílí, na spuchřelou plachtu a přistupuji k děvčátku a již přijímá můj pocel s očima pevně uzamknutýma. Ach, Jeníčku, ty vole. Pusinka chutná slaně. Už dlouho jsme se pachtili po rozpáleném břehu. Tohle ve filmu nebylo. Pramálo jsem tušil, že ona už je dospělá, schopna rozmnožování, bezpečně vedena neomylnými ženskými instinkty a ustrašený hošík, blekotající nesmysly, ano, ten, co líbat neumí, ji zaujal. Ten břeh je tam pořád. Dívenka zmizela. Kalný proud odnesl zauzlované prezervativy Ola i bezcenné trosky králíkáren a lidí. Ale kde je ta holka? Třeba jsem se už zatím naučil líbat. Ha, ten opuštěný břeh mého prvního polibku teď z obou stran svírají neúprosně dva mosty. Potom horním přechází na druhý břeh denně pár odvážlivců, po druhém drze překonávajícím řeku, jak si ze šikma nechodí nikdo. Jen za hodinu se tam přežene 1000 rozzuřených aut. Řeka na to kašle. Protéká pod nimi, pak pod dalšími přemostěními.
Ještě dál se chlípně smísí s jiným tokem a už soutěskami spěje porodit k moři. Má neobratnost v milování, její lhostejná. Kde jsi, Naďo?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, 21. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: No, vládní pětikoalice ODS, Lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN ve sněmovně schválila zvýhodněný energetický tarif, který by v časech pokračující energetické krize měl pomoci českým občanům. Pomlčka, je to 30 miliard. To tak jako s tím souhlasíte, že by se 30 miliard mohlo použít na tohleto?
2: Tak já nevím hlavně, proč se tomu, no ne, že stát si ze svých peněz, který vybere, může rozhodovat o tom stát jako zastoupení daňových poplatníků s parlamentem, může se rozhodnout, že ty peníze, které vybírá, může dát tím či oním způsobem. To je naprosto jasné. Ale já jenom nerozumím, proč se tomu říká zlevněný tarif. Prostě tarif je...
1: Myslím, že zvýhodněný.
2: Já vím, tak zvýhodněný, to je jedno. Ale tarif, to je přece dotace, vyplacená dotace k tarifu, který není zlevněn. Rozumíme si?
1: A já s tomu
2: kdyby rozumím, byl zlevněný, no tak je to zlevněný a nebude třeba vyplácet tu dotaci, ale že oni s tarifem nic neudělali, ale zlevněnému dotaci říkají zlevněný tarif. To je podivné.
1: Dobře. Pane prezidente, pojďme teď na některé věci, které se vás týkají, pravda, okrajově, ale přesto mě zajímá váš názor. V médiích proběhla taková zprávička, že ve Francii údajně se ruší koncesionářské poplatky za média veřejné služby. Říkám to teď ve velkých úvozovkách, protože to byla jenom krátká informace, mohla by to být taky dezinformace, dokud nám to nepotvrdí někdo, kdo to tam má ve složenkách. Ale má to pokračovat tak, že bude vláda dotovat vysílání médií veřejné služby. Co myslíte, tento model by v naší zemi fungoval? Byl byste pro?
2: Ale teď... Ona nula od nuly pojde, takže nevím co. Já zaprvé nerozumím příliš na to, moje IQ je nízké, pojmu média veřejné služby, veřejnoprávní média, to je protimluv. Já znám, že jsou média stejně jako podniky nebo cokoliv soukromé nebo státní a veřejnoprávní je obezlička taková, abych použil starý bolševický výrok, prostě tím nějak, aby to vypadalo, že to je státní, tak tomu říkám veřejnoprávní nebo jak ve Francii veřejné služby. Já tomu nerozumím. Já myslím, že jsou to pro mě Česká televize státní médium a mě nějak nezveřejňuje. Mě už tam nepozvala aspoň rok, protože mě nemají rádi s mými názory. Tak nevím, já veřejné služby nerozumím. Jestli je něco státní, no tak podle mého názoru by si to stát mohl dotovat jakýmkoliv způsobem. Buď když má nekonečně peněz, tak když má státní rozpočet ve Francii nekonečně peněz, tak je zbytečně vybírat nějaké koncesionářské poplatky.
1: Což ale
2: tak
1: nemá.
2: To už je druhá úvaha. Tak ať si to dotuje, přeci to je jejich decision. To je jejich rozhodnutí, to bych jim přál a nechal.
1: Možná jste zaregistroval v médiích zprávu o tom, že Rada České televize, kde já jsem součástí, pane prezidente, jo, vyjádřila svým usnesením názor, že pořad Newsroom, to je v České televizi pořad o médiích na ČT24, porušil kodex. Jo. A to tím, že některé naše spoluobčany označili za dezinformátory, aniž by dali prostor druhé straně a tak. Já si živě vzpomínám před pár týdny, kdy vás Česká televize redaktoři naháněli, tuším, před frekvencí 1, tak podle záběru jsem to odhadnul u auta, kdy vás natahovali na skřipec za to, že jste údajně měl nějakým ruským médiím poskytnout nějaké vyjádření. Nespomínáte si na to? a tam z vás dělali nebo prohlašovali, že jste ruským nějakým dezinformátorem. Jinými slovy, máte svoji zkušenost s tou institucí. Na základě toho, že teď třeba bylo určeno radou, že byl porušen kodex, máte pocit, že se hnuly ledy, nebo je to úplně stejné, jak to bylo?
2: Tak rozumím, Xavere, že to je váš osobní biznis.
1: Biznis vůbec ne, pane prezidente.
2: Já vím, ale zájem, váš osobní zájem a jste rád, že možná jste přehlasovali uvnitř té rady někoho, kdo byl proti tomu napálit vedení České televize. Tímhletím to je možné, ale já myslím, že ne, to vycházíte z hypotézy, že mě zajímá Česká televize.
1: Ano, to z té hypotézy vychází.
2: No, protože na to jsem už dávno rezignoval, takže prostě otázka, jestli jako newsroom označíte za jednu konkrétní věc, která nějak se dá chytit jednoduchými způsoby za slovo, já bych považoval za totální desinformační kanál, či program, či co celý newsroom České televize, takže já myslím, že ten by měl být hnán k zodpovědnosti jako celek.
1: No a váš pohled, protože o tom jsme se tady nikdy nebavili, na ten okamžik, kdy vás redaktoři naháněli kvůli těm ruským médiím, a tak vás se to vůbec nedotklo? Je vám to jedno?
2: Žiju v tomhle světě už 3 desetiletí s Českou televizí a zejména s některými výlupky této České televize. Takže dotklo, ale jako nezbývá než zavrtět hlavou a jít dál, protože žádnými usneseními Rady České televize se to nezmění. To se může změnit jedině tím, že si vytvoříme, že tady převládne úplně jiné myšlení v naší zemi a že budou jiní lidé obsazovat a dominovat České televizi, že tam budou jiní redaktoři, že budou jinak uvažovat. Teď někomu strhnete z platu, nevím, jak to děláte v té radě vaší 5% a tak dále, o čem se nic nezmění. Totální změna paradigmatu, totální změna myšlení by byla jediným krokem k tomu, aby v té České televizi se něco mohlo změnit.
1: Tak upřímně, na to zatím nevypadá.
2: No tak dívejte, vy jste srabácká rada České televize, vy se nic neodvažujete.
1: Jo, dneska pojedeme tohleto, jo.
2: Nic neodvažujete
1: udělat. O to mi
2: povídejte. A jen tak prostě.
1: Ale co chcete
2: to
1: udělat?
2: Tak šolicháte, no tak jste takový poloministři nebo poloposlanci v té radě, no tak se vám tam dobře žije a sem tam pohrozíte prstíčkem panu šéfovi České televize. On mezi jedním a druhým předkrmem to tak veme na vědomí, ale tím to končí.
1: No, vy jste mě dneska přišel sem takhle zneuctit, ale já to...
2: Ne, já nevím, já...
1: Máte kus pravdy, já nemohu říct nic jiného.
2: Tak já mám zkušenosti s zacházením loňským v radě, ne v radě, v Českém rozhlasu. A to je zase jiná rada, že jo? Nebo
1: to je rozhlasová rada, ano.
2: To je rozhlasová rada. No a my jsme tam protestovali proti tomu zacházení. No, to je tak legrační, co vám odpoví ta rada a co vám odpoví ředitel Českého rozhlasu, že... Nic, jenom můžete se pousmát a jít zas dál.
1: Vidíte, já jsem teď čekal, že budete mít pointu a řeknete, ale naštěstí je tady XTV.
2: No, to říkám tolikrát, že už se nechci opakovat, aby to nebylo blbý takový.
1: Máte, pane prezidenta, teď aktuálně 4. nebo okolo 4. srpna obavu z toho, co přijde s tou nadcházející vlnou covidu? Že budou opatření, že budou lockdowny, že budou roušky. Teď já vím, že vy jste velkým nepříznivcem očkování. Museli by mě v řetězech, jste říkal v tomto pořadu, přivést.
2: Tak podívejte, já čtu nové a nové studie, které jednoznačně říkají, teď jsem dělal s nějakou německou, kde jednoznačně říkají, že roušky nehrály vůbec žádnou roli v šíření covidu. jednoznačně to říkají a tak dále. Já myslím, že o vakcínách si myslíme svoje. Vy jste tady měli, myslím, opravte mě, před několika týdny nebo kolik, doktora Svobodu, jednoho z našich největších imunologů a podobně. Mimochodem, to je bratr pana potenciálního budoucího primátora Prahy. Neměli, ale někde na něčem takovém vystupoval. Nevím, kde to bylo. No a to je člověk, který u nás vymyslel vůbec se zabývat oborem imunologie v 70. letech už jako a tak dále. Já jsem o něho dostal včera. Takový dlouhý, složitý text. No tak co všechno on tam píše o vedlejších účincích tohoto typu vakcín, tak to není to děsivé, protože já to vymačtu to xkrát, ale znamená to, že je to natolik sporné všechno to vakcinování, že nevím, co si o tom myslet.
1: Takže obavu.
2: Že na nás budou šlapat určitě ano, všichni ty chlípkové a Smekalové a tak jsou natěšený, přece si brousí nožíky a
1: aby na nás...
2: Pan Kubek určitě, to je prototyp toho.
1: Tak teď už máme pár týdnů do voleb komunálních a senátních. Pane prezidente, my se do té doby ještě uvidíme, ale jak vy to vidíte teď v mezičase? Už se něco kolem voleb mele, nebo zatím je ticho?
2: Mluvíte o komunálních volbách.
1: O komunálních, no.
2: Myslím, že už vidím různé billboardy. Dneska mě fascinoval billboard ODS, nebo co to je, prostě kdy tam vidím pana poslance Svobodu, to je bratr toho ano. Imunologa, a Sandru Eugeniu, která má typicky pražské české jméno. Ale vidím tam paní Marvanovou, která se po 10 letech vrátila dolů na matičky strany ODS. To mě úplně fascinuje. No tak ano, něco se děje.

Ale velicí tvrdí, že je oběžnicí, a ten, kdo má oči, uzná, že se točí. Jo, v zimě je samý led, z jara přivládá květ, v letě je celá zelená. A některá plemena pěstují semena datlovníku, fíkovníku, kakaovníku, kokosu. Bývala záhada, proč slunce zapadá, pak na to přišli běloši. Že je to od toho, že je země kulatá, kdyby nebylo bělocha, nebylo by mulatá. Od polu na rovník jde samý poledník, to je

No, vše, co na globusu nevisí u nosu, je dílem pracných pokusů. A ten, kdo má v úmyslu pracovat v průmyslu, musí minimálně mít něco málo důmyslu. Hleďme, jak vyniká moderní technika, viatika, fyzika. Na světě už nikdo není, kdo se nemyje, do té míry rozšířila mýlo chemie. Zkrátka je nesmysl.

0: nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidí, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce, všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plní...
1: Prohrála.
0: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
1: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy, jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
0: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze? Kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam...
1: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude... obsazovat další.
0: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě, tak to je. Kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. Ale tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
1: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
0: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
1: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiřkne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
0: Že přijede
1: to
0: těma
1: není, pane tankama. Doktore, vůbec k smíchu?
0: Pro mě to k smíchu je.
1: Fakt,
0: fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princesna zářila štěstím, hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, nakrkl pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousek úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola plecou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v otřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrát než se zohybá protučné splopitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou jste do kapsy a jedno do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

zelený obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už neplatí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrové osudky. Obložen prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

Fremont Street Show. Jde o jedno z míst, kam jsme tahali všechny naše spolucestující, kteří s námi byli v Las Vegas poprvé. Jednak už víme, co je Fremont Street, kde se v Las Vegas vzala a co pro město znamená. Víme, co všechno je okolo k vidění, ale ta hlavní atrakce překoná všechny představy. Ještě než začnu popisovat onu neskutečnou záležitost, neubráním se povyprávět milou historku, která se při naší procházce po Fremont Street přihodila. Nějak se věci seběhly, zrovna jsme korzovali jen ve dvou, tedy já a Petr Novotný. Prvotní zásadní chyba. Zrovna jsme neměli vedle sebe někoho z naší party, kdo mluví dobře anglicky. A to jich máme většinou po ruce dost a vedeme běžně konverzaci s každým a u toho si ještě dělám poznámky. Ale teď jsme tu neměli ani Miloše Pínu, ani Michala Komana, ani Petra Vinaře, ani Lukáše Trse, Tomáše Řehořka nebo jeho paní, ani Tina Kratochvíla, natož Kačenku Váchovou. Pro další okamžiky katastrofa. Narazili jsme na dva pouliční umělce. Jeden byl malíř a nabízel krásné obrazy, druhý básník a na místě vám na vaše přání složil báseň o vás. Básník mě zaujal už jménem. Měl na cedulce napsáno Konstantin Shakespeare. Bezradně jsme se u jejich stánku zastavili a začali to zkoumat. A teď ta začátečnická chyba. Říkám kolegovi, Petře, jeden je malíř a druhý básník. Na to téma znám výborný vtip, zkusíme jim ho povyprávět? Třeba se s nima zkamarádíme. Jak jsem mohl být tak hloupý, pane bože? Petr mi to rozmlouval důsledně. Nevíš, odkud jsou, jakou mají kulturu. To budou křehké umělecké duše. Tady je šance, že to skončí velkým trapasem. Navíc znám tvoje vtipy, neblbni. Ale říkal to tak, že jsem cítil šanci a zabojoval jsem. Nastoupil jsem na Petra s nejtvrdším kalibrem. Petře, tak seš jednou pětinásobný bavič roku a nevykoktáš tady v angličtině krátkou anekdotu? Navíc, když bychom mohli navázat družbu s místními umělci? Petr rezignoval. Přistoupil ke kumštýřům a začal je svojí velmi základní angličtinou připravovat na to, že tady pan kolega si nedá říct, že je také entertainer a chce je pobavit a říct jim veselou příhodu. Stáli jak přikovaní. Buď si mysleli, že jsme dobře maskovaná kontrola z místního finančáku, nebo že si je připravujeme na okamžik, abychom je mohli zastřelit. Už se nedalo nic dělat, museli jsme začít anekdotu vyprávět. Zní asi takto. Potkají se po čase dva kamarádi, chvíli si povídají o životě a z ničeho nic se ten jeden ptá toho druhého. Prosím tě, tak se pořád nemohu rozhodnout, jestli mám malovat obrazy nebo psát verše. Co myslíš? Druhý kamarád se hluboce zamyslí a říká, určitě bys měl psát básničky. První se podiví, opravdu, ty už si nějaké četl? Druhý odpoví v zápětí, nečetl, ale viděl jsem několik tvých obrazů. Mně to přijde vtipné, ale chlapci se moc nesmáli. Asi pochopili, že se vyprávěním vtipů snažíme vydělat nějaké drobné. S pochopením se nám oběma omluvili, že nám nemohou dát peníze, ale každý jsme dostali na papírku pár řádků poezie. No, pan pětinásobný zachoval dekorum, ale následujících několik minut chodil pár metrů přede mnou. Mohl jsem za to já. Uznávaného českého baviče jsem postavil do role žebráka ještě k tomu na samotné Fremont Street. Nikdy jsem to neřekl nahlas, ale tady do knížky to napíšu. Chyba byla v překladu. A teď k tomu důležitému. Představte si nějakou pražskou rušnou ulici plnou obchodů, barů, restaurací a života. Třeba na Příkopě. A ta ulice je od náměstí Republiky až na Václavské náměstí, ve Vegas je to 460 metrů, takže ono to tak nějak zhruba bude, zastřešená a zespod se díváte na obří klenutou obrazovku, tedy 460 metrů dlouhou a 25 metrů širokou. Celý večer, respektive posetmění do pozdní noci, pozhasínají všechna kasína i hospody na Fremont Street svoje světelné reklamy. To je mimochodem rarita, protože žádné kasíno svůj obří světelný poutač nezhasíná rádo a každou půlhodinu se nad hlavami návštěvníků promítá dokonalé obří představení. Celé je to podepřeno mohutným propracovaným zvukem. Neslyšíte vlastního slova a každý úder na bicí nebo do struny basové kytary vám parádně rozvibruje nohavice. Totiž, ať se nahoře promítá cokoliv, je to vždycky s muzikou. Máte zakloněnou hlavu, pozorujete strop ulice a nad vámi projede závod motorek. Nebo sledujete fragmenty slavných rockových koncertů s původní muzikou a z ničeho nic projede mezi Glennem Frey a Walshem parta motorkářů a jen tak minou Donna Henley, ale Eagles jakoby nic a hrají dál. Těch typů představení jsou desítky. Mě nejvíc bavili ty s Big Beatem.
Kdykoliv takto večer na Fremont Street stojím a dívám se v němém úžasu nahoru, často přemýšlím, jestli v těch domech, tedy v poschodích nad kasíny a restauracemi, někdo bydlí a jak to snáší. Nějak mi od té doby nevadí, když mi v noci pod okny několikrát projede tramvaj. Důležitá okolnost. Každá show na Fremont Street je zdarma. Máme vyzkoušené, že se lehce stíhají například první dvě show na Fremont Street a pak nějaké další představení na stripu. V takovém případě je vždycky třeba jet taxíkem, sockou to nestíháte. Bonanza suvenýry. Bonanza je jedním z našich oblíbených míst. Dokonce si myslím, že každý, kdo si chce nějak zhmotnit svoje vzpomínky na hlavní město zábavy nebo někoho obdarovat, by se tady měl alespoň zastavit. Leží přímo na stripu, pár kroků od hotelu Stratosfér. Rozlohou a počtem prodávaných položek by možná porazil průměrné Tesco nebo Albert v okresním městě. Tvrdí se, že je to největší prodejna suvenýrů na světě a celkem bych tomu i věřil. Trička, pohlednice, přívěsky, propisky, žetony, hrnky, polštáře, prostěradla, kšiltovky a spousty všeho možného s nápisem nebo logem Las Vegas, Elvisem a dalšími symboly Vegas. Jenom popelníky s emblémem Las Vegas jsme tady na

tím suvenýrem mohou být problémy na letišti. Za sebe raději doporučuji, když už, tak plnit si polštáře dolarovými bankovkami, které zcela drží pohromadě. Chvíli jsem zvažoval, zda upozorňovat na zdánlivě obyčejný obchod se suvenýry v knížce. Těch je v Las Vegas spousta, jenže tento je největší a má ještě jednu vlastivědnou zajímavost. Kdykoliv jsme sem vyrazili na nákup, za pokladnou nás obsluhovala velmi stará dáma. Na 100% jí bylo dost po 90 a legendární bába Tutovka by vypadala jako její mladší sestra. Paní malá, drobná, vetchá, ale svěží a žertovná. Netuším, čím může být významná, ale na vlastní oči jsem viděl několik turistů, jak jí žádají o podpis nebo společnou fotografii. A pak se řekne normální pokladní v obchodě. Když jsme se jí ptali, čím je populární, jen se šibalsky usmívala. Ani bych se nedivil, kdybychom se jednou dozvěděli, že třeba vodila Bugsyho Siegla do školky. Několikrát jsme se jí ptali, jak se jmenuje, ale pokaždé nám řekla něco jiného. Tím zvýšila svoji cenu. Nějak jsme postupem let vzali babku do party a vždycky za ní zaskočíme. Říkáme jí Tutovka. Při naší poslední návštěvě nás velmi potěšil okamžik, kdy jsme vstoupili do prodejny a spoza pokladny se ozvalo lámanou češtinou: Ahoj, Tutoka! To nás bába Tutovka zdravila, protože už nás zná. Jen mě pak mrzelo, že jsme jí z Prahy něco nepřivezli. To ještě napravím. Elvis Presley. Víceméně všechny světové hvězdy prošly nějakým způsobem městem hříchu. Bez nadsázky lze dodat, že ti nejvýznamnější a nejpopulárnější umělci zde většinou získali na nějakou dobu stálé angažmá. Zpravidla je jejich stopa v Las Vegas nějak viditelná dodnes. Každé takové působení světově uznávané celebrity má svůj příběh, své zajímavosti, svoje legendy. Spousta slavných jmen se v různých souvislostech objevuje i v této knize, ale za všechny volím pár řádků o celebritě celebrit. Mluvil jsem v Las Vegas s několika pamětníky, kteří si Elvisovo slavné Las Vegaské období pamatují. Někteří třeba považují za životní štěstí, že Elvise zahlédli někde u hotelu, když nastupoval do auta. Jiní zase legendu obsluhovali v baru nebo mají společnou fotografii. V jednom se ale shodují všichni. Byl to kamarádský a milý člověk, který se vyhýbal styku s normálním běžným životem a obyčejnými lidmi. Elvis Presley vystoupil poprvé v Las Vegas v roce 1956. Tomu bylo pouhých 21 let a bylo to v hotelu New Frontier, kde o pár let později byl v angažmá i Karel Gott. V roce 1969 byl Elvis na vrcholu sil a možná i slávy. Zlomovým okamžikem byla sobota 26. července 1969, 6 dní poté, kdy Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na měsíc a autor této knihy byl 213. den na světě. Toho dne prý bylo v Las Vegas mimořádné horko a možná i dusno, byť v tu chvíli ještě velmi málo lidí tušilo, že nastává zlom. Jeden z těch vyvolených, kteří mohli tušit, ale nemohli vědět, byl Kirk Kerkorian, majitel úplně nového hotelu International, dnes Hilton. Samotný hotel patří k legendám Las Vegas, byť nestojí úplně na stripu, ale kousek bokem, a o Kirku Kerkorianovi ani nemluvě. Od 26. července 1969, kdy proběhla premiéra show Elvise Presleyho v hotelu International, následovalo ještě neuvěřitelných 838 repríz. Počátky nevypadaly úplně slibně, protože některé dobové noviny považovaly Elvise za vyčichlou hvězdu a předpovídali jeho působení ve Vegas spíš neradostnou a krátkou budoucnost. Jak fatálně se mýlili. Existují zvěsti o jednom konkrétním novináři, autorovi článku, který neunesl svůj špatný odhad a spáchal sebevraždu, ale to řadím spíš mezi pohádky. Působení Elvise Presleyho přineslo mimořádný úspěch. Pro hotel to byla jistota plného divadla a hlavně kasína na hodně dlouho. Proč se jedná o zlomovou událost? Do této chvíle jsou všechny hvězdy vystupující na různých scénách v Las Vegas účinným lákadlem, které přitáhne hosty do hotelu a následně do kasína. Slavní mají vysoké honoráře, jenže resortům se to zkrátka vyplatí. Show Elvise Presleyho byla prvním pořadem, který sám o sobě vydělával velké peníze a nebylo třeba ji dotovat z hazardu. Tedy nastává zlom a Las Vegas už není městem, které žije z peněz hráčů a začíná se prodávat showbiznis.
Jak víme, dnes už příjmy ze zábavních center směle konkurují příjmům z hazardu. Od roku 1969 dramaticky stoupá počet

0: počet lidí, kteří do města přijedou za zábavou a mnohé hazard nezajímá vůbec. Lví podíl na tomto obratu má Elvis Presley. Původní smlouva mezi manažery Elvise a hotelem International zněla na 58 koncertů a v průběhu let se mnohokrát prodlužovala. Oficiální prameny uvádějí, že celkové tržby za vstupenky na vystoupení Elvise v Las Vegas činí 44,7 milionů dolarů. A pozor, jsme mezi lety 1969 až 1976. Přepočítáno optikou roku 2007, činily by tržby 166,7 milionů dolarů. Nemám sice představu, jak se takové přepočítávání dělá, ale ekonomové na to prý opravdu mají nějaký vzorec. Ale to jsou peníze za vstupenky, trička, hrníčky, propisky, přívěsky na klíče a všechny možné cetky jako vzpomínka na show Elvise ve Vegas přinesly odhadem údajně ještě jednou tolik. Hotel International se dnes jmenuje Hilton a Elvis Presley je s ním jednou provždy spojen pupeční šňůrou. Dnes je tady něco jako Elvisovo muzeum s řadou předmětů a artefaktů připomínajících hvězdné záření krále rock'n'rollu. Jeho stopy jsou v Las Vegas na hodně místech. Na stripu jsem objevil velmi zajímavý obchod, kde se prodávají všelijaké podivnosti slavných osobností, třeba kopačky jednoho z nejslavnějších hráčů amerického fotbalu, ručník, do kterého si v šatně po vystoupení utíral tvář Michael Jackson, podpisové karty a plakáty s podpisy celebrit nebo autogram papeže. Taky zde nabízeli jídelní lístek z hotelu International s věnováním od Elvise Presleyho v honosném rámu. Bratru za 11 000 dolarů. Král je stále v kurzu. Elvis Presley odehrál svůj poslední koncert v Las Vegas v prosinci 1976 a 16. srpna 1977 zemřel. Mluvili jsme s dámou, která pracovala v hotelu International jako pokojská a Elvise znala. Byl to velmi laskavý člověk, bydlel u nás v hotelu na 30. patře, tam měl svoje apartmá, vzpomínala na něj paní se slzami v očích. Říkal jsem jí, že se ptám na vzpomínku na Elvise, abych jí napsal do knihy. Paní smečovala okamžitě. Napište tam, že byl opravdu král. Černá kniha Las Vegas. Černá kniha je pro fungování hazardní meky veledůležitá věc. Decentně řečeno, jedná se o seznam lidí, kteří nejsou v kasínech vítáni. Přesněji, mají zákaz vstupu. V okamžiku, kdy vznikají tyto řádky, má 33 položek. Bystrý čtenář už chápe, že do černé knihy se dostanou hráči, kteří podvádějí při hrách nebo jsou napojeni na organizovaný zločin. Na první pohled by se mohlo zdát, že 33 jmen není zase tolik. Jenomže samotný zápis do černé knihy podmiňuje několik věcí a takový hříšník už musí být pan někdo ve svém oboru. Tedy ubohý podvodníček okresního formátu se běžně do knihy nedostane. Pokud už tam někdo je, pak se vší parádou. Plné jméno, případně jména, která používá, datum narození, fotka ze všech stran a celkem podrobně výčet jeho hříchů, mnohdy i uvedení jeho specializace. Existuje pouze jeden důvod, kdy je zločinec z knihy vymazán. Smrt. Jedná se tedy většinou o hazardní hráče, kteří počítají karty u blackjacku, nějak označují karty, třeba u pokru, nebo ti, co jakkoliv podvádějí u výherních automatů. Celkem mě zajímalo, jak se dá podvádět u automatů, ale byl jsem v Las Vegas několikrát ujištěn, že těch způsobů je několik a hlavně, že nikdo z povolaných o tom nic neřekne. Na seznam bývají někdy zapsáni i hráči, kteří nebyli u ničeho nachytáni, ale třeba jen vyhrávají příliš často nebo podezřele hodně. S černou knihou přirozeně pracují manažeři kasín, ale také Gaming Control Board, Rada pro kontrolu hazardu. Krom nejčastějšího označení Černá kniha se jí též říká Griffin Book, Griffinova kniha. To podle příjmení zakladatele společnosti Griffin Investigation, která knihu vytvořila a pečuje o ní. Vlastně se jedná o detektivní agenturu založenou už roku 1967. Svůj profesní výhlas si získala specializací na oblast hazardu, spíš na oblast podvodů při hazardních hrách. Jak obelstít kasína, jak získat výhodu při hrách, to se v Las Vegas řeší od nepaměti. Najednou se našel někdo, kdo začal systematicky mapovat všechny druhy podvodů a postupně je odhalovat. Griffinova parta stála zejména u odhalení MIT Blackjack týmu, což byla pozoruhodná skupina profesorů a nadaných studentů z několika amerických vysokých škol, která uvedla do praktického života počítání karet u blackjacku. Celý jejich příběh byl předlohou pro film Oko bere, který se z velké části odehrával v Las Vegas. Filmaři přidali odhadem 60% skutečností, ale základ zůstal. Nejzásadnější rozdíl vůči realitě je poskládání událostí do krátkého období, protože gang ve skutečnosti fungoval přes 20 let a prošly jim desítky hráčů. Podle některých záznamů z vyšetřování skupina pracovala s poměrně velkým kapitálem. V dobách nejúspěšnějších disponovali až 850 tisíci dolary. Své peníze jim svěřovala řada pochybných investorů, tedy mnohé prostředky pravděpodobně pocházely z trestné činnosti. V principu šlo hlavně o rozmnožení peněz a o jejich vyprání a legalizaci. Investoři v průběhu let pobírali za investované dolary zisk. Ten se v čase měnil, ale detektivové po letech uveřejnili, že se profit investorů pohyboval mezi 4% až 300%. Policie, úřady i soudy dlouhá léta zápasily s úkolem, jak definovat podvodné počítání karet. Vysvětlil mi to až Číňan, na kterého jsme často narazili v hotelu Stratosphere. V Las Vegas žije od roku 1972 a posledních 20 let se živí hraním. Trošku machýrek, tvářící se, že taky nepřijel do Vegas na babetě, ale o hraní věděl všechno. Sama o sobě není počítání karet trestné, tedy v okamžiku, kdy u stolu sedí sám hráč a spoléhá se pouze na svoji paměť. Problémem je, když ochranka kasína odhalí organizovanou skupinu, která si nějakým způsobem dává signály. Potom na to slyší i policie a soud, pravil čínsko-americký senior. Tak právě tady se připisují velké zásluhy pánům z Griffin Investigation. Přišlo mi celkem zajímavé, a to vím taky od Číňana, že bývalí členové různých podvodných gangů, které se snažili okrást kasína, většinou skončili jako zaměstnanci kasín a snažili se odhalovat podvodníky. Mluví se také o řadě opačných případů, kdy se zaměstnanci kasín spojili s podvodnými hráčskými skupinami.
1: Radio Xaver.
2: No pane Volče, já mám takový jako vážný téma.
3: Jaký?
2: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
3: Jo.
2: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
3: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
2: Já jsem bezvědec.
3: Že to sledujete tak?
2: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, a jak se volí papež. A on to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
3: Jo.
2: Ty jsi kurie.
3: No.
2: No, parta celá. Nejno. A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
3: No jasně.
2: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
3: Zlatíčko, ne? Co?
2: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
3: Ne? No. Ten...
2: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
3: Jasně.
2: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
3: No to si myslím. No,
2: tak je proč... to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
3: jo?
2: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji. A říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
3: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
2: No jo, ale spíš takovej symbolický.
3: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
2: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
3: A taky a... jsou tu. Všude... Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
2: Bratr Marián, no. Jo? Bratr.
3: No.
2: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
3: Bratr Grolich, bratři ze Želivy, jo. No máte tak... bratr k bratrovi.
2: Bratr, a je jich milion.
3: No.
2: A co bratr Čunek ještě?
3: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
2: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
3: Jaký morbidní tohle, ne?
2: Morbidní?
3: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
2: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne, živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já se, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto
3: já, nemám... já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
2: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na povilzonce.
3: A budete mít mauzoleum, ne?
2: No to budu, to už se buduje.

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
3: All the time.
0: Rádio Xaver.
4: Zeptal se, kolik myslíš, že mi je? A dřív, než jsem stihl něco říct, řekl, chlapče, bude mi 80, ani ne za měsíc. Seděl jsem v baru nad Brnem a druhou whisky pil, když tenhle chlapík podivnej se u mě zastavil.

velký plzeňský hned začal vyřvávat, když se číšník došoural, hned mu v očích začalo hrát. Když se napil, skoro zasvítil a začal povídat. Na světě jsou jen tři věci, pro který stojí za to žít. Starý psi a malí děti a velký plzeňský. Ženský se stará jen o sebe a mužský jdou kolem jen tak a přátelé se vytratí, když zjistí, že ti ujel vlak. Řekni, já to všechno vyzkoušel, dnes vím, že všechny krásy pozemský jsou jen starý psi a malí děti.

starý pes tě miluje, i když děláš hlouposti. Malí děti chrání Bůh před zlem a krutostí. A když je člověk v nesnázích a neví kam a s kým, jsou tu starý psi a malí děti a velký plzeňský. Víc moudrosti než celý svět měl ve svýho boči. Dopil pivo a prostě jen řekl, že si odskočím.

0: potom jsem jenom v hotelu z okna svýho pokoje viděl, jak sbírá drobný, co jsem nechal na stole. A tuhle noc se mými sny nemíhaly ženský, ale starý psi a malí děti a velký plzeňský.
1: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
2: Úterý 8. července 2003. Měla jsem den jenom pro sebe. Četla jsem, pospávala, dívala se na televizi a zase na mě padl smutek z toho, jak se svět v jednom kuse vaří a problémy nemají konec. Lidstvo asi nikdy nebude žít v harmonii. Konflikty, hádky, války možná potřebujeme k tomu, abychom byli aktivní a nezdegenerovali jsme, kdo ví. Víra v posmrtný život musí být neuvěřitelně silná. Vždycky o tom přemýšlím, když dojde k dalšímu sebevražednému atentátu, jakých se děje v poslední době ve světě nějak moc. A navíc v oblastech, kde by to člověk ani nečekal. Jak asi musí být mladému klukovi nebo ženě? A tohle se týká i žen, kteří jdou na jistou smrt s výbušninou upevněnou na těle. Četla jsem v jednom článku, že oni jdou vstříc svému osudu s radostí, protože věří, že jim po smrti bude mnohem líp, že je čeká ráj, kde budou dělat to, co je těžší a co jim způsobí rozkoš. Jeden z takových arabských muslimských sebevrahů si dokonce nechal udělat ocelové brnění na svůj pohlavní úd, protože se hodlal na onom světě oddávat svému největšímu koníčku, sexu, a měl strach, aby mu symbol mužství výbušnina nepoznamenala. Neuvěřitelné. Je středa 9. července 2003. Táta se včera z nemocnice vrátil, ale dneska tam jel zase. Odjel hned po snídani. Přijela pro něho sanitka a on vypadal, že je celkem spokojený. Jsem ráda, že bude pořádně vyšetřený. Mám o něho v poslední době strach. Vypadá to, že pojedu do Ameriky. Z ničeho nic se ozval Karol Brlica, s nímž se znám léta a který dnes žije v New Yorku. Byl by hrozně rád, kdybych do Ameriky přijela s Vaškem a dalšími přáteli, on by nám tam uspořádal vystoupení. S cestou do Ameriky jsem okamžitě souhlasila. Nejen, že si připravím pro krajany program, já bych to chtěla pojmout šíř. Uspořádáme takový klasický český večer, i když ve slovenské režii. Karol totiž zastupuje v Americe právě Slováky a naše vystoupení by se odehrálo ve slovenském kostele. No mně se právě tohle líbí, jsem ráda, když se naše dva národy, český a slovenský, dají dohromady. Připravíme program a navíc i hostinu. Uvaříme knedlíky se svíčkovou, upečeme koláče, no úplně to vidím a už se těším. Karol nejen volal, ale poslal mi i balíček, který mi úplně vyrazil dech. Byly v něm šaty. A já nemohla pochopit, jak se mohl strefit do mé velikosti. Jakou mám konfekční velikost, totiž nevím ani já sama. A on mi koupil přiléhavé šaty a přes ně kabátek s krátkým rukávem. A na těch šatech jsou navíc přidělané korálky, vypadá to velmi elegantně. Materiál je ideální na cesty, nemačkavý a složí se do kapsy od saka. K šatům přidal i velmi elegantní hodinky, no teda já mám takovou radost. Takové dárky každou ženskou potěší. Kvůli Karlovi si na hodinkách nechám New Yorkský čas. Bude se mi to hodit, až budeme dolaďovat náš program. Je pátek, 11. července 2003. Přijel sváťa, čekala jsem ho a byla jsem ráda, že přijel. Nebylo mi od rána dobře, měla jsem takový divný kašel a když přijel, tak se mi udělalo líp. Byla jsem šťastná, že jsme sami a máme klid. Probrali jsme všechno možné, povídali jsme si hlavně o knížkách a o tom, co bychom mohli ještě společně udělat. Sváťa má několik nápadů, nechám si to projít hlavou a myslím, že se dohodneme. Poděkovala jsem mu za dárek k narozeninám, který mi poslal po Marii. Koupil mi můj oblíbený parfém a jakoby mi četl myšlenky. Mně zrovna teď došel. Používám léta jednu značku, Opium, která mi opravdu voní a myslím si, že se ke mně i hodí. Ovšem u nás na vsi ji nekoupím. A tak na to musím pamatovat při svých cestách do Prahy. Většinou si vzpomenu, a když ne, tak mám smůlu. No, tak potom nevoním. Sobota 12. července 2003. Tak tenhle den se stane nezapomenutelným zážitkem nejen pro mě, ale pro spoustu dalších lidí, kteří se u nás sešli. Dneska totiž proběhla dlouho avizovaná brigáda. Pořád jsme o ní všichni mluvili, ale nikomu se do toho nechtělo. Těžko si někdo dovede představit, co nastane, když se do jedné nepříliš velké chalupy, kde jsou dvě ložnice, obývák a kuchyň, se stěhují životy tří lidí. Jde vlastně nejenom o život můj, Jirky a našeho malého Jirky, ale také o život našich předků. Protože pořád mám spoustu věcí po mamince a Jirka si také schraňuje dost materiálních vzpomínek na své blízké. Vašek Glazar pokaždé, když přijel, tak pronesl, že už se na to nemůže koukat, že vezme kluky z divadla a proberou to tady. Neurgovala jsem ho, protože mi bylo jasné, že taková probírka nebude nic jednoduchého. Ale teď se to hodilo. Táta v nemocnici, já doma sama, proto odpor proti vyhazování potřebných věcí bude slabší. Samozřejmě jsem přikývla, protože mi je jasné, že ve skladišti věčně žít nemůžeme. A tak hned po ránu přijela tři auta, jedno řídila Marie, další dvě kamarádi a kolegové Vaška z jeho kabaretu. Přijel taky Milan Smetana se synem, ruku k dílu přiložil Karel Lukeš s manželkou a tak dále. Karel měl trochu smůlu, zasekl se mu do nohy drát, když sekal zahradu, takže ho Milan musel odvést na pohotovost. Naštěstí to nebylo nic vážného a Karel se mohl vrátit, i když s ovázanou nohou. Sešlo se nás tedy v chalupě 20 a začala pracovní směna. Část lidí si vzala na starost přecíň, část kuchyň a část pokoj. A tak z přecíně zmizely krabice s nevybalenými knihami. Zmizela spousta bot, no raději nebudu pátrat kam. Z kuchyně se vypařily mixéry, trouba, vařiče. Já bych to fakt vyhodit nedokázala. Je mi sice jasné, že když máme sporák, tak těžko budeme ještě někdy vařit na dvou vařiči a že nepotřebujeme mít tři mixéry. Ale vyhoďte něco, co sice třeba nefunguje, ale je to opravitelné. Nemilosrdně vyhazovat dovedou jenom mladí lidé. Já už tedy ne. Seděla jsem na terase a lovila úryvky vět, které kolem mě poletovaly. Hele, co je tohle? Není na tom žádná cedulka. Tak to vyhoď, nekompromisně. Aha, řekla jsem si. To je právě na programu náš velký mrazák, narvaný masem tak, že už by se tam nevyšel ani párek. No, to je vlastně dobře, že z něho něco vyhodí, aspoň se mrazáku uleví. No teda ulevilo se mu hodně, když jsem se šla podívat. Byl prázdný. Kam zmizelo maso, se už nikdy nedozvím. No, protože mě všichni dobře znají, vyhozené věci se rychle likvidovaly a někde mizely. Na zahradě plápolal oheň. Kluci na něj nosili krabice, které byly plné, ale nepátrala jsem po jejich obsahu. Rozhodla jsem se, že do toho nebudu mluvit, protože jsem ráda, že druzí udělají to, k čemu bych se nikdy nepřemluvila. A tak jsem si šla radši lehnout. Usnula jsem jako mimino a spala jsem nejmíň 2 hodiny. Když jsem se probrala, nemohla jsem dům poznat. Viditelně se mu ulevilo. Úplně jsem cítila, jak se mu dobře dýchá. A mě ostatně taky. Když jsem se probudila, Jarka Jichová, moje kamarádka, už míchala v obřím hrnci guláš. Byl čas oběda a asi právě ta gulášová vůně mě probudila. Sesedli jsme se všichni na terase kolem stolu a nádherně jsme se tam vešli. Každý dostal misku s gulášem a k tomu Jarka nakrájela tmavý a světlý chleba. Guláš byl snový. Pochutnala jsem si a všichni ostatní také. Jak jsem zaregistrovala, všechny misky byly dokonale vylízané, nikdo nic nenechal a tak Fandy ostrouhal. Ale jemu to nevadí, je trpělivý, počkal si, až mu Jarka trochu guláše dala do misky. Fandy ví, že na něho nikdy nezapomeneme, proto není hysterický a neleze lidem do talířů. Chvíli jsme poseděli a pokecali si a Vašek v zápětí zavelel k odpolední směně. A začalo zase redukování našich celoživotních zásob. Ještě jsme všichni povečeřili, o to se zasloužila zase Jarka, která kromě hovězího guláše připravila ještě jeden z bustů. A byl výborný, pikantní, trochu pálivý, ale velice lahodný. Jarka je vynikající kuchařka, ta by měla napsat knihu svých receptů. Budu to s ní muset probrat. Poslední parta brigádníků odjela kolem 10. večer a já si teprve potom v klidu prošla dům. Prokoukl k nepoznání. Přecíň, ještě ráno plná krabic s knihami a dalšími nezbytnostmi, byla najednou prostorná a útulná. Okamžitě ji obsadil Fandy, který si spokojeně lehl na chladné dlaždičky a blaženě spal. V těch vedrech, která teď jsou, mu tam určitě bude dobře. Kuchyň taky vypadá jako u lidí. V jídelně se zase dá kultivovaně stolovat a ani v pokoji už nestojí krabice s dárky a suvenýry. Kam to všechno dali, to je mi teda záhadou. Faktem je, že knihy zůstaly. Jsou narovnané v knihovně a nádobí je také kompletní. Asi jenom dostalo nějaký úsporný systém. Mrazák je čistý a prázdný, lednička také. Stejně je to bezvadné, že mám kolem sebe takové skvělé lidi, kteří v sobotu ve svém volném čase jdou uklízet k nějaké růžičkové. Člověk kolem sebe pořád slyší, jak jsou lidské vztahy zničené. Jak si nikdo nikoho nevšímá. A já nevím, co ještě. Sama jsem příkladem toho, že tomu tak není. Lidi jsou fajn, i když zmetku je pochopitelně víc než dost. Ale těch dobrých lidí je přece jenom víc. Asi jsem nebyla v životě moc velká bestie. Jinak by se mi něco takového nemohlo stát. Říká se přece, že člověku se vrací to, co on sám do světa vyslal. Sakra, já jsem vlastně šťastná ženská. Pondělí 14. července 2003. Volala mi Marie, jestli budu dneska odpoledne doma, že mě přijede navštívit ministrně zdravotnictví Maruška Součková. Potěšilo mě to, ale zároveň trochu zaskočilo. S Maruškou se znám už dlouho, ještě předtím, než se z ní stala ministrně. Znám ji jako vynikající lékařku, skvělou ortopedku. Jenomže nevím, jak je to s návštěvami ministrů. Pokud vím, tak každý má nějakou tu ochranku a dělali mi starosti naši psi, aby se chlapci z ochranky nepolekali. Z našeho Fandyho mají respekt všichni. Ale byly to liché obavy. Maruška přijela bez ochranky, prý žádnou nemá, jela v autě s šéfem agentury Profil a jeho ženou. Byla s ní její dcera Miriam a nabrali cestou i Marii, která jim ukazovala cestu. Kdo k nám jede poprvé, ten většinou tápe, takže to Marie jistila. Probrali jsme všechno možné. Vypočítala jsem Marušce její číslo, má dvojku, to znamená, že byla dospělá už v 8 letech. Je narozená ve znamení lva. Otáčivá je v raku a byla na světě tolikrát, že už se sem nevrátí. Je tady naposledy. Ovšem, pobyt na světě si pořádně užije. Bude pracovat až do 80. Tomu se Maruška opravdu, ale opravdu upřímně zasmála. Byla to velmi příjemná návštěva. Poseděli jsme, poklábosili. Táta byl z nemocnice doma a v první moment se tvářil dost udiveně. Já mu sice říkala, že čekám ministrni, ale on to bral jako legraci, takže se ani nijak nechystal. Ale já ano, měla jsem připravené jeho české koláče a myslela jsem si, že si uděláme řízky. Nakonec jsme si je neudělali, protože Marie přivezla dort a bramboráky. Udělalo se kafe a bylo nám dobře. A je středa 16. července 2003. Na Prima jízdu jsem se těšila. Jednak je to můj oblíbený pořad a dívám se na něj pravidelně a mám taky ráda televizi Prima a některé lidi v ní. Na tom, že přijedu, jsme se domluvili s Kamilem Spáčelem už dávno. Ale necítila jsem se na to. Až teď, když už mě netrápí průjmy a podobné radosti, jsme si určili datum. Dohodli jsme se, že pořad věnujeme rakovině, respektive tomu, jak se dá s touhle nemocí žít. Proto jsem si pozvala další hosty, kteří k tomu mají také co říct. Evičku Pilarovou, která se s rakovinou poprala na začátku 90. let, a Láďu Kerndla, který ji prodělal asi před 5 lety. A taky Marii, protože jedním z témat našeho povídání byly knížky, které jsme s Marií napsali a ještě dál píšeme. Pořad moderoval Zdeněk Mahdal a Danuška Morávková a ti jsou tak šikovní, že s nimi člověk nemusí mít z ničeho strach. Bylo to velmi příjemné. Přišla spousta dotazů od diváků, na některé jsem odpověděla po skončení pořadu, na některé přímo ve vysílání. Všechno bylo pozitivní. Nikdo nikoho nenapadal, nepřišel ani jeden nepříjemný dotaz. Dokonce mi ani nikdo nevynadal za to, že pořád kouřím. Já to ale přesto na obrazovce zmínila a vysvětlila. Dostali jsme krásné kytky. Po skončení pořadu jsme se sešli v kanceláři programového ředitele, mého kamaráda a bývalého kolegy herce Kamila Spáčila. Kamil tam měl připravenou mísu chlebíčků a vynikající bábovku z cukety. Jeho sekretářka nám udělala výbornou kávu a mně bylo tak dobře, jako už dlouho ne.

0: Mým dnešním hostem pořadu Na zdraví je velmi uznávaný gynekolog a porodník a sexuolog, docent Radim Uzel. Dobrý den, pane doktore.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Já vás vítám. Prosím vás, pod pojmem gynekologie porodnictví se asi umíme všichni představit, co to obnáší, zvlášť tedy pro nás, pro ženy. Nicméně, jak s tím souvisí ta sexuologie?
1: Lékařská sexuologie s oborem porodnictví souvisí velmi úzce, protože kdyby nebylo sexuologie, tak ti porodníci nemají co dělat.
0: To je pravda.
1: Protože, jak je to obecně známo, člověk se rozmnožuje způsobem pohlavním, tedy sexuálním. Mm-hmm. Na čápa už dneska věří málo kdo. Takže vlastně každý gynekolog a porodník musí být tak trošičku
0: i sexuolog.
1: Marná sláva.
0: No a s čím tak nejvíce klienti, nebo možná klientky, nebo i klienti za vámi chodí, co se týká té sexuologie?
1: No, sexuologie je, jak je obecně známo, věcí párovou, že ano? I k tomu rozmnožování no. Většinou
0: dobře,
1: jsou zapotřebí dva, že ano? Čili když přijde žena s nějakými potížemi, tak marná sláva, bez toho jejího partnera se ta léčba neobejde. A naopak. Znamená to tedy, že vždycky je zapotřebí každou takovou situaci a každý takový problém řešit v páru. Marná sláva. Mm-hmm.
0: To znamená, tak, že nemůže třeba přijít, nebo docházejí třeba například muži a říkají, moje žena se mnou nechce spát, nebo máme takový a makový problém.
1: No, čili prvním krokem léčby je pozvat si tu ženu samozřejmě. Uh-huh. To nemůžeme řešit individuálně. No a právě i ty potíže bývají u mužů a u žen tak trošičku jiné, že? Mm-hmm. Zatímco muži si nejčastěji stěžují na problémy s erekcí a ženy zase na problémy nedostatečné sexuální vzrušivosti, mm-hmm, nebo eventuálně nedostatečné libida, to znamená, že no prostě klasický problém, že prostě jeden chce
0: a druhý
1: nechce. Ne. A zase naopak. Čili toto je zapotřebí řešit.
0: To, a co svět světem stojí, tak se tady to řeší.
1: To se řeší, to se táhne jako červená nit veškerým poradenstvím, mm-hmm, že, a také na přednáškách, pokud já mám někdy přednášky pro veřejnost, mm-hmm, tak lidé píšou na papírkách dotazy samozřejmě. Já předem dokážu odhadnout, že nejčastěji bude frekventován dotaz nestejného libida. No a potom samozřejmě kuriózní dotazy podle věku. Že? To vám je, mm-hmm, zajímavé, že třeba mládež se zajímá o zoofílii.
0: No to jsem se chtěla zeptat, no, co nejčastěji řeší takhle ty různě ty generace. To znamená, když to vezmeme od té mládeže, co to je mládež?
1: Tak, no tak mládež.
0: Puberta nebo více jak
1: cílovou,
0: puberta?
1: Cílovou skupinou je 15 až 18.
0: Ano.
1: To je právě to období, kdy ta sexuální výchova musí být nejintenzivnější. Že jo,
0: a řeší tady otázku zoofílie v tomto věku?
1: No,
0: ježiš, vy mě děsíte, pane docente.
1: To je zajímavé, že lidé řeší otázky takové, které třeba sami se s tím vůbec nestýkají, jenom si o tom někdy něco přečtou a je to pro ně zajímavé. Hmm. To máte totéž jako třeba pod knihkupeckými pulty se tíží, propadaly téměř romány jako 50 odstínů šedí a tohleto, přičemž jsou tam takový úchylky sexuální a takový sadomasochistický praktiky, ano, které samozřejmě většinová populace neprovádí. Ale rádi si,
0: vidět.
1: Přečtou, hmm, rádi si o tom přečtou, rádi o tom něco slyší, hmm, protože ono je to dráždivé samozřejmě.
0: No vidíte, to by mě nenapadlo, to teda doufám, že moji tři synové nemají sny o zoofílii.
1: Podívejte se, paní Petro, se snama je to úplně jiný. Sny můžete mít úplně třeba hrůzný. To za mnou často přicházejí, ty byste věděl, pane doktore, co příšerného se mě v noci zdálo. Že? Různý prostě, ale opravdu úchylky tak hrozný, hmm, že vám stávají vlasy hrůzou na hlavě. Ale přitom je to pouze jenom představa. To neznamená, že ten dotyk, když se mu zdá o sadomasochistických úchylkách, neznamená to, že tím
0: že
1: trpí.
0: Že
1: rád si o tom každý přečte.
0: A proč jdou za váma s tím?
1: No tak samozřejmě, protože tak za kým mají jít.
0: Trápí je to?
1: Do spovědnice už dneska málo kdo žádá. I když ono vlastně to křesťanské rozřešení má taky svůj význam. Já jsem schopen to na rovině civilní poskytnout taky.
0: Takže vlastně ten klient za váma může přijít i s tím, že se mu opakovaně zdají nějaké sexuální sny a třeba ho to trápí, protože, jak vy říkáte, úplně se s tím třeba nedokáže ve svém soukromém životě stotožnit, nedokáže si představit, že by něco takového prováděl a nejde mu na mysl, proč vlastně.
1: No vidíte, vy jste mě právě, pokud si vzpomínám, nedávno jsme spolu hovořili a vy jste mě říkala, že nějaký klient má noční děsi.
0: Ano,
1: že?
0: Ano.
1: No vidíte to. velmi často bývají sexuální. Věřte tomu, že všechno tohle to podvědomí...
0: Že se klient děsí toho, že manželka po něm bude chtít sex.
1: Asi ano, to je ten příšerný děs, který ano. Přichází. No a právě to poradenství mu od toho pomůže, samozřejmě. Já hlavně vždycky jim říkám, že prakticky nějaká úplná jednoznačná úchylka neexistuje. Každý člověk si tvoří sám svoji vlastní normu. Víte, za mnou třeba přijdou manžele, sadomasochistická úchylka, ten manžel uvazuje tu partnerku za zápěstí k pelesti špagátama, že ano?
0: Ano.
1: Po každý večer. No tak to je samozřejmě úchylka jak prase, jak se říká.
0: Ano.
1: No jo, jenomže oni to dělají rádi, oni se oba dva na to těší. Říkají, pane doktore, to je taková naše milostná předehra. My už ten špagát, když vidíme, tak už jaká bude radost, že jo, samozřejmě. No tak...
0: Tak
1: musím se zeptat, neutahujete to příliš pevně, aby neměla potřený za... Ne, ono vlastně není přivázaná, to je jenom taková, jenom jako, prostě to je prostě naše taková radost, taková hra. No tak co já jim mohu poradit? Běžte domů, kupte dostatečné množství špagátů, uvažujte se až do smrti. Já jsem schopen, paní Petro, každou úchylku povýšit na individuální normu. Pokud vy máte nějaké zvláštní choutky
0: a děláte to,
1: musíte to dělat v souladu s tím partnerem, nesmí tam být žádné násilí a potom nesmí to vzbuzovat veřejné pohoršení. Některé ty věci budete konat v ložnici, zatažený závěsí, zamknutý dveře. Ať si každý dělá, co chce. Neexistuje úchylka.
0: No. To je krásně řečeno a krásně vysvětleno. No. Já si myslím, že spoustu našim divákům se ulevilo.
1: Samozřejmě. A jestli se vám něco takového zdá, tím lépe. Máte v noci představy a ve dne se chováte slušně.
0: Tak. No, a tak to má být. Je to asi ve všech směrech lidského bytí.
1: Samozřejmě.
0: No, vy jste, pane docente, i soudní znalec. V oboru jakém?
1: No, gynekologie, porodnictví a sexologie, pochopitelně. Tři.
0: A co řešíte
1: obory,
0: tak jako nejčastěji v tomhle oboru?
1: No tak ty porodnické případy jsou takový, to dělám nejméně rád, protože to jsou většinou případy, které se týkají úmrtí novorozence nebo eventuálně jeho poškození, anebo jestli nedej Bůh, zemře i rodička, že ano, čili tam se potom řeší, jestli se stala nějaká chyba. A tady je zapotřebí také říci laické veřejnosti, že mnozí se domnívají, že když zdravá žena rodí, tak z toho musí být zdravá žena a zdravý novorozenec. Není tomu tak. I když bychom se na hlavu postavili, velmi často se stává, že u porodu je možno i zemřít, aniž kdokoliv udělá jakoukoliv chybu. A to většinou lidé nevědí, že ano.
0: No dříve bývalo prakticky zvykem, že jo? Čekalo se, že narodila a víceméně se očekávalo, že...
1: No, že je to riziko, samozřejmě, to víte, že jo. No v současné době pochopitelně v moderní porodnictví většinu těchto rizik vyloučilo.
0: No a co tedy říkáte v této souvislosti s domácími porody?
1: No tak to teda si dovolím tady drobnou poznámku, že je považuji za nesmysl. Protože ústavní porodnictví vlastně byl obrovský výdobytek 20. století, druhé poloviny 20. století, kdy vlastně civilizované země přenesly porod do ústavu. Tím pádem se radikálně snížila mateřská novorozenecká úmrtnost. No. No a teď lidé tento středověk chtějí zase zpátky vracet.
0: Proč se k tomu vrací?
1: Podívejte se, já si myslím, že ta původní příčina byla asi proto, že ke každé té ženě v té porodnici chovali slušně, víte. Takže ten muž tam byl jako jakýsi takový strážce a hlídač, aby nedoznala újmy. Potom každá touží, aby to bylo jako doma. No tak samozřejmě to jsme schopni
0: dneska bez stresu mají pocit,
1: v moderním porodnictví jsme schopni i v tom ústavu to domácí prostředí vytvořit.
0: Ano.
1: Čili ta přítomnost laického pozorovatele, ať už je to důla nebo manžel, nebo partner, nebo matka, já si myslím, že do jisté míry je přece trošičku zbytečná. Tohle to je opravdu záležitost. Já jsem nedávno na takovém sympóziu gynekologů, bylo jich tam několik desítek, tak jsme řešili problém kde je pro toho muže nejlepší místo, když ta jeho žena rodí, no tak hádejte, jak to tak, v hospodě, samozřejmě.
0: Teď tam se chtěla říct u hlavy.
1: Ale kde pak? V hospodě, tam je mu nejlépe a nikomu nepřekáže.
0: No to je pravda.
1: A oni ti porodníci se...
0: Neomdlí,
1: a když hovoříte s většinou mužů, tak nakonec přikývnou.
0: Je to pravda.
1: Ale oni to berou prestižně, víte. Hele, Franta tam byl a ty ne. A
0: přestřihl jsem si pupeční šňůru, ty jsi si ji nepřestřihl.
1: Z toho porodu je jaký mysteriózní záležitost, že prostě žena chce sama přestříhnout pupečník a potom sníst placentu nebo takový fuj tajblový
0: všechno. Ne, tohle se neděje, to mi neříkejte, placenta, že tohle
1: to je pravda. Tomu, že takový šílenci existují. Oh. Nebo zakopat placentu pod stromem, pod jabloní a jabloň rodí pak zázračná jablka. Že?
0: S tím to se setkává?
1: A lidi chtějí rodit doma, v lese, na poli, na stromě, do vody. No nápady příšerný, samozřejmě. Takže já si myslím, že by to mělo tak trošičku být.
0: Regulovat.
1: Často lidé říkají, že jsem příliš konzervativní staromilec, protože já jsem to porodnictví dělal 50 roků skoro, že ano. Čili já jsem už...
0: No to jste něco odrodil. Kolik jste odrodil dětí?
1: No
0: máte
1: tak,
0: to spočítané?
1: Tisíce dětí.
0: Já jsem původně dětská sestra, taky z praxí na porodnici.
1: Jsme
0: takže
1: kolegové,
0: vám naprosto rozumím.
1: No, jo, jsme kolegové. Kde máte tu dětskou sestru doma? No vidíte to.
0: Tam, když se stane jakákoliv komplikace, tak samozřejmě zlé, ten domácí samozřejmě. Porod je velmi, velmi riskantní.
1: Zejména ty mladé porodní asistentky velmi často netuší, k jakým hrůzám tam může dojít, k jakým příšerným komplikacím. To opravdu,
0: přesně.
1: To jsou ty noční děsi,
0: ano.
1: Které ještě dodnes v penzi na mě občas jdou, co všecko se může stát. Nejodvážnější je člověk v mládí, po promoci.
0: Ano.
1: A to jsem se vrhal do všech rizikových situací všema deseti. A jakmile člověk stárne a ví, co všechno se může stát, tak začne být ostražitý, opatrný a samozřejmě také vyhne se preventivně všem těmto komplikacím.

0: co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: Není doma.

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Ano. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dříve celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, který člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak se to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: On říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: moc problém. Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hej, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a pojde to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešní. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšnej.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále. A komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
2: Jak se na to mele? Já doufám, že se to... Jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako... Ne, nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četví, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No, já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu. Ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: Kapitola 11. Když se daří, tak se daří. Zlo zabilo Kamilu. Té noci opouštěl Prahu také Sergej. Spokojen s odvedenou prací, vše beze stop, kapsa plná peněz, jak říkal svému příručnímu kufříku, napěchovanému penězi a nové debetní kartě, která ho hřála na prsou. Těšil se do Karibiku. Falešný pas si otestoval v Praze, bez problému. Rozhodl se, že další let ve Frankfurtu zruší. Koupí si letenku na jiné jméno a také do teploučka, zaletí asi někam do Asie, dlouho jsem tam nebyl, přemýšlel nájemný vrah se sluchátky na hlavě a poslechem vážné hudby. Byl velmi zkušený, než aby po sobě zanechal stopu. Věděl, že Lopata o jeho původních letenkách ví, ale neví o dalších pasech a také nemusí vědět, nikdo nemusí vědět, kam skutečně si zajede odpočinout. Člověk nikdy neví, co se zvrtne a klidně usnul s myšlenkou, že si zaletí někam třeba do Barmy. Neměl chuť riskovat, kdyby se něco nepovedlo, aby ho úklidová četa odstranila jako jediného svědka a vykonatele zločinu v jednom. Pár hodin předtím Richie a Ronnie sledovali Sergeje až k lesu, kde hodil nějaký pytel přes rameno a táhl se s ním hlouběji do lesa. Oba se nadurděně dívali jeden na druhého a Richie jen mezi zuby procedil, to je svině, tak i na pytlačení chodí sám a my pro něj nejsme dost dobří? Je tak nenažraný, že by ho měl chytit hajný. A odplivl si. Bylo období, kdy si se Seriožou nebo Sergejem, každý mu říkal jinak, rozuměli víc. Jejich útoky na zvěř a pak černý prodej byla jedna z jejich výdělečných činností. Byl to výnosný obchod. Serioža uměl krásně zvěř vyvrhnout, stáhnout a dokonce precizně boural maso. Bylo to tak lepší, vydělali si podstatně více peněz. Práci prováděli čistě, takže se na ně dlouho nemohlo přijít a také nepřišlo. Nezanechávali za sebou stopy jako ti primitivní pytláci. Tak nazvali svou konkurenci, která dokázala zabít zvíře i březí, která dokázala zvíře vyvrhnout přímo v lese. Od těchto metod se i oni hluboce distancovali. Jak to sami hodnotili, dělali čistou práci. Proč je ale Sergej vynechal z kšeftu, tak to si nedokázali vysvětlit. Vždyť část černé obchodní sítě měli pod svým dokonalým vlivem a dokonce i Hrábě byl s nimi spokojen. Byli oba naštvaní a vůbec je nenapadlo, že tentokrát Sergej lovil úplně něco jiného, že se jedná o lov na člověka. Byli naštvaní a nahlas přemýšleli. Že by je z pytlačení vyloučil sám Lopata, brumlal si napůl pro sebe Richie. Podívali se na sebe. Beze slova a bez dalšího se vydali ještě té noci do Olomouce. Dorazili do své hospody, kde Lopata s Modrookým a dalšími kumpány něco slavili. Přidali se zvesela k ním, aniž by byli pozváni, ale to dělali běžně, tak to nikoho v podnapilosti ani nenapadlo, když se objevili. Kdyby do nich Lopata ve své rozjařenosti nerýpnul, tak by asi nezačali zjišťovat, proč je ze zvěřinového biznisu vyloučili. Lopata se na ně obrátil se slovy, tak kde jste se flákali vy dva darmožrouti, a chechtal se, jako kdyby řekl zvlášť povedený vtip. Jak darmožrouti, odvětil nadurděně Rony, pomáhali jsme v lese Sergejovi. Po této jednoduché větě nastalo absolutní ticho. Ticho, že kdyby si blecha prdla, tak by to byla rána jako při výbuchu matky všech bomb. Ronnie a Richie zavětřili, že se trefili do černého, že něco běží asi bez nich a musí to být moc velký kšeft. Lopata zbrunátněl, ale nemohl dostat ze sebe ani slovo. Modrooký se jen tázavě podíval na Lopatu a rovněž mlčel. To hrobové ticho začalo být tak těžké, jako když na vás padne vagón naložený železnou rudou. Ronnie a Richie si začali být nejistí. Nikdo už nepromluvil, nalili si další whisky a tiše pili. Těsně nad ránem se tiše rozešli a nikdo z přítomných si nebyl jistý, co vše ten druhý ví. Ronny a Richie usoudili, že na své chlebodárce nebudou raději vyvíjet tlak, proč je už na pytláctví nepotřebují. Oběma to ale bylo hodně líto. V tu noc v olomoucké restauraci si Lopata a Hrábě mnuli ruce a se slovy když se daří, tak se daří, slavili konec éry hnusné Kamily, která jim způsobila v posledních týdnech bezesné noci, když jim obsadila jejich úřad a dokonce ho chtěla řídit. Dobře jí tak, končil už značně podnapilý Lopata, když se kránu objímal s kamarádem, měla táhnout a mohla si klidně žít v tom prdelákově. Ten večer neskoumali, co ti dva vědí nebo nevědí o Sergejovi a jeho akci. Byli si jisti, že kdyby mu pomáhali, nebudou se chválit. Stejná noc, jen jiné místo a jiní lidé. Skupinka mužů tiše procházela lesem, kde byla pohřbena Kamila. Chtěli mít jistotu, co s ní skutečně ten gauner udělal. Expertní tým NVO vykopal mělký hrob a s hrůzou zjistil, že Kamila ještě žije. Rána do týlu ji nezabila. Tím, jak se pohnula, nebyl Sergej tak přesný jako vždy a rána ji pouze smrtelně zranila. Zdrceně stáli nad téměř mrtvolou. Přítomný lékař by raději konstatoval smrt než tento stav. Nastala akce, se kterou nepočítali. Co s živou mrtvou? Je možné jí neposkytnout pomoc? Podaří se Kamilu zachránit? Musí se okamžitě operovat, rozhodl lékař. Nastala akce na její záchranu, kterou NVO spustila a všichni přítomní věděli, že jakýkoliv krok bude velmi riskantní nejen pro její život, ale i pro jejich organizaci v případě jakéhokoliv vyzrazení. Takovou akci nedělali nikdy. Výjimku tvořili akce na záchranu jejich členů a to ještě muselo být zajištěno úplné utajení. Naděje na záchranu Kamily byla v jejím stavu hodnocena tak na 2%. Operace nemůže proběhnout tady, musíme ji převést k nám. Organizace, která pracuje snad od vzniku světa, umí zorganizovat i jiné věci a operace, převoz, utajení a tak dále, všichni pracovali podle metodiky, kterou měli už vyzkoušenou. Přímý pokyn k pokusu Kamilu zachránit dostali od Artura. Ve speciálně upraveném soukromém letadle opouštěla Kamila svou milovanou vlast, tam někde v oblacích se vznášela nejen ona, ale i duše, která bojovala o život. Marný boj sváděli lékaři i ona sama. V hlubokém komatu bojovala o svůj život se stejnou silou, jako bojovala o své místo na slunci v práci. Noc, která zasáhla do mnoha životů, noc, která znamenala nejistotu a nedůvěru mezi členy té české podělané mafie, noc, která svedla příbuzné k sobě, noc, která nebyla plná hvězd, ale plná utrpení, bolesti a v umírající Kamile i pomsty, která měla teprve přijít. Noci bývají někdy nekonečně dlouhé, někdy zase neskutečně krátké, někdy tak normální podle toho, co prožíváte. Když jste se svojí láskou, noc se zdá být jako vteřina padající hvězdy. Když máte bolesti a svírá vás žal, nemá noc konce. Tato noc nebyla pro nikoho z účastníků děje tou nocí normální. Nocí, kdy usnete a normálně se ráno vzbudíte. Byla to noc, na kterou ve svém životě nezapomenete, pokud ji přežijete. Kamila byla utýrána svým okolím, systémem, jenž kašle na lidi. Všudy přítomné zlo zabilo Kamilu. Ubíjeli ji k smrti, když ještě žila. Zabíjeli ji pomaloučku, ústrky, nemožností studovat, dehonestací. Zabíjeli pomaloučku, jak to umí jen lidské zrůdy, trýznitelé lidí, otrokáři. Ta lidská svoloč zabila Kamilu. Svoloč, která by se ráda pasovala do vyšších vrstev, ale nemá na to. Ubohá svoloč, ubozí, jakými opovrhovala. Opovrhovala zlem a tím lidským odpadem, který si hraje na vládce národa a přitom je to pouhý šunt. S tímto opovržením umírala. Mlčení je ten nejdokonalejší výraz
1: pohrdání. Koupil jsem si v outletu outfit, něco na outdoor. Hlavně na treky, na den s party

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Náš názor je, že ten dopad na obyvatelstvo evropských zemí, na ekonomiky, na firmy je větší, než který je ve skutečnosti na Rusko. A proto je potřeba to ale jako spravedlivě vyhodnotit.
2: Pane doktore, ta výzva mír a spravedlnost.cz, ano. Až to řekl, co by bylo ideálním výsledkem tohoto snažení?
1: My bychom rádi, jsme si vědomí toho, že jedna mírová iniciativa uvnitř jednoho členského státu EU nemůže dosáhnout toho, aby se zastavil konflikt, který tady bují už téměř rok, ale chceme ve spolupráci následně s mírovými iniciativami po Evropě zkrátka vrátit do veřejné debaty tu logiku toho míru, vrátit vlastně, chceme, aby se politici znovu museli zamýšlet nad tím, že když od nich určitá část voličů bude požadovat, vyjednávejte znovu, přestaňte bojovat a znova vyjednávejte, začněte se bavit jako lidi s lidma, tak když tomu začnou čelit a budou tomu čelit opakovaně, tak si myslím, že ten tlak na to může být úspěšný.
2: Jak je váš pocit v této fázi při těch 7000 podpisech? Chtějí s vámi moci páni o tom hovořit?
1: No, neříkám, že to je přímý efekt naší iniciativy, jenom naší iniciativy, ale všimněte si, že téma míru prosáklo dost podstatně do prezidentské debaty předvolební a že jeden z kandidátů, konkrétně teda Andrej Babiš v tomhle případě, se začal k mírovému řešení toho konfliktu podstatně víc hlásit, než on takové zmínky, abych byl jako fér, tak takové zmínky měl už na podzim. Ale byly to tu a tam jedno vyjádření. Teď se z té otázky války nebo míru stalo vlastně skoro možná nejpodstatnější téma toho závěru těch prezidentských voleb. To já beru jako určitý úspěch. Na druhou stranu jsem trochu rezervovaný vůči tomu, jak Andrej Babiš s tím tématem nakládá, protože naší výzvu on dostal od několika lidí, my jsme mu ji zprostředkovali, ale nepodepsal ji zatím. Já bych možná využil i tuhle příležitost k tomu, abych vyzval Andreje Babiše, aby ukázal, že tu otázku toho míru myslí opravdu vážně a že to není jenom volební kampaň, jak mu zatím možná oprávněně, já nevím, jeho soupeři předhazují. Aby se k té výzvě přidal, protože to bude závažnější.

tu oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spat

téhle planetě. Na Hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: o smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
3: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My si ji obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
2: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
3: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
2: A stále je to ruské?
3: Jak
2: to, co kupujeme?
3: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme Talu a produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.
4: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Kde jsem to přestal? Jo, je už 8:30. Znovu se dívám na hotelovou chodbu. Zda tam není někdo, s kým bych si mohl pokecat. Není. Nevadí, dojdu si na záchod a znovu si vyčistím zuby. To nemůže nikdy škodit. Vedle v pokoji zvoní telefon. Slyším Světlanu, naší konferenciérku, jak s někým telefonuje a svým příšerně pisklavým hlasem mu říká da, chorošu. Musím si dát majzla, abych jí nepotkal u snídaně. Mám jí už plné zuby. Rozhoduji se. Rychle dopíši tuhle stránku a půjdu na snídani. Vcházím do restaurace a tam samozřejmě sedí Světlana. Hned jak mě zmerčí, srdečně na mě mává. Nedá se nic dělat, musím k ní. Nasazuji upřímně srdečný výraz velikého potěšení. Mláčik ještě spí? Ptám se. Dá, pišní Světlana, a spusí jí padáku z pirošku. Slyšel jsem tě telefonovat, tak jsem vstal, abych s tebou posnídal. Lžu, jak když tiskne. Volala jsem tetě, vysvětluje Světlana. Je to matka mého bratra, který pracuje v Polsku. Přemýšlím, jak může být teta matkou jejího bratra, ale neptám se na to. Světlana pokračuje. Vezmu si tam vaši plastínku, dostala jsem hrnaně. Teta má stereo. Co jsi zdala k snídani, Světlánko, vyptávám se. Jaječnicu, piští. Tak si ji poručím taky a ještě smetanu a máslo. Znáš, František, já vstretila věngrýský chlebiat from Magda Bodiová, já jim vzkázala, što já rabotaju s vámi, s Schellingerom a oni skazali, što oni neznájut. No tak já skazala Ringo Čech a oni vsi ho ználi. Seš si jistá? Vyzvídám, protože je mi jasné, že mi ta koza podkuřuje. Šur, nepravdu já bych neskazala, dušuje se Světlana. Je na čase, abych vysvětlil zvláštní mluvu, kterou v exponovaných pasážích nepřekládám, ale píši doslovně, protože to dotváří atmosféru okamžiku, který popisuji. Hnidopich oprávněně poznamená, že to není ruština. Má pravdu. Zaměstnanci Gostkoncertu a logicky i naše průvodkyně se snažili, abychom jim rozuměli a tak prokládali jednoduché věty v ruštině, fragmenty z angličtiny, němčiny, polštiny a dokonce i z maďarštiny. Zkrátka slova, která se naučili při provázení různých uměleckých skupin. 6 neděl je normální doba zájezdu do Ruska a tak obě děvčata disponovala řadou cizích slov, která ráda používala. Servírka mi přináší míchaná vajíčka. Je, František, piští úrazně Světlana, já kazala jaječnicu pěret taboj a mě oni ještě nedali. Nástrká mi svoje vajíčka, jes? Servírka posune talíř zpátky ke mně. Světlana si objednala dřív, vysvětluju. Jaječnica dla inostránca, povídá servírka a odchází. Když jsem cizinec, tak mám přednost. Je to docela hezký ruský zvyk, ale znovu přesouvám talířek ke Světlaně, která se pouští do vajíček. Potom bez placení odchází, neb je jasné, že platit budu já. V pokoji si lezu do vany. Asi za 10 minut zvoní telefon. Volá Valia a vysvětluje mi, že do Moskvy nemůžeme vlakem, jak jsem chtěl, ale musíme letadlem. Jdou na mě mrákoty. Mám hrůzu z letecké dopravy a ze sovětské extra. Kdo se nikdy neproletěl na vnitrostátních linkách v Rusku, ten to nepochopí. Polovina letadel létala ještě ve velké vlastenecké válce a na většině ani neodmontovali kulomety. Navíc piloti, většinou též váleční veteráni, startují i přistávají střemhlav a já si na to nemůžu zvyknout. Navíc je mi jasné, když mají bordel ve všem, proč by ho neměli mít při údržbě leteckého parku? Je to strašné a jdou na mě mrákoty. Co se dá dělat? Je-li to vůle boží, přežijeme. Není-li, nepřežijem. Dnes je svatého Mikuláše. Je mi děsně smutno. Já zde bez dětí a bez Magdy. Že já vůl jsem sem jezdil. Už mě nikdo nikdy nikam nedostane.
Jdu se podívat dolů. Kluci sedí v restauraci a čekají na jídlo. Proč jste na mě, vyvolové, nezabouchali, když jste šli na jídlo? Vyčítám jim a uražen odcházím zpátky do pokoje. Co jim teď budu sakra dělat? Vlezu si znovu do vany. Venku začíná sněžit a brzo budou Vánoce. Z vany lezu do postele a čtu si knížku o Karlu IV. Co jsem začal číst tuhle knížku, tak ho přestávám mít rád. Pro jeho odporný vztah k Židům. A kdo nemá rád Židy, je u mě vůl. Antisemitismus je debilní dědictví našich slovanských předků s holými prdelemi a prázdnými makovicemi. Pogrom je příspěvek slovanské kultury světu. Já mám Židy rád a obdivuju se jim pro jejich mimořádnou inteligenci a schopnosti, i když přiznávám, že je mezi nimi taky spousta volů, ale to je tak v každém národě. Ale jako celek jsou jednička. Škoda, že nejsem Žid, no, co se dá dělat? Usínám. Někdo mlátí na dveře, jsou už 2 hodiny odpoledne. Je to Schillinger, udobřuje mě. Mysleli jsme, že spíš, proto jsme na tebe nebouchali, vysvětluje mi. Jdeme do drogérie, nechceš

protože je taky sfušovaný. Pohřbějí tě ve sfušovaný rakvi do jámy lajdácky vykopaný. Víme, že mamut říká pravdu a mlčíme. Přichází Valia a protože se s ní nechci hádat, tak mizím. V hale potkávám Jirku s Kavlem a ptám se jich, zda mi koupili čaj. Nekoupili. Ty vole, my jsme tam vůbec nedošli do té drogérie. Tam je tak děsný mráz, že se to nedá vydržet. Požádáme nějakého Rusa, který mu to nevadí, aby nám čaj koupil. Vracím se zpátky do svého pokoje. Koukám na chodbu, zda po ní nejde někdo, s kým bych si mohl pokecat. Nejde. Čumím z okna. Venku sněží. Představuju si, jak do pusté tajgy padá Éro s nejlepší československou rockovou kapelou. Z protějšího rohu vyjde babka a prodírá se vysokým sněhem. Říkám si, jestli upadne, spadneme. Jestli neupadne, doletíme v pořádku. Sotva si to řeknu, baba se zamotá. Stuhnu. V poslední chvíli vyrovná balanc a potácí se dál, až zmizí za rohem. Zlobím se na sebe za svou pověrčivost a slibuji si, že už nebudu pokoušet osud. Scházím do haly a ptám se recepčního, jaké číslo pokoje má Jirka Schellinger. Dědek recepční dlouho listuje v knize a pak mi říká, že tu nikdo takovej nebydlí. Jdu pěšky po schodech a v každém patře řvu Schellinger, Schellinger. Ve čtvrtém Jirka vykukuje a zve mě dovnitř. Jirka i Kavale ležejí v posteli a čumějí na barevnou televizi, kterou si tady Kavale koupil na černém trhu. Obraz je celý zelený, ale Kavale má pocit, že udělal děsný kauf. Sedí u nich Honza Francl, moje osobní garda, a nudí se s nimi. Oznamuji jim, že musíme do Moskvy letadlem. Jsou tím všichni vyvedeni z míry a tak znovu probíráme možnosti případné havárie a zda máme vůbec nějakou šanci, kdybychom padali. Schellinger uzavírá debatu, že vše je v rukou božích a my souhlasíme. Kavale prosí Jirku, zda by mu nepodal lžičku na čaj. Ten mu ji háže, ale trefí se rovnou do popelníku plného vajglu. Kavale má vztek a sype popel s vajglama do hrnku, o kterém si myslí, že je Jirky. Hrnek je můj a tak mám po čaji. Všichni se tomu smějeme mimo Kavaleho. Jirka dělá, že mu popel v čaji nevadí. Bere svůj hrnek a pije čaj plný vajglů s hlasitým mlaskáním. Schellinger je sekáč, na kterýho nikdo nemáme. Do pokoje nahlíží Béda Maruštík, ale když vidí, kdo tu sedí, tak hned odchází. Má své povinnosti. Protože to musím vysvětlit, poruším na chvíli opět deníkový charakter této knížky.

0: co se týče celý té tý kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celek, na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
2: Hraje vám Radio Xaver. Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den, polovina prázdnin.
3: Vážně, Xavere, já nevím, já vůbec nevím, jaký je den, já musím něco říct, mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
1: Jak to?
3: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
1: To vím.
3: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
1: Dneska je čtvrtek.
3: A zpráva bude nebo nebude?
1: Dneska se ještě neví.
3: A
1: to až tak kolem čtvrté hodiny.
3: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
1: A pane holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
3: No smějou se národu, ne? Ale zarážející je jedna věc. Tohleto si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne, když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
1: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
3: Jo?
1: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2. On vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
3: Myslíte pana doktora Uhlíře?
1: Pan doktor Uhlíř.
3: No mimochodem, Xavere, jsou 2 nejhledanější lidi teď na světě.
1: No.
3: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
1: No, ano.
3: A Don Pablo.
1: Don Pablo.
3: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale kde jsou tyhle 2?
1: No, já u Dona Pabla bych si tipnul, jo? U Foltína vůbec nevím. Tak já nevím, kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku? Kolik to může
3: stát? To nevím, ale já jsem slyšel, že si...
1: Kolik na to potřeba bitcoinu?
3: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený Don Pablo, je takový velký rentiér přes nemovitosti. Má je rozesetý po celý Česku.
1: To jo, ale
3: jo,
1: to
3: pár bytečků třeba Mariánka. A já jsem slyšel z kuloárů. Někteří lidé to říkali a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým bytečku v Mariánka.
1: Je to možné, já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací 2 Brňáci, krajani.
3: Jo.
1: Kde je ten Blažek?
3: A našli ho?
1: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku. Protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl jaký echt plotňák, jo. Říkal, já myslím, že si koupil brněnskou přehradu.
3: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má brněnskou přehradu, ne?
1: No je to pravda, je to tak,

0: Pane prezidente, díl 53. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začnu aktuální záležitostí, pane prezidente. V této chvíli dnes 26. ve čtvrtek se v poslanecké sněmovně projednává znovu ta nešťastná záležitost a její okolnosti, tedy z prosince loňského roku útok na Filozofické fakultě. Z prvních zpráv, které přišly, které chodí velmi krátce do mobilu, tak to vypadá, že se ukazuje, že zásah policie nebyl zcela v pořádku a že do této chvíle jsme neposlouchali úplnou pravdu. Jak tuto záležitost s odstupem vnímáte vy ve světle toho dnešního jednání?
1: Tak já nechci být chytrej ex post, to je každý a to je velmi jednoduchý. Já si nemyslím, že to bylo snadné přesně odhadnout, co se stane, jak to bude vypadat, ale dnešní výmluvy a omluvy nebo matení stop, které vidím celý den běžet na televizích a tak dále, nadpisy, když velitel pražské policie, jakýsi generálmajor, prostě říká, neměli jsme informace, že by střelec chtěl vraždit. Tahle ta věta běží na liště České televize a občas i těm žlutou barvou takhle jako přes celou obrazovku. Jako že by měli mít informace, že střelec chce vraždit, jako a kdo by jim ty informace měl jako dát, to ten střelec by jim to předem oznámil, já jdu vraždit, nebo ne, mně se to zdá, že ty lidi netuší, o čem vůbec mluví a nejsem si jist, že jsou připraveni na svou práci a na post, který zastávají.
0: Chyba systému.
1: Tak já myslím, systém je spolitizován, systém není profesionalizován. Prostě do systému toho i onoho, policejního i nepolicejního, se dostávají lidé kvůli kamarádství s tou či onou politickou stranou nebo s tím či oným politickým seskupením, nikoliv protože by to byli na slovo vzatí odborníci. To je Česká republika 2024 a týká se to všeho, každého oboru, to může mluvit o školství a já nevím o čem, prostě o ekonomice a týká se to bohužel samozřejmě i policie.
0: No a řekněte, je to okamžik, kdy se má s ministrem vnitra kývat židle, když se něco takové to projednává a vycházejí na jeho podobné věci?
1: Tak já nevím, jestli to je na něho, ale já taky chraň Bůh, že vysledoval každou větu, kterou on od prosince loňského roku do dneška vyslovil a jestli mě některá tak pozlobila, jako mě pozlobila ta věta toho dnešního generálmajora, nevím. Prostě ta policie, ale říkám jako lecos jiného, není v pořádku a samozřejmě, že to souvisí s typem vládnutí, že to samozřejmě souvisí s bohorovností vládní pětikoalice, která má pořád ještě těch svých 108 a má pocit, že díky tomu může dělat absolutně, co chce a předseda vlády se tváří, že no, ty volby evropské nebyl žádný velký úspěch, žádný úspěch, ale zase se nic tak dramatického neděje. Já jsem napsal, udělal x rozhovorů na tohle téma, ale jeden vyšel snad v Lidových novinách, jestli se nemýlím, a bez konzultace se mnou tomu dali nadpis, divím se, že Fiala může spát. No, to jsem se trošku zadivil, tak tenhle nadpis já bych nevolil, ale divím se tomu, že jsou tak bohorovní.
0: Dobře, vy mluvíte o tom, o těch Lidových novinách 15.6. tuším, asi. K tomu se hned dostaneme, ale vy jste poznamenal tu 108, a tedy možnost dělat si, co chtějí nebo co kdo chce. Ale ten princip, ty počty vlastně jsou jasně dané. Je to tak v pořádku? Je to tak, že ve chvíli, kdy drtivě vedu v poslanecké sněmovně, nebo aspoň výrazně řekněme, tak mám relativně právo si dělat, co chci?
1: Mám v daném limitovaném oboru pravomocí právo dělat si, co chci. Nemám, právnicky řečeno, nemám právo dělat věci, na které je třeba ústavní většina. To by znamenalo, že musí být 120, ale to jsou kupecké počty právničtiny. Já myslím, že daleko podstatnější je, že žádná koalice, která má 100 plus něco hlasů, přeci nemůže žít úplně ve vzduchoprázdnu a nemůže nevědět, co si myslí lidé dole, a zejména musí vědět, že vytvořit divnou pětikoalici, něco, co v historii naší země nemá obdoby, pětikoalici, která smazává zodpovědnost jejich jednotlivých členů a která prostě vede k tomu, že žijeme v neřízené společnosti, kde nerozhoduje opravdu vláda, ale rozhodují jednotliví ministři, a pokud předseda vlády není tvrdý a nevidí do karet každému z těch ministrů, tak to dopadá samozřejmě špatně. Nevím.
0: Promiňte, já se chci asi ptát na to, v okamžiku, kdy ta politická praxe, ten denodenní život, ta mravenčí práce, která probíhá každý den, funguje na bázi nějaké většiny v poslanecké sněmovně, má to být tedy tak, že si v tu chvíli mám říkat, když budu mít většinu, pozor, může se stát, že za rok a půl většinu mít nebudu, že budu v opozici a že některá rozhodnutí, některé výroky, které teď činím, budou třeba napravovány nebo znít divně?
1: Určitě. To teď se díváte na, že to někdy skončí a tak dále. Samozřejmě, ale to je jenom jedna dimenze. Já myslím, že daleko podstatnější je, že i ta vláda teď musí se chovat zodpovědně a vědět, že nemá 200 hlasů. To je naprosto, naprosto jasné. Ale vše stojí a padá z rolí premiéra. Prostě pokud ta vláda se chová jako jenom skupina izolovaných ministrů, ještě různě sesáčkovaných do pěti různých stran či hnutí, tak pak je to prostě špatně. Jestli ten předseda vlády nevládne té vládě, tak myslím, že jsme ve špatné pozici. Já vím, že někdo se tomu bude pošklebovat, ale prostě v mé vládě v 90. letech se řada ministrů bála přijít na zasedání vlády. Prostě oni měli materiál a věděli, že prostě Klausovo nemilosrdné oko prostě vychytá každou chybu, která tam je. A řada ministrů se bála jít na zasedání vlády a byli ministři, kteří se hodili marot a poslali tam náměstka, aby to nemuseli obhajovat oni. Prostě ten musí někdo hrát tu roli, nemůžou to být jednotlivé materiály. Předseda vlády Zeman zavedl špatný princip, že prostě vládli ministři. A od té doby většina premiérů tohle umožňuje. A já myslím, že to je špatně.
0: My jsme se neviděli od evropských voleb a vy jste komentoval výsledky evropských voleb. Myslím, že...
1: To už je někdy v minulém století.
0: Ale přesto, vy jste právě v těch Lidových novinách 15.6. ten výsledek označil za pád. Zapád ze 108 na 84. A říkáte, je to drtivý údaj. Co takový pád ze 108 na 84 vlastně znamená pro tu denodenní politickou praxi?
1: Tak Savere, já vím, že vy víte, co je toto 84, ale já už jsem o tom mluvil na různých fórech a vím, že na mě všichni vykulí oči a neví, co tím číslem 84 myslím. 84 je přepočteno, kdyby evropské volby přesně se odehrály příští říjen a v parlamentních volbách, tak by tato pětikoalice dostala 84 hlasů. Neboli 108, 84, to jsou pro mě dvě magická...
0: Spíš křesel než hlasů, ale...
1: Prosím?
0: Spíš křesel, myslím.
1: Křesel, přepočteno, ano. Procent hlasů je to o kousíček i jinak, protože myslím, že dokonce by to bylo více nebo hůře pro vládu, teda kdyby se spočítali ty procenta. Ale 108,84 je symbolické číslo. No. Takže kdybych byl předsedou té koaliční vlády, tak bych si musel zoufat prostě, že jsem padl ze 108 na 84, že to nevěští pro něj nic dobrého do budoucna a tak dále a tak dále. Mám pocit, že nikdo se tak netváří z dnešní vládní pětikoalice. Tváří se, jako by se nechumelilo. Zrovna tak jsem si všímal, no máme tam x čísel, Piráti z 3, 1 a tak dále, Lidovci 1, SPD 1 a tak dále. Přišly najednou nová seskupení, která ty hlasy ukradla. Ale já to musím porovnávat přece jenom, když už se ohrazuji proti tomu být jakkoliv spojován s ODS, tak já jsem tam ještě objevil číslo 9-3. A to číslo 9-3 říká, že když byly první evropské volby, kterých jsme se my zúčastnili, tak ODS tehdy získala 9 mandátů do Evropského parlamentu. Dneska za 20 let vývoje nebo nevývoje v této straně, dneska získala ODS 3 mandáty. Nevím, 9-3 je přeci také hrozivé číslo, které u mě zesiluje podezření, že to premiér Fiala, nebo tedy předseda ODS Fiala, pořád ještě vážně nebede. A on taky mluví stále méně a méně o ODS a stále více a více o Spolu. No, takže možná, že se cítí být šéf koalice Spolu, no ale to taky nedopadlo moc dobře.
0: Dobře, ale myslím, že pan ministerský předseda pravil na té tiskové konferenci, že ten výsledek je slušný. To myslím je ten přesný termín, jestli si dobře vzpomínám. Z toho, co naznačujete nebo jak uvažujete vy, domníváte se, že je na obzoru nějaký velký třesk, kdy skončí tři nějaké politické strany a vznikne jedna, která se bude jmenovat Spolu?
1: Nevím, opravdu to, Xavere, to,
0: no, směřuje to k tomu.
1: Vy mě kladete otázky, které máte klást jinému člověku, prognostikovi, ex-prezidentovi Zemanovi, prostě já žádnou věšteckou kouli nemám a tyhle kvantitativní odhady si netroufám dělat. Já se zabývám trendy a tendencemi. A myslím, že ty trendy a tendence, bychom měli vidět a vnímat. Ale číslička, že to bude tak či onak, já opravdu nevím, na to musíte
0: se zeptat. Ani tak na číslička neptám. Já se ptám na tu vaši politickou zkušenost, která je nemalá, a na váš pocit, jestli to k tomu směřuje. I bez čísliček.
1: Optimisté říkají, že ano. Pesimisté si nejsou tak jisti. Tak asi takhle je ten diapazon. Tady je ten rozměr těch postojů. Já si samozřejmě myslím, že vůbec si nedovedu představit, že by někdo chtěl znovu volit vládu Fialy, Pekarové, Adamové, Rakušana, nemluvím o dalších dvou Lidovci a o Pirátech, nemluvím vůbec. Že by je někdo mohl volit, já si vůbec nedovedu představit. Prostě, dneska nech mich nicht vorstellen, abych to řekl německy, prostě, jo, kdo nerozumí česky. Teda, jo. Ale prostě se mýlím se, pořád někdo si myslím, že to je možná trošku jinak. Někdo pořád naskakuje na úvahy, že každá kritika je extremismus a dezoláctví, nebo jak se to jmenuje. Konec konců, jestli jsem si dobře všiml, a opravte mě, jestli se mýlím, že jediný výrok prezidenta Pavla po těch volbách byl, že v Evropě vítězí extremisté. To se mi zdá fascinující závěr, který prostě, jestli zvítězí u nás, jestli lidé uvěří prezidentovi, no tak pak budou zase cpát všechny hlasy neextremistům v dnešní pětikoalici.
0: My už dnes samozřejmě víme, jak dopadly ty evropské volby, už trošku usedl prach možná, tak s odstupem, malým odstupem, řekněte, bylo pro vás největším překvapením to, jak, že se tam nakonec dostaly dvě strany, které nikdo nechtěl připustit, takzvaně do té řádné, na tu startovní čáru, tím myslím paní Konečnou a Motoristé a Přísaha. A na druhé straně je pro nás překvapení, že zároveň se ukazuje, že definitivně končí možná Svobodní, možná ČSSD Jiřího Paroubka a některé další.
1: Tak já myslím, že ČSSD už dávno skončilo a zrovna tak si myslím, že Svobodní dávno skončili, tak v tom to není žádná zpráva těchto voleb. To jenom tyto strany zase se pokoušely se starou rétorikou ve staré struktuře v neschopnosti něco vymyslet jiného, nového, se pokoušeli pod starým praporem putovat, marširovat hezky k volbám, no a voliči jim to dokázali naprosto jednoduše spočítat. Takže fascinující je optimismus pana Paroubka, že 0,26% to je jenom jeden z mezi výsledků. 0,26 je docela dost málo, já si myslím. To je tak rodina jeho širší, a nebo já příbuzenstvo, nebo někdo takový. Takže v tomhle tyto strany, že by měly pochopit, že tudy cesta nevede, ale to je jenom na to, aby ega jejich šéfů nezvítězila nad rozumem a realitou.
0: Čím podle vás, pane prezidente, přesvědčili ty strany Stačilo a Motoristé s Přísahou?
1: Tak já myslím, že oni v podstatě přesvědčili, za prvé, oni byli kritické a ty lídři byli kritičtí k neexistující situaci u nás i v Evropě. To je jasná věc. Nebyli obhájci existujících pořádků, a to přeci celá řada lidí v naší zemi považuje za racionální postoj a racionální pozici. Jestli tyhle ty dvě strany dohromady dostaly málem 20%, čili pětinu, sečtěme to někdo přesněji, pětinu voličů, no tak to je známka, že pětina voličů nechce to, co se tady a v Evropě děje. Já myslím, že když bych reagoval na to, kolik lidí mě zastaví na ulici a na procházce, no tak to bych řekl, že jich je víc než pětina, ale tahle ta pětina to takhle řekla a to je významná zpráva. Druhou věcí byl, tak jedna věc je, říkali něco, druhá věc, říkali to autenticky. Říkali to věrohodným způsobem. Obě dvě jedničky těch politických seskupení, i Filip Turek, i paní Konečná, mluvili tak, že člověk měl pocit, že se jim dá věřit, že to říkají ze sebe. Prostě jiní lídři jsou naprosto neautentičtí a volič to občas prokoukne a spočítá jim to.
0: Ten vynikající výsledek, který nikdo nečekal, Motoristů a Přísahy, tak o tom chci teď mluvit. Předsedou té strany Motoristé je váš blízký spolupracovník, pan Macinka. Předpokládám, že krátce po těch volbách se byl zeptat, co mě radíte, pane prezidente, dál s tou stranou. A nebo počkejte, a nebo se tak stane v nejbližších dnech, a co byste mu teda radil?
1: Ne, tak já musím říci, že on je velkým vítězem těch voleb a on rady, prostě to není, co by očekával, protože on je velikán těch voleb, tak to, že by se mě šel ptát, to je naprosto vyloučený.
0: Dobře, a teoreticky, akademicky, kdyby náhodou se uvolil a pozbíral tu odvahu, co byste mu teď radil, co s tou stranou?
1: Já myslím, že ne, to bych se neodvážil, to prostě... On má jistě nějaký svůj plán, který před zbytkem světa utajuje a chraň Bůh, že by o něm diskutoval na IVK, takže nechme se všichni překvapit. Samozřejmě, že musí se stát normální politickou stranou, jestli chtějí jít do voleb se vším všudy, co to obnáší. To znamená nejenom pár správných myšlenek, ty jsou předpokladem, ale musí tam být ještě něco víc. Já vám tady pořád ťukám těma hodinkama svýma. Ne, tak musí budovat tu stranu od píky, jak se říká, od spoda. A já myslím, že on patří do generace, která už si není tak jistá, že to musí být v každé vesnici někdo a tak dále. On samozřejmě je ta generace, která daleko více dá na ty sociální sítě a na všechny tyhle ty metody. A myslím, že si ťuká trošku do čela, když jestli náhodou poslouchá tadyhle ten rozhovor, ťuká do čela, že ten Klaus je staromódní, s ním už, s tou jeho generací už se nedá mluvit a zejména s ním už se jo, nedá vůbec promluvit, takže dobře. Asi takhle to je, já myslím.
0: A teď vážně.
1: No to je vážně.
0: Tak počkejte,
1: já mluvím vždycky vážně. To...
0: No ne, tak pan Macinka je s vámi v institutu, neboli má možná o dvě kanceláře dál člověka s mimořádnou praxí. Člověka, který byl prezidentem republiky dvakrát, šéfem poslanecké sněmovny, ministrem financí a v neposlední řadě zakladatel a předsedou ODS. Tak já na jeho místě bych se asi šel ptát. Tak zkuste odpovědět vážně, pane prezidente.
1: Já odpovídám vážně. Já některé mé výroky už asi 35 let, když se mi zdají, že jsou trošku sporné a diskuzní, tak je převedu do takového trošku nadsazeného tónu, abych to jako mohl někdy relativizovat a tak dále. Ale já, když jsem řekl, že to je generační posun a že to je jiná víra v ty indirektní metody komunikace s veřejností, to ne, že se vidí z očí do očí a tak dále. To já myslím, že to je generační rozdíl, i když na straně druhé, já nevím, kolik paní Konečná dělala mítinků po republice, asi taky někam jezdila, ale nesledoval jsem to. Ale já myslím, že motoristé se nesmírně snažili a po naší republice putovali v těch posledních týdnech a měsících a tím pádem řadu voličů osobně oslovili, takže si na ně mohli sáhnout a viděli, jestli jsou z masa a krve a jestli mluví jenom prázdné věty nebo ne. Takže já vím, že tohle to motoristé dělali a já věřím, že v tom budou pokračovat.
0: Vaše nová páteční glosa, pane prezidente, na webu IVK z velké části pojednává o vztahu k Maďarsku, nebo o Maďarsku, o Viktoru Orbánovi, o jeho myšlenkách. Jak si vysvětlujete, že byla v Maďarsku tak velká demonstrace, tuším 500 000 lidí uváděli v některých médiích, novináři? Tady jakoby, já jsem o tom nikde v našich velkých médiích neslyšel a mohlo se stát, že třeba zapomněli novináři nebo něco, ale skoro se bojím, že to může mít nějaký jiný důvod. Řekněte, v čem je tak pro zbytek Evropy nebezpečný Viktor Orbán?
1: Já jsem napsal tak trošku opožděnou reportáž, nebo mňačkovsky řečeno. Já jsem napsal opožděnou glosu o něčem, co se odehrálo 1. června v Budapešti. A přiznám se, že před těma evropskými volbama jsem to trochu zmeškal, podcenil, nesledoval. A u nás to byly miniaturní řádečky a nic se neříkalo. Se vytrhla jedna věta z Orbánova projevu. Ale já jsem teprve v zahraničním tisku a myslím, že dneska začíná být skoro nejspolehlivější tisk švýcarský, který si trošku udržuje tu svou neutralitu, ne celý, ale jeho část významná. No a takže já to nedostávám dvoje časopisy, dva časopisy, které o tom informovali podrobně, plus přetiskli, přeložili do němčiny ten Orbánův projev, který tam pronášel a mě to zaujalo a říkal jsem, že to je důležité sdělit tady našim čtenářům. Když jsem to včera přinesl do institutu, tak kolega Strejček mi říká, to je dobrý text tím, že cituje hodně, že to neříká jenom mé názory, ale že hodně cituje tři nebo čtyři různé autory, co řekli a tak dále. My jsme si odvykli citovat. Já myslím, že citování je považováno za ponižující, protože ten člověk je přeci dostatečný genius sám, aby si nemusel půjčovat něčí myšlenku. A to já jsem zásadně proti, tak já se snažím hodně citovat. A jestli nadávám někomu u nás UVK, říkám, ty vůbec necituješ. Takže
0: tak pojďme na citace z té vaší glosy. Například tady píšete o tom, že vás zaujala řada Orbánových myšlenek a formulací, a že tam údajně na té demonstraci řekl pan Orbán k tomu atentátu na pana Fica, stojí na straně míru.
1: To mě zaujalo.
0: No a ještě druhá věc, která se k tomu váže, a hned položím tu otázku, je ta citace s tím vlakem. Víte, pane prezidente, zdá se mu, že válečný vlak nemá žádné brzdy a že strojvedoucí se zbláznil. Chce proto za tuto záchranu brzdu co nejrychleji zatáhnout, protože to považuje za jedinou možnost.
1: K té první věci mě velmi potěšilo, že Orbán na takovéhle masové akci při všech různých minulostních třenicích, které mezi Maďarskem a Slovenskem v posledních třech desetiletích byly, takže na téhle té tak zásadní akci zmíní ten atentát na Fica a de facto se přihlásí k postojům, které Fico dělal, a ta jeho teze, že se mi zdála mimořádně silná, že ten útok na Fica byl zejména proto, že stojí na straně míru, nikoliv pokračování války. To myslím, že je silná formulace od Orbána a je třeba ho za ní pochválit. K tomu druhému bylo...
0: To byl ten vlak.
1: To byl ten vlak. Tak jste dočetl to celé, že hlavní téze je, že potřeba zatáhnout onem rychle už za záchranou brzdu, aby se ten vlak konečně zastavil. A vy jste dočet, a já jsem trošku zneklidnil tu druhou půlku toho citátu, že se strojvůdce zbláznil, nebo... Já se teda musím přiznat, že když jsem to čet v tom německém překladu, tak jsem trošku si nebyl jist, ale že neumím maďarsky, tak jsem si to nemohl zkontrolovat, jak to ten Orbán opravdu řekl. Mně se to zdá od Orbána docela silný výrok. Nevím, jestli to je jeho slovník. Takže když jste mě to teď vy přečet, tak to prvně slyším, Xavere, a říkal jsem si, no mohl jsi to nechat ten dovětek ty věty pro sebe a nemusel jsi to uvádět, tak to berte jako poděkování a tu kritiku já trošku přijímám, jo. Protože to podstatné, co ten Orbán říká, není, že se zbláznil ten strojvedoucí. Ten je o tom, že se rozjel ten proválečný vlak v celé Evropě a v celém západním světě opravdu, a ten vlak se špatně zastavuje. To my všichni víme, že má jistou setrvačnost, a myslím, že to chtěl Orbán zásadním způsobem říci, a děsím se, že nic takového od nikoho u nás skoro neslyším, nebo teda od nikoho, kdo by se dostal do médií. Já vím, že řada lidí si to myslí, a když bych pozbíral všechny své e-maily, které dostávám, tak mi 99,9% lidí píše v tomto směru, aby ta válka se rychle zastavila, aby se udělalo všechno pro to, aby se zastavila. Ale trošku jste mě vylekal tím dovětkem, že se zbláznil strojvedoucí.
0: No ne, já nevím, jestli je to dovětek, nebo jestli je to část ještě citace, jo, protože ta citace, mimochodem, tady ještě to jsem zapomněl, jo, že se Evropa připravuje na to být vtažená do války. To je přece, pane prezidente, nezlobte se, věc, které každý z nás se přece musí zdráhat uvěřit, nebo ani s tou myšlenkou jakkoliv koketovat. A jak je možné, že já vím, že vy nejste vládce celého vesmíru. Já se ptám zkušeného praktika. Jak je možné, že je-li takováto demonstrace, je tam 500 000 lidí, to už je nějaká síla, že se o tom programově mlčí, to je první dotaz. A kudy to teda těm lidem chodí v hlavě? Co je tím hlavním důvodem, proč chtějí nás všechny do toho vlaku naložit?
1: Já si myslím, že to je naprostá nezodpovědnost prostě těchto lidí, nezodpovědnost, hrají si své krátkodeché hry, aniž by domýšleli důsledky, dívají se strašně krátkozrace, potřebovali by aspoň brýle, trošku nějakého dobrého optika, který by jim prostě tu viditelnost, to vidění do jisté dálky pomohl. Prostě já, když vidím výroky našich extrémních politiků typu paní ministryně obrany nebo ministra vnitra nebo ministra pro Evropu nebo některých dalších, no tak tam tu krátkozrakost prostě já bohužel vidím, oni vidí tak do zítřka, do pozítřka a ono bohužel jde o věci, které mají delší časový horizont a delší proto důsledky a ten vlak, když se zrychluje, tak se hůř zastaví. Prostě oni ho pořád zrychlují. Oni pořád topí pod kotlem, jako kdyby se nechumelilo, jako kdyby se nemohlo nikdy chumelit. Já se toho děsím.
0: Ještě jednu věc nám prosím okomentujte směrem k tomu Maďarsku, protože 4 dny po volbách podle médií vstupuje Evropská unie skoro do útoku a obvinuje Maďarsko z nedodržování smluv či pravidel ohledně zacházení s migranty před 5 lety. Je to pomsta?
1: Podle mého názoru určitě. Samozřejmě teď bude spousta lidí nesouhlasící s tím následem říkat, že to neudělala Evropská unie ve smyslu paní von der Leyenová, ale že to udělal jeden z evropských soudů a že soudci jsou nestranní nebo by nestrannými být měli. No ale i ten každý soudce je člověkem a žijícím v kontextu v nějaké zemi, v nějaké situaci celého kontinentu. Takže to, že se zrovna ty 3 dny po těch volbách rozhodnou potrestat Maďarsko malou zemi obří pokutou 200 milionů euro a ještě hrozbou penále 1 milion za každý další den, no tak to už teď uplynulo 10 dní a jestli se nemýlím, tak to Maďarsko nesplatilo.
0: Ano, je to tak
1: milion.
0: To
1: znamená, že už je to dneska určitě minimálně 210 nebo něco takového. A zatímco tady mluvíme, tak nabíhají, když jsou to desítky milionů euro, no tak v korunách teď každou vteřinu nabíhají 100 000 korun, které to Maďarsko bude platit. Nevím, jestli tomu rozumím dobře, tak se Orbán vyjádřil, že nikoliv, že tomu diktátu neustoupí. Nevím, jak se tomu dá neustoupit, nedovedu si to dost dobře představit a mám z toho strach, jak to dopadne.
0: Tak pane prezidente, já bych chtěl na závěr dnešního dílu říci, že vy jste včera 19. oslavil krásné narozeniny. Vím, že také byla oslavička u vás v institutu a já bych vám chtěl popřát za celý tým XTV, za všechny kolegy, za paní Andreu, za pana Jakuba, vůbec za to naše pevné jádro. A my vám společně přejeme zejména pevné zdraví a hodně inspirace. Společně si přejeme, abychom pořadu, pane prezidente, natočili ještě co nejvíc dílů. A máme tady pro vás... Máme ne. tady pro vás maličkou pozornost,
1: ne.
0: abyste věděl, že v XTV na vás myslili.
1: Vypadá to alkoholicky.
0: No já nevím, jestli to můžete těm divákům udělat, že jim to neukážete, ale vlastně na druhou stranu je to na vás. Tak my jsme rádi, že...
1: Vy určitě jste pečlivě vybírali, takže no, teda...
0: Víte, že jsme opravdu pečlivě vybírali.
1: A neumím to
0: a že dokonce, že jsme se dokonce mírně kolem toho pošťuchovali, Jo? Jak vy říkáte, že když vás někdo naštve, tak vy říkáte, on mě zazlobil, no pozlobil tím či oním. Tak
1: jak to mám takhle?
0: Aha, nakonec, nakonec vyhrál zásadní hlas našeho pana jednatele a my teď všichni jako svorně doufáme, že že jsme neudělali chybu, ale není to zase nic tak.
1: To vypadá.
0: Myslím si,
1: to
0: že
1: vypadá vznešený.
0: Vznešeně.
1: Alkohol.
0: A říkali jsme, že několik dnů na nás můžete mít hezkou vzpomínku.
1: Ne, to je určitě Zacapa, tak to je Nicaragua, že jo? Ne, Guatemala. Ježiš, to je krásný koňak rum.
0: Všechno nejlepší, pane prezident. Děkuju, se na příště.
1: Děkuju moc krát, tak to bude veselo na příště.
0: Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Pane prezidente, díl 53. a naším hostem byl, jako vždycky, pan Václav Klaus.

0: vyřadit někam na okraj, aby to prostě už nikdo nebral vážně?
1: No, samozřejmě,
0: třeba i uměle snížit tu cenu?
1: Samozřejmě, když vytvoříte centrální digitální měnu, kontrolovanou z jednoho místa, tak bez pochyby to naznačuje, nebo minimálně může vzniknout vážné podezření, že to je o tom získat větší kontrolu. Eliminovat ostatní vlastně platební jakoby prostředky, získat větší kontrolu a dohled nad chováním třeba lidí a nějakým způsobem možná se snažit i pomocí toho řídit. To samozřejmě toto riziko tady velmi jako vzniká. Můžeme si použít jiný příklad. Já jsem zmínil tu naftu do vašeho auta, teď nechci predikovat, na co jezdíte, možná máte hezký elektromobil, to nevím, ale vypadá to, že spíš ne. Nicméně může to být něco jiného. V rámci Green Dealu třeba je potřeba snížit oxid uhličitý a ty krávy ho produkují hodně, takže vy třeba, já teď nevím, jestli nejste vegetarián, ale možná jste, ale třeba jste si koupili už moc hovězího ten měsíc, tak se ho taky třeba nekoupíte. A nebo další varianta, máte nějaký špatný politický názor, chodíte na nějaké divné demonstrace, tak už ten lístek nekoupíte na ten vlak, abyste tam dojel, ku příkladu. A nebo, ještě jedna varianta mě napadá, podporujete nějaké nezávislé médium finančně, změní se režim, který už toto nebude tolerovat, ale ten záznam digitální u vás existuje a může to pro vás znamenat případně nějaké restrikce.
0: A nebo taky naopak.
1: A nebo taky naopak.
0: V budoucnu někdo zjistí, že podporoval někdo XTV a dostane medaili.
1: Já v to pevně doufám.
0: No tak zatím v to vidíme víc nevýhod než výhod.
1: Jednoznačně.
0: No a v čí prospěch to je? Kdo je tím velkým bratrem?
1: No v principu...
0: Jako chce to ta Ursula nebo kdo?
1: No zdá se, je to nějaký globální trend. Protože to není jenom paní Ursula, ale je to, jak jsem zmiňoval, tady 114 zemí světa, které o tom uvažují velmi vážně. 60 zemí to testuje, takže zdá se, je to nějaký globální trend a pravděpodobně může být to nějaký zájem globálních bankéřů, bych si dovodil. Jo, protože není to zájem jedné země, jedné vlády, evidentně je to projekt globální, takže pravděpodobně zatím budou nějaké globální zájmy.
0: Já si pořád naivně myslím, že bankéř má staré pořekadlo, že keš je král, ne?
1: No, to bývávalo.
0: Pak už to není bankéř.
1: To bývávalo.
0: No, počkejte, jakože už to neplatí?
1: No já když bych si vzal citát Amšela Rothschilda, tuším, někdy z začátku 20. století nebo dokonce 19. století konce, tak on říkal, dejte mi moc nad tím, vlastně když to budu parafrázovat, vyrábět peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Říkal už tehdy, jo, před více než 100 lety, kdybychom se podívali, co říkal Henry Ford, tak ten říkal, že kdyby lidé věděli, jak funguje finanční systém, tak druhý den ráno je revoluce. A kdybychom se podívali na takový můj oblíbený citát jednoho významného autora amerického, který celý život studoval FED, Federální rezervní systém, tak ten potom, co o tom napsal několik knih, prohlásil, že FED, že Federální rezervní systém není ani federální, nemá žádné rezervy, není to systém, je to spíš zločinecký syndikát.

0: dobré zprávy. iDNES.cz ta vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
1: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
0: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
1: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
0: No, že není v ulicích Milion Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
1: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
3: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
2: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
3: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
2: Tak, a kdo by měl být trestán?
3: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednou o veřejný zájem.
2: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
3: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě já případem nezveřejňujeme. Já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
2: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
3: Tomu už nezabráníte, jo? Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil.
2: Myslím si, že
3: předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit z justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jaksi jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
2: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
3: To bych novinářům nevyčítal.
2: To byste jim nevyčítal.
3: Vyčítám i zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako
2: my dneska nemáme... Nepustíte tam ty novináře.
3: To je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy tohoto senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
2: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
3: No tak, když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
2: naši diváci to viděli, tak proto...
3: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a tohle je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
2: Tak
3: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
2: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
3: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
2: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
3: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
2: No, presumpce neviny, základní hodnota právního státu.
3: Jedna z.
2: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
3: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo, kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
2: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce půl miliardy, v roce 2023.
3: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
2: Takže se už očekává, že to bude, více lidí ano, bude bránit. Bude vyšší.
3: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
2: Tak, co je na vině?
3: Tak samozřejmě na vině...
2: Nebo kdo je na vině?
3: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
2: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají a kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
3: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá, ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres, to znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kde by se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
2: Ale takže lze to.
3: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marí Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
2: A přesto, je to správně nastaveno?
3: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jak si to bude o mnoho složitější.
2: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
3: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic. Nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
2: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
3: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován, myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách právnické fakultě může rozevírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuji rozhodnutí soudu. Tečka.
2: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
3: Ta společnost je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
2: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
3: To bychom tady museli asi jako sedět na samostatný pořad. Jo.
2: To nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
3: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář Infa. No a vlastně v podstatě...
2: Nemůžete to být vy.
3: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
2: A čím to?
3: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
2: No ale to musí někdo být taky na základě něčeho.
3: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její zpříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiózní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafián. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a vlastně, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená u novinářů.
2: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
3: Ano. Ale tak jako je to profesionální, jakoby, nebo profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
2: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
3: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
2: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když první Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
3: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Viz máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímej dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
2: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
3: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
2: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
3: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, dočte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství, a tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
2: Což teď, v tuto chvíli.
3: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
2: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru, no a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
3: Není zač, těšilo mě.
2: Naším hostem byl Petr Dymun.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Odtrženo, sečteno a docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den, jsem se těšil, tak jsem s otázkami.
0: Já jsem se těšil, to jsme dva natěšení. No ale pane docente, dneska to nebude žádná veselost tady. Tak zaprvé, chyba či záměr? V klipu na české předsednictví začíná válka v roce 1938. To je přece chyba.
1: Ne, tak my jsme nepochopili, o čem je Evropská unie doteďka a nepochopili jsme, o čem je to předsednictví. Jo? Čili to předsednictví je o tom, že vy vlastně všechny organizujete, hostíte a snažíte se, aby za ten půl rok ta Evropská unie co nejvíc popojila. Jo? Ale my, když už bylo to první předsednictví, tak jsme to pochopili, jako že to je šance se zviditelnit a ukázat všem, že jsme mistři světa. Jo? Takže to první předsednictví, myslím, byla ta kostka cukru, ne?
0: Osladíme to.
1: A udělali jsme tu entropu, aby všichni viděli, že jsou pitomci. A teď zase začínáme, protože máme Mindrák Mnichova roku 1938, je to jako veliká rána. Ono je to strašně zajímavý na nějaký historický rozbor. Moje dcera třeba maturovala z prací, že vždycky v českých filmech jak čekali český letci, kdy přistanou ty Francouzi. Jo? Tak ona si dala tu práci a to se líbilo Anglosasům, kam asi tak doletěla letadla v roce 1938 a že jaksi mezi Francií a Československém bylo Německo, že i to Rakousko už tedy patřilo pod Německo. Čili my to žijeme v takových mýtech, že ty francouzský vojáci mohli přiletět, porazit toho Hitlera, ta ohromná anglická

0: řešili. My řešíme Ukrajinu, Rusko a prostě nastavujeme zrcadlo té hnusné Francii, hnusné Itálii. To není naše kultura. My jsme z toho východu, my s váma nechceme mít nic společného. Němci, že jo, tak samozřejmě rok 38 je i proti Němcům, takže my pěkně říkáme, podívejte se, Němci, Francouzi, Italové, s váma vy nemáme nic společného. Což jako můžeme říkat, jo, jestli s nimi chceme mít konflikt, ale není to úplně šťastný pro to předsednictví. To předsednictví má být, hele, pojďme si sednout k tomu stolu a máme tady ne problém roku 38, ale je tady inflace. Eurozóna má kritický problém. Itálie má problém splácet. Jsme opravdu ve velikých problémech našich. Jo? A my tady budeme řešit, že v roce 38 jste na nás vy zaútočili.
1: Takže on to není záměr, ani to není chyba, je to ťavka.
0: Já myslím, že to je ťavka naprosto jasná, kdy my chceme ukázat, podívejte se, v roce 38 jste nás takhle napadli, zradili a cílem našeho předsednictví je Ukrajina a my vám ukazujeme, že na nás, na Rusy, Ukrajince, jste vy Němci, Italové, Francouzi zlí. Jo, a prostě musíte nás, prostě Poláky, respektovat a to předsednictví bude o tom, že budeme se snažit jako všem udělat účet a říct si, musíte sem na východ posílat velký peníze. A my vám za to pěkně vynadáme.
1: Tak, diskriminace. Zlobí se ruští studenti ČVUT kvůli speciální žádosti. Škola to vidí jinak.
0: Já se samozřejmě zlobím taky, protože to nevím, že diskriminace, je to hloupé. Jo, čili no to má několik rovin. První rovina je, že ty univerzity by měly být apolitické. U nás to tady zvoral s těmi univerzitami Jan Hus, radikál, který mu se prostě podařilo vytlačit ty cizince z Prahy a Univerzita Karlova od té doby nevzkvétá, jak by řekl Václav Havel. A tohle je podobný případ. My bychom teďka měli chtít tu mít ty nejchytřejší mozky z Ruska, z Ukrajiny, říct, ale tam je válka. Přijdou chytrý Ukrajinci, přijdou chytrý Rusové, do vědy, VŠHT je výborný, zatímco v té medicíně se musí něco aprobovat, tady to může jít od druhého dne, paráda. No a co bude, když budeme vzdělávat ty Rusy, že jo? My jsme tady měli docela vyhlášenou ruskou školu, to jsme zavřeli, vyhnali jsme ty učitele a kdyby jsme tady vlastně Rusy učili naší, jestli je lepší, my si říkáme, že je lepší. Tu lepší západní ideologii, o to znamená, že jsme jim říkali Masaryk, demokracie, hodnoty, jo. A ty Rusové se vrátili zpátky, ty Rusové byli tady, to přece je chytrý, ne? Jo, když jako, já nevím, utek Beneš do Anglie, tak mu neřekli ty hade z protektorátu, ale snažili se pěstovat ty Čechoslováky, řekli, tak jasně, tak Hácha, Moravec, to asi nebudou kamarádi. Jo, ale přece tyhle ty lidi, co demokraticky smýšlejí, tak je Británie přivítala, udělala se z nich lidi a s nima pak vyhrála tu válku. A my řekneme, hele si Rus, to je prostě dědičný prokletí. Teď ani nevíme, že na té Ukrajině žijou Rusové, takže já mám jako spoustu Ukrajinců pasem, Rusů národností, kteří říkají, proč nám furt nadávají? Já otevřu noviny a tam čtu, že každý Rus je agresivní, špatný, zlej od narození, jsou vlastně to nějaká divná rasa. Já jsem prostě jako tam, kde se válčí, tak jsem utek před tou válkou, je to složitý, mohli jsme si o tom vyprávět týdny, ale proč jako já Rus jsem špatný? Ukrajinec je zázračně dobrý, my tomu vůbec nerozumíme, co tady jako...
1: Je to chyba.
0: Ne, to hloupé. Je to jako nejenom, že je to chyba, ale ukazujeme takovou jako prostě hloupost, nevyzrálost.
1: Monarchista. Úroveň prezidentských kandidátů je bídná. Nastal čas pro českého krále. A já říkám už víc než rok, že byste měl pane docente kandidovat.
0: Já na to nemám ten tým, no. Ty lidi, když jsme to zhloukli, tak bychom to tady nějak změnili, ale to není slovový běh, no. Ale teď bych přeskočil, já tamhle takhle, já když se podívám, tohle má vždycky dvě roviny, ty monarchisti. Jedna rovina je, že když se podívám na Františka Josefa I., tak pojďme si přiznat, že to bylo největší období rozvoje českých zemí, to znamená nejvíc škol, nejvíc divadel. Nejdál jsme byli v průmyslu. Jo. A jestli ta první republika byla jako úspěšná, tak to hodně bylo rozjetý za toho Rakouska-Uherska. Ale my prostě nemáme Františka Josefa I. Je hrozně těžký zvolit krále, když ho prostě nemáme. Museli bychom si vybrat, a to je těžký. Museli bychom si vybrat z těch Schwarzenbergů, kterým jsme půl majetku nevrátili, protože jsou zlí. Dělali jsme Lex Schwarzenberg, ten furt platí. No a nebo ještě bychom si dokonce museli vzít ty, co mají ten svůj vlastní stát a patřila by jim Jižní Morava, že jo? To jsou asi dva naše jako vévodcovský rody, no možná bychom mohli povolat někoho z Mělníka, jo, ale je to jako těžký, takže samozřejmě bylo by to krásné, kdyby jsme měli dynastii, ke které se umíme přilnout, tak jako Britové k Windsorům, ale prostě nemáme, no, tak to je a ještě jsme si udělali přímou volbu, takže se musíme nenávědět.

0: vidět, čili teď se budeme všichni rvát za toho svého kandidáta, až se přestaneme zdravit. No a pak samozřejmě ještě půl roku, dva roky, čtyři roky, ta poražená půlka bude nemít ráda svého prezidenta. Že? Čili je to strašná škoda.
1: Já jsem nad tím důmal, pane docente, a já mám nápad. Mm-hmm. Kdyby se udělalo referendum o tom, jestli chceme naší zemi přiřadit ke Commonwealthu.
0: Jako britskému?
1: Jo.
0: Tak já myslím, že to má velký úspěch tím, že my o těch Britech nic nevíme, jo? Ale já si jsem jistý, až bychom se tam jako přiřadili, jestli bychom se tam jako cítili dobře, protože pokud bychom viděli, jak ty Češi by to jako viděli. Já jsem vždycky říkal, že byl omyl, že jsme nevstoupili, to je podobná věc, jako říkáte vy, jenom já jsem vždycky říkal, že byl omyl, že jsme vstoupili do EU, že jsme měli vstoupit do Spojených států, že bychom jako byli další vlajka tam, další hvězdička. Myslím si, že podobně to vidí i jako Poláci do určitý míry, ale prostě to se nestane. Jo. Ta Amerika, myslím, že by nám jako slušela, protože spousta věcí Americe, když se to tady lidem nezdá, že jsou mediální šumy a tak dále, tak je jako asi velmi blízká našemu způsobu uvažování. Británie, to si nejsem tak úplně jist. My si jako hodně idealizujeme a my se rovnáváme s Německem, ale myslím, že třeba taková země, která je nám filozoficky blízká, je Nizozemí. Ty mají krále, to bychom mohli jako.
1: No to.
0: Ale ten jazyk je složitý.
1: No ale uměli by Češi býti poddanými? My jsme, nezapomeňte, v nás je kus Švejka.
0: Ne, my jsme výborní poddaní. Dobře, to věděl, to říkal, že jo, Heidrich a všichni a je to známá věc, že my jsme, jak se umíme bohnout a zase vstyčit, jo, čili poddaní my jsme výborní, čili my jsme určitě jako jakýkoliv, kdo bude zvolen, tak si to strašně odskáče od toho národa, ale v zásadě ten národ bude fungovat. Mm-hmm. Čili my prostě potřebujeme takovou jako psychoterapii si říct, že to je špatně, ale budeme prostě fungovat.
1: A vidíte tam už vážného kandidáta?
0: Já tam nevidím žádného kandidáta, kterýho bych volil, takže mě to jako nechává chladným. Já jsem jako racionální, že vím, že když ten prezident jako zase takový klíčový pravomoci nemá, než bych to snižoval, ale myslím si, že to není důvod se s někým nenávidět, že se budu s někým dohadovat, jestli to má být ten nebo onen, ale že by tam byl někdo, že bych si říkal, jo, zatím chci jít. A to já jsem teda jako pro dva prezidenty dělal kampaň, to znamená, jako já jsem jako tak jako byl nadšený u dvou lidí, že jsem jako obíhal, přesvědčoval, což byl Václav Klaus a Václav Havel, jo, takže jsem si to jako zažil. Se natchnout pro prezidenta, ale to se mi nějak teďka nestalo.
1: A co myslíte, kdyby ten Václav Klaus do toho šel?
0: Tak já myslím,
1: že... Nečeká to na nikoho takového?
0: Já nevím, jako dvakrát nevstoupíš do jedné řeky, ale není pochyb o tom, že ze všech kandidátů, o kterých jsme slyšeli, Václav Klaus jako nejvejš. Jo? Ale jestli je možný, aby ho národ zvolil většinově a jestli opravdu už nemá třeba nějakou věkovou limitu, to je samozřejmě otázka, která se tam znáší, ale co se týče zkušenosti a provedl tuhle zemi jako velmi složitým obdobím, jistě může někdo vyčítat různé chyby a to byla prostě řádová změna z jednoho systému do druhého a určitě ten jeho názor v těch dobách, co nás čeká, nebudou vůbec jednoduchý, to spíš začíná, jo, to nakonec, tak by asi byl dobrý. Čili a i kdyby nebyl prezidentem, tak já kdyby byl prezident, tak bych určitě měl Václava Klause na hradě. Takže bych se s ním určitě chtěl pořád radit, protože určitě je velká studnice. My tady máme jako tendenci třeba premiéry poslat do soukromé sféry, kde prozradějí státní tajemství, různě s nimi jako opovrhovat. Mně se hrozně líbí, jak ve Spojených státech mají ty knihovny. Myslím, že je dobře, že Václav Klaus má svůj institut, byť mu nezaplatil stát, že prostě může pokračovat v té své činnosti a je hrozná škoda, když vlastně tyhle ty mozky někde ztrácíme. Třeba pan Topolánek je schopný a dělá někde pro nějakého miliardáře a kdyby někde dělal pro český stát. A těch premiérů si dokážu představit celou řadu, pane Čas. To všechno nebyli zlí lidi, Sobotka, Paroubek, měli prostě dobrý, špatný chvilky a ten český stát by měl říct, hele, tak buďte třeba, nevím, v horní komoře parlamentu, postaráme se o vás ekonomicky, ale nedávejte svý know-how nějakému miliardáři, pojďte jako pomáhat. A my vždycky řekneme, teda, preč, umři.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky tak vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xavre.
1: No, to je skoro...
2: se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netýkáme se.
1: To je jedno.
2: Já je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako dozimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivý, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: tak
1: si ho děláte.
2: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to pro nějaký... Magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Ministr vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťáky. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové a řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketing odborníci A říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím. Ne?
2: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
2: Xaver, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, květákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zbáv. Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně, ale...
2: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám... U některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový vítek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je,
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak, jako, no, a já vám to řekl.
2: No?
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A... Kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to a no, mám to vymyšlený zkrátka, mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Xaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče. Nebo,
2: já dobře, zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milej...
2: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: mají to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: on, jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to, za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem
1: přesně. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to už jsme, to jsme úplně někde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. O,
2: ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že je levák?
2: Rakušan?
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
1: Taková dobro.
2: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wirtschaften das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wirtschaften das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo, jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
2: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo takhle, oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: V tramvaji. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18 se
1: měl. 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hmm?
2: Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: A ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
2: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Ty ho nemůže ani cítit, Tomio.
2: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, a na takový politický funus to bych jim šel o Vivac, Severe. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: A kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
2: A tak místo předseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místo předseda?
2: Já jsem místo předseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
2: Místo předseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnaných, takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisuju, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecký, ne?
2: A co? Co umělecký? Co si...
1: Nevím.
2: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodný.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak, jsem tak, tak
2: ale já jsem dobrá
1: si,
2: svině.
1: Musíte si vybrat, dobrá, pane Holče.
2: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
1: No. Já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já vím,
2: no.
1: Ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
2: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový chránění mu sedu, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
2: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
2: Stane to, největší zlo.
1: Když tak motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten pan On je ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lexaurin svým, z toho se nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: To jsou taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. A kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
2: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A nenapíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz, bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to, že existuje?
2: Určitě.
1: Za Ježišmarja, šmírování, pane Holče.
2: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: To si není možný.
1: A všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hmm?
1: O, je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
2: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
2: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
2: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
2: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vilzonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement na Vilzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
2: Xavere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
2: Ta Čiči taky.
1: Ta
2: Čiči sklidila, mega úspěch, ne?
1: No.
2: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
2: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
2: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
2: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
2: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekroá zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: No,
2: tak jsem to
1: No. Počkejte, nechte si to říct. No. A paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
2: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo, řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
2: Žádný střeva ani vnitřek?
1: Žádnou...
2: Čičina nemá střeva ani vnitřek?
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
2: Jste snad rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, na tož položit otázku.
2: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
2: On je tam být generální.
1: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
2: No ale doma, líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
2: to je hlava.
1: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
2: Jak se úplně vidím jistou scénku, už není ani žádnej rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planíře.
1: Jsou splanírovaný kafky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
2: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
2: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
2: No odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, zeptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli, ale Milan...
2: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
1: Já taky.
2: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
2: jo, jo.
1: A pro jeho příbuz.
2: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
2: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takové ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
2: na Mildu Friedricha?
1: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle doživotní
2: židle.
1: Doživotní židle, ale udělali bychom for.
2: Jo.
1: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
2: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít.
1: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
2: No to bych řekl docela,
1: až mu řekneme, ať sem přijde... Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem a přišel, tak já vám říkám, že Milan přijde.
2: si pro židličku.
1: Jo.
2: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
2: Jo, jako my? Něco.
1: Třeba 50.
2: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
2: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
2: chlap. Já už dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
2: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
2: Fakt. Hm?
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
2: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
1: No, no. A myslím si, že... že
2: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
2: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
2: Já teď věřím v jednu věc.
1: Uzdravení.
2: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
2: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Taky kořen je
2: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
2: Já doufám, že jo.
1: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla.
2: Asi.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
2: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Plný elánu, plný dojmu a chci to tady říct.
1: No to si tě hned musím prokádrovat a prolustrovat. Na úvod, jezdíš na východ nebo na západ?
0: No, Petře, já jsem vrcholný alibista, takže já jezdím velice rád na sever a tentokrát jsem dokonce byl ještě severněji, než jsem počítal, protože máme chalupu na krásném severu, ale já jsem si utok k Němcům pracovně se podívat, jak se vede kampaň. Je to ještě tristnější než u nás, budu popisovat a hele, jsme v tom asi v té kaluži společně.
1: Ajajaj, protože já zase jezdím rád na jich a teď budeme muset počkat na rozuzlení, jestli je hodnotový sever nebo jich, protože Česko právě olepil další sérii svých volebních plakátů premiér Petr Fiala a potom, co nám dával na výběr Chaos nebo Prosperitu, kdy nikdo nevěděl, kdo vlastně je ta Prosperita, protože premiér Fiala je premiérem Neprosperity, tak teď máme výběr mezi Západem a Východem a doufejme, že do třetice to bude výběr mezi Severem a Jihem. Každopádně vidíme, že Petr Fiala je v tak zoufalé situaci, že se snaží tématem voleb udělat úplně umělý, falešný téma a sice, jako jestli jdeme někam na západ nebo na východ, protože jestli se ze všeho nejvíc něčeho bojí, tak je to, aby Češi volili peněženkama a aby si položili otázku, jestli jim za vlády Petra Fialy bylo hůř než za vlády Andreje Babiše nebo jiných stran a jestli je skutečně jeho vláda, jestli si přejí její pokračování. Každopádně pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
0: My vám za to děkujeme a projdeme spoustu detailů, protože ten západ a ten východ, to není vůbec jednoduchý.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? Je to možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200
2: kostí. 3200
1: kostí. Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No, až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem leváka, žvíkám na levo.
1: No, tak to tady mají, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačil za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: Já si to myslím.
2: No to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musí, to je zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je, tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na
1: sam?
2: Nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říká, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: Statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Lády nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro 8 a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm.
1: Tak
2: ale to není od vás příliš kamarádské. Z
1: pravé kůže, ekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
2: A to jsem
1: dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána,
2: no,
1: co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Tak 1000 korun. No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jakože bych měla.
1: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: To, co, kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Mm. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no, poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT Senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal, a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No, u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na 5 u nás? Nebo já tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno.
2: Hmm.
1: A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
2: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průserie někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: 5:55, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
2: Ne, já vím, ale tak
1: musíte to někde splatit.
2: Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzal k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky, bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normální klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No to nevypadá úplně.
1: Ale to se v 90. nosilo.
2: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vyměnit za černý.
2: Ne? To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
2: takhle,
1: mám
2: takhle
1: ještě
2: se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč bych to...
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy jim tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
2: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky
1: to
2: chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
2: No hele, tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
2: Ale jo.
1: Ne, ne,
2: tady,
1: ne.
2: No tak tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
2: No.
1: Kauza.
2: No.
1: Takže on to zapřel původně.
2: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl. Pan Horák asi.
2: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
2: Jo, po koruně.
1: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
2: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
2: No.
1: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
2: Magdalenky.
1: To Magdalenky, Karolínky.
2: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
2: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
2: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
2: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
2: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky a se to ani nedovím.
1: Ne, nelžete.
2: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže. Víte, jak jsem na té radě, jak mě to po všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
2: Pane zahradníče.
1: Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
2: Uhum. A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
2: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
2: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
2: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
2: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená jí tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty no tam, jo. A ona normálně to dočká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere

0: No a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní.
1: Mm-hmm.
0: No ale ta rozdělská scéna, jak je to film pro mandějníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano,
0: něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si ji přijde stěžovat.
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
1: Jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Nevhodně se choval. Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
1: No a jak to, jak to,
0: se dívám tak rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
0: Pomačkat,
1: no, já chci ten, to, čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle.
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: No, tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte
1: třeba,
0: někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás podobně znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
0: No tak to nic nechce.
1: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No.
1: No.
0: Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je jasný. Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm. No.
1: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišno by u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A je 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
1: No.
0: Tak to tě najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo,
0: takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není kom pro srandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. To byl nějaký
1: nevěřící Tomáš.
0: No ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No nenašli právě. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
1: Jo. Ale tak zase to je hezký.
0: No, tak...
1: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky nebo zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička a...
0: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechal vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to do prchy, no. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je stejně jak ta Ina, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale ta ho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
0: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no, s otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně, já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo, a jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, promiňte, ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt,
1: jo. No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, vy jste klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
0: No dovolte, no paní Karol. Teda v žádném případě. Neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ti, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No, počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřeboval, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště. Mějte se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Krásný den, jsem se těšil, tak jsem s otázkami.
1: Já jsem se těšil, to jsme dva na těšení. Cíle, už je to tady, pane docente, cíle českého předsednictví Evropské unie. Evropa nesmí zapomenout na Ukrajinu, zdůrazňuje Lipavský. Já nemyslím, že to je úplně dobrý cíl.
0: No, my vlastně jakoby ukazujeme, že my jsme ve vleku vlastně jako polsko-ukrajinské politiky, čili žádný svůj plán pro to předsednictví nemáme, který bychom jako jasně deklarovali. Celý ty loga, tak co jsou, tak jsou takový o ničem. Ne, že by to bylo ošklivý ty obrázky, ale prostě nemáme nějaký jasný cíl, jo, že bychom třeba řekli, rozvolníme Evropu, nebo víc spojíme Evropu, uděláme, já nevím, řízneme do administrativních nesmyslných opatření, prostě něco, co je důležitý. My samozřejmě na Ukrajinu asi těžko zapomene Evropa, protože přesto naše předsednictví buď ta válka bude, nebo to bude nějak ještě se Ukrajina zpamatovávat, ale samozřejmě my jako hrozně rozdáváme, jsme zadlužený, máme inflaci, to znamená, já nemám nic proti tomu, když naše vláda udělá 100 miliard přebytek a řekne, hele, nějak jsme se rozhodli, máme na to mandát, že ze 100 miliard 90 miliard dáme Ukrajině, jo. Ale tady lítají 100 miliardy eur, to znamená 100 miliard eur, 200 miliard eur. Ukrajina potřebuje obrovský peníze každý měsíc, aby se vůbec bazálně jako zafinancovala. My říkáme, že patří do EU, to znamená, že těch peněz tam musí 10x tolik, protože se musí vytvořit instituce, musí se udělat věci a tak dále, a tak dále. A jenom prostě nikdo nepočítá, z čeho to je. Já z toho mám jako strach, ne že bych byl lakomej, ale že tu Ukrajinu časem jako z něho uděláme nepřítele Evropy, jako jsme udělali z Turecka. Že jsme tomu Turecku pořád mazali med kolem huby, říkali jsme, tohle musíte, tamto musíte. A když ty Turci už měli hodně splněno, ne všechno, ale hodně splněno, tak jsme jim řekli, hele, vy jste stejně nějaký jiný.
1: A
0: to Turecko je dneska, no já nevím, já si myslím, že my jako si třeba jako řadu věcí jako vidíme na Turcích jinak, protože mají jinou barvu pleti a tak dále, ale mně to přijde, jestli to není jako třeba ta ekonomika tam jako mnohem líp nastartovaná než na celé Ukrajině, podle čísel evidentně ano, teda dřív, jo. Teď kam se dostali tím, že tam přišel prostě ten populismus a tak dále, je strašný, ale jinak to byl docela jako tygr v té době, když jsme se bavili s Tureckem, všechno krásně rostlo. A musíme se na to dívat z pohledu názoru, čemu říkáme, ano, my máme rádi ty Ukrajince, protože jsou tady laciná pracovní síla. Ale to ty Němci taky, že jo. Ty říkají, my tady máme 3 miliony Turků, bezvadní. čili musíme se na to dívat jejich pohledem.
1: No a teď se pořád mluví o tom, o té Ukrajině uvnitř Evropské unie. Dokonce sám prezident řekl, že už tak napůl vlastně jsou součástí před pár týdny. Ale vy byste chtěl mít, pane docente, společnou kasu, společní hranice s Ukrajinou?
0: Já bych chtěl, aby jsme měli právní stát v České republice, to zdaleka nemáme. A chtěl bych, aby ta Evropská unie dodržovala svý pravidla, včetně třeba toho, že ty schodky budou nějak omezený a teda. Čili my jsme si dali spoustu úžasných pravidel jako Evropská unie a prakticky nic nedodržujeme. Mimochodem, tohle je takový, že Evropský parlament už vlastně odhlasoval, že tam jsou. On taky odhlasoval, že už nejde plyn z Ruska sem, ale vlastně je to pro legraci všem. Čili je to takový divný pohled na tu Evropskou unii. A já myslím, že prostě jedna věc je, že je válka na Ukrajině, pomáhat lidem. Jestli chceme bojovat s Ruskem, budeme bojovat s Ruskem. To jsou nějaké jedny věci. A pak druhá věc je, jestli ta Ukrajina splnila určitý věci. A mimochodem, já myslím, že velká část, kde můžeme pomoct Ukrajině, že splní ty domácí úkoly, ne. Když jim řekneme, hele, jako musí být taková vláda práva, musí být takové věci, a oni se o to budou snažit. Ale když jim řekneme, hele, protože jste Ukrajina a prostě krásný projev měl váš prezident, tak nic nemusí být, nic nemusíte plnit, nic nemusíte dělat. Jo, tak to prostě je absurdní a taky se to musí jako spočítat, ale jako když se stane, že teďka všichni budeme říkat, jste kandidátská země, uděláme třeba kandidátskou zemí, začnou být různý takové věci a pak najednou řekneme ne. Jo, tak najednou můžeme zjistit, že ta Ukrajina třeba bude víc kamarád s Ruskem než s Evropskou unií. Vemte si, jak se neměli Američani rádi s Araby, a teď se to otočilo s Ruskem a najednou největší kamarádi jsou Saudská Arábie a Usáma bin Ládin je zapomenout, to byla nevýznamná historka, že?
1: Jedeme dál. Klíčové výbory Evropského parlamentu odmítli označit jádro a plyn za čisté zdroje. Tak co by chtěli?
0: No tak to slovo čistý zdroj je absurdní, že jo? Čili jestli se bavíme o tom hrozivém CO2, tak všichni víme, že to je jedna z nejlepších možností jaderná energetika. Jestli se bavíme, že je nějaká úžasná, bezodpadová, no tak to není, jo? A musíme si říct, jak to vlastně celý je. Ukazuje se, že

0: že prostě bohužel vyhrává lobbyismus a politika. Já tam jezdím často do toho Bruselu, takže úplně to vím, to není nějaký spiknutí zlejch lidí. To je prostě, že tam jezdí právníci ze všech zemí, ty si dělají věci furt složitý, jako právníci to dělají, dělají si to pro sebe. A kdokoliv jako řekne, že něco se má zařídit, tak oni to vlastně zařídí, začnou to procesovat. A ty země jsou od toho daleko, pak vždycky jsou nějaký ty noční meetingy, kde to nakonec jako všichni nějak vstřebají, odsouhlasej. Jako samozřejmě jsme se učili, já té legrace jsem šel za komunistů, když jsem šel na medicínu, tak byla otázka z všeobecného přehledu. A já dostal otázku, co to je skleníkový plyn. A musel jsem vyprávět o CO2 dávno za komunistů a že to Československo jako jde do toho jako hlavou. A že my nahradíme ty tepelné elektrárny uhelný, jadernýma, kde všude budou a že budou přímo topy elektrický a možná budou elektroauta. Tohle jsem jako musel říkat, to mě zajímá na medicínu v 80. letech, takže jako fyzikálně víme, že prostě to jádro je řešení, jestli jsou to velký zdroje, malý zdroje, to je detail. Tohle je prostě ryzí politika. Česká republika vyrábí elektřinu v tuhle chvíli z plynu, z uhlí a z jádra. Čili jinými slovy, oni říkají, vypněte to.
1: Rozumím tomu, no. Je to, ale nerozumím.
0: Ne, tak my to můžeme vypnout, můžeme se vrátit do jeskyní, nevím, jestli to, jo, bude to už zřetelný, my prostě nemáme alternativu, to prostě tady se nebavíme, jestli je to dobře nebo špatně, prostě nejde, jo. Samozřejmě můžeme si říct, že Českou republiku zaplníme, že je úžasně ekologický, vždycky říkají Němci ty větrníky, že už přijete do Německa, mi to nepřijde úplně vrchol ekologie, ale OK. Ale nám tady prostě tolik nefouká, nemáme tady Severní moře, takže my jsme se museli jako vypnout jako Česká republika.
1: Nemocnicím zůstaly z minulých dvou let desítky miliard navíc, pane docente. Desítky miliard. Upozorňuje Svaz zdravotních pojišťoven. Je to možné?
0: Ano, celý ten COVID byl vlastně řízený vlastně incestem, to znamená, vlastně nemocnice patří ministerstvu zdravotnictví a krajům a ty zároveň o všem rozhodovali. Takže se všechno vždycky nastavovalo tak, aby ty peníze byly hlavně v těch nemocnicích. Že? A pamatujete si, veškeré debaty nebyly o tom, jestli ty lidi přežijou, což by bylo přednemocniční péčí. A ta debata byla, aby se nám nepřetížily ty nemocnice.
1: Ano, jo? Ano.
0: A celý to bylo pořád o penězích do nemocnice. Tam ležel pacient s nějakým blbým jiným zánětem plic, ten byl zaplacený málo, ale COVID. To byly speciální příplatky. No a výsledkem je, že dneska i nemocnice, o kterých už jsme všichni doufali, že zkrachujou. Už jsme se těšili, až to skončí. Protože o nich v tom zdravotnictví není vysoký mínění, tak ty na konci loňského roku nevěděli, co si dřív koupit. Jo? Čili všechny dluhy smazaný, odlužený, spousta peněz. Jenomže samozřejmě něčí zisky, něčí ztráta. Takže my třeba ve stomatologii jsme klesli gynekologové. Příští rok my víme, že když odečtu inflaci, budeme mít na stomatologii o 10% míň. To znamená, lidi říkají, není zubní lékař na pojišťovnu. A teď ho chce víc lidí, protože nemají peníze. Ty, co si to dřív platili, no tak dneska to chtějí mít na pojišťovnu, protože prostě nemají peníze, potom co zaplatí energie. No tak těch stomatologů na pojišťovnu bude ještě méně, protože zase my jsme se domlouvali všichni, jak si ty peníze rozdělíme. A ty nemocnice řekli, ty peníze, co vám mají stačit ty procenta, tak to je pro nás málo. My zase chceme víc než vy. A protože ministerstvo nás vlastní, tak my to dostaneme. Takže tak to prostě je. No. Takže lidi, co je bolí zub, tak si musí vzpomenout, že měli zadarmo PCR test, aby mohli do restaurace, absurdní zpětně. No a dneska ty peníze jsou v té jedné z nejhorších sítí nemocnic, to je jistě dobrý, když přijde nějaká katastrofa, ale já myslím, že by mělo být oddělený jako v civilizovaných zemích legislativa, ministerstvo zdravotnictví od nějakého holdingu třeba fakultních nemocnic. Ty fakultní nemocnice všude jsou univerzitní nemocnice a pak najednou ten systém funguje líp. Takhle je to tak, že kdybyste v radě, že jo, český televize, no tak kdybyste jako měl ty peníze a zájem tomu, tak vždycky jako komu pošleme ty peníze? Český televizi nebo Nově?
1: Rozumím tomu. To je teď citlivá otázka. To je všechno, pane docente.
0: Už?
1: No.
0: Tak to ještě něco musíte vymyslet, to je mi líto, to uteklo strašně rychle.
1: To já vymyslím lehce.
0: Ne.
1: Téma. Ale mám na vás ještě jeden dotaz, což je ten Volodymyr Zelenský a jeho projev parlamentu. Jestli máte ještě 3 minuty času,
0: no,
1: tak já bych byl rád, kdybychom si to řekli ve vedlejší místnosti v rádiu Xaver.
0: Klidně, rád, tak jo, to je dobrý, protože já jsem, jak chodím, tak tolik neposlouchám rádio, tak aspoň v něm budu mluvit.
1: Aspoň uvidíte, jak to tam vypadá, protože je z Brusunové. Těším se na příště a jdeme do rádia Xaver. Nashledanou.
0: Těším se, krásné léto všem.
1: Naším hostem byl Roman Šmuc.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Hraje vám Rádio Xaver. Country

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo dva týdny dovole.
1: Je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku,
2: no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornutor, jak se jmenoval, Corleone.
2: Vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak... Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
2: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sebere, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty. Co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech. Na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo. Nic.
1: O motoristech?
2: Mhm.
1: Jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No a počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne. Dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady. Pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí. Já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama. Například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak. Tak váš stream... Mm-hmm. Je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Nebo čtvrtek.
2: Ve středu. Ve středu, ve
1: čtvrtek s váma. Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní klobou dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně, ale já nevím co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No... No, ty jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý člověk.
2: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne? Co?
1: Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, teď říká, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím, co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. Ne? A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: to vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 už se dá do svého křesla, podobného jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to ta demonstrace?
2: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No ne zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No tak vám pošle za to nějaký kačky Redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
2: myslíte, vám neposlal? Myslíte, že přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic, nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělal.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
2: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mm-hmm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No. No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: Volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: Já se jenom ptám.
1: No,
2: víte, vy jste asi neudělal nějaký průser.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
2: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To je
2: tak, asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xaver, to je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není, Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a
2: no to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
2: Ksaver, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to není. To už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoiny, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila. Skončila. Pro mě neskončila,
2: Xavere,
1: pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem Redl.
1: vy jste Redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to dovoleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jaký je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Jsem říkal, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a brát jeho noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžete.
2: Nechci, já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne, ne, ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
2: no,
1: že?
2: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel, ale čertově.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no, představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím. My jsme satirický pořad.
2: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Český rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
2: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem
2: taky
1: Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x průhonicích.
2: No, já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
2: jasně,
1: za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat k každý týden o centimetr menší.
2: Ne, ne, ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
2: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď nebudu, teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili. Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu to, nějakou.
2: To
1: jednu,
2: já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal ale, si, ajajaj, ty brusku mě
2: ale
1: rychle.
2: Počkejte, ale nějak se to muselo stát. Někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti. To mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
2: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktora víte, co tam myslím dokážou. Myslím si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
2: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsroom, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
2: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví?
1: No. Pro jistotu.
2: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
2: Jo, která, to je Meghan, ne?
1: Ne. Meghan je od Harryho, aha, to je ta víte. Herečka.
2: Jo,
1: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
2: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo. Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
2: A nebuďte zlej, Xavere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
2: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
2: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
2: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
2: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
2: Ale víte, co mě se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
2: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev, jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, z veškerou parádu. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
2: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní k Savre, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, pojď krábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
2: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
2: Já myslím, elita, že jste...
1: Elita ne.
2: A vy jste elita.
1: Ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
2: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
2: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
2: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
2: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
2: To já nevím, Xaver.
1: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
2: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
2: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
2: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xavere.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladej.
2: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší.
1: Ale
2: podívejte
1: se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál, rozumíte, to je...
2: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
2: Jo,
1: tak. Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
2: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno. A pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství a za profesionála.
2: Ale ta
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
2: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes... telefon, přes SMSky a tak. Já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
2: A co on?
1: Takhle se dělal.
2: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
2: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád,
2: jo,
1: tak nějak,
2: to já
1: lidsky.
2: Taky.
1: Máte ji rád lidsky?
2: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak ta se má.
1: Cože?
2: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
2: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Římě nevidím.
2: Proč, pro boha, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
2: Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
2: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
2: Pro ruský.
1: No to na Ukrajině, ne?
2: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
2: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
2: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A Bůh, jestli existuje, to mě napadlo.
2: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše.
2: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
1: To je dobrý.
2: Alena Ravítková, jako vždycky na Vilzonku od Tazalky.
1: A Zalka, to je kamuška naše.
2: Jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920 na dvě sochy MPA. Vidíte jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanova. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
2: Ale měla by
1: jeden mít. By vylízal
2: Sabré, a ten... měla by jí mít.
1: No my,
2: pro, říkám, jak pro... se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
2: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na prašky.
2: Co? Vy?
1: No já určitě.
2: Naplňte batok, naplňte batok.
1: Ale klub Sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub Sviní dělal sochu paní.
2: To by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůškem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, ale já, to se dá koupit, ne?
2: Jo. A já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
2: To víte, že jo. A na pěkně plný.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
2: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Knize hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
2: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo, jo, jo.
2: A on teda jede, Xavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
2: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávaj.
2: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
2: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
2: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
2: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafíčko.
2: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafíčko.
2: Fakt? Hm? Lepší?
1: Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
2: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
2: Tak to jo.
1: A
2: zapěrní... Byste byl vždycky fajnšmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
2: Dneska je kolik? 18? Tak 25.
1: Příští týden už půjde tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
2: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
2: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
2: Tak když jsem řekla, že přiveze batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel? Že by přišel ten? Pan, jak se jmenuje? Rakušan.
2: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
2: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomíte si na jeho turné Bez cenzury.
1: Jako, musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
2: No, já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
2: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
2: Co lžete?
1: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Já jo?
2: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
2: No, jasně.
1: On na to by mít čas.
2: To už skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel... Já mu zkusím napsat.
2: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne, Babiš, tak aspoň Kaska Konečná.
2: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky se.
0: Česká a americká country na Rádio Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Sto barevných slov

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás XTV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: Stačí se podívat, teď my jsme motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
2: V Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teďka tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady
2: iniciativa.
1: Staví
2: tramvaj. To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnici jich pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
1: Určí, kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale asi o to usilujete díky těm různým...
2: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: A čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
2: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali
2: ne,
1: před vámi?
2: Vyžadují to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují, STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, to je problém vytvořit koalici jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jiné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal, já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom, ne, to bylo, no hned, jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil, oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam neměli
1: vyrazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz, jo, to je podle zákona, ale situace nastat může, ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a
2: já
1: jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To je,
1: no,
2: jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni
2: ne,
1: vládnout.
2: Ne, jak se říká, klasik politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jak si vám to asi moc nedáří?
2: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A troufnu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče Dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat,
1: vypovídat. Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli
2: tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
2: bylo jako
1: pár měsíců. No a nevypadá to, že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan seniora setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan rady, seniora tady, není tady, zatím tady, trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
2: teďka,
1: na Národní třídu, myslím, neděle
2: zvát zva. Dneska, no, ale aha, to asi tam nás, jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: Vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, trestné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí,
2: jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
2: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani stanu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cenu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhletu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
2: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou staví teda město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
2: Tak jako občan, tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
2: si neodpáře. No počkejte, ale asi to oddělme, jo, tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
2: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte, divné, že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
2: No,
1: vládě demonstroval.
2: No, asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
2: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
2: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy jste, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
2: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
2: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
2: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
2: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konzolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom nějaké...
2: Ale to je známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
2: tak
1: teď
2: já
1: ještě...
2: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme ji zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovala byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
2: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo? My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No? A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
2: No já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
2: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílené, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
2: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý víkend říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
2: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
2: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
2: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme, ale
2: my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní plán
1: na pana Lacinu půjdou mrákoty.
2: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a do té vládě bude sedět za vás.
2: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
2: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mě nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
2: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
2: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
2: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
2: No, tak, no, my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
2: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan
2: zítra,
1: Bartoš. Víte, kam mířím.
2: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam bude.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
2: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
2: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl tady
2: už
1: pan Zimola,
2: 100 000 žádostí.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
2: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadili ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
2: Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
2: Jan Kasl. Že
1: a proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
2: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
2: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
2: pokutou...
1: A ten zásadní
2: jako,
1: problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
2: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat.
1: Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
2: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
2: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě.
2: Ještě
1: to je celé.
2: Jednou, já jsem říkal, napsal zákon
1: se,
2: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
2: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
2: To jsou byty městských částí,
1: ano.
2: Tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
2: A to není jenom
1: necháme
2: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste... Ne,
2: ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
2: když jsem byl primátor.
1: Dobře, to otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
2: to je pravda,
1: běžný
2: mělo
1: občan
2: by se
1: pořídil,
2: ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
2: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Je to tak, Severe?
1: Je to tak.
2: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války?
1: Nebo? Já jsem, a ano.
2: Jo?
1: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
2: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
1: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
2: Jo?
1: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
2: Ježíš, Marek Severe, to byla ostuda.
1: Jaká ostuda?
2: Vy jste nikoho nezvolili.
1: Až jak kam spěcháte?
2: Co? Já se těšil na nového generálního ředitele.
1: Ale tak nechte se chvilku napínat.
2: Ježíš, Maria. Jakoby toho sněbou na Xavre masakr padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
1: No je to, pane Holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz.
4: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho, a jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl. Jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Záralová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladý, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, že by byl z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Já jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu.
2: Já, tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka vyšla v Olympii. Na nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme, my teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
2: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě A proto možná ten název, ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
2: pozorně,
1: tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano, a já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
2: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
2: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajga a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
2: Myslím, že byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. To, teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
2: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než je pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
2: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu, tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
2: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
2: tím
1: jsem
2: mě
1: to.
2: Naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí
2: to
1: vám
2: je,
1: ten druhý.
2: To je velmi,
1: pochopil jsem
2: velmi,
1: to, pane prezidente.
2: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
2: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
2: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav předsedů vlád, takže mnoho, mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
2: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
2: Ano, 2002, ano. 22, samozřejmě.
1: To beru.
2: Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví. Tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále. Takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
2: určitě.
1: Jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
2: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete jiné.
2: Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kde najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat do té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
2: No,
1: Je to Donald Trump?
2: Optimista.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak zní odpověď.
2: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
2: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím. Ne?
2: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
2: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
2: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
2: SPD jenom jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
2: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, tak si to necháme.
2: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
2: Já se taky těším. Ano, moc. Naschledanou.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. a naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně. Na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoiny neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než s Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat?
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ona ten mráz tam... a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, to je,
1: pan Laci,
2: jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, nemá krk.
1: Jak může nemít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený nebo
2: já? No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale
1: musím
2: pak se teda... No,
1: vy mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon,
1: teda. Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No, no.
1: To nebyl jeden bitcoin, no, nebo několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: No, to, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, no. Hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
2: Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
2: No, já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: No, tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupej, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plný ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, a zejména ta paní de
2: Croix.
1: Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat.
1: Měl ty bitcoiny v krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel nebo poslanec nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam upekli to všichni to. Věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, já jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybilo srdíčko. To byla taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš. Tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už. Co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já, tak to rádi přepošlou se slovy. Podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké Stonekové.
2: No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem byl na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když se mnou někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě, jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně, a řekne, to je čo.
2: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák, měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý baví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. Říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
2: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projeďte
1: si. Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blonděta a druhá tmavovlasa, tak je to ta tmavovlasa.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
2: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale
1: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: No tak ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Šapán Zdeněk Šarapatka, jo,
2: jo,
1: doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: Na sítích píše, kde
2: no to
1: co.
2: Sice píše, má ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodný kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No. A oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
1: To je dobrý jako na tu stranu.
2: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: To ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
2: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje?
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
2: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
2: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok.
2: Jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
2: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
2: Je to velká móda.
1: Pořád vymezovat vůči něčemu.
2: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: No, tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštíku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
2: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
2: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
2: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si to někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak kukido.
1: Já se nedívám stranou náhodou v telefonu.
2: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se sedím na iPadu.
2: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
2: No tak, teď jsem napnutá.
1: Kukido.
2: Je to kukido, no.
1: Co-o-ki-do-o.
2: Kokido.
1: Kokido.
2: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
2: Já budu uklízet.
1: Jo?
2: Já budu uklízet,
1: a víte,
2: protože...
1: A že já taky?
2: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, mám doma uklízet.
2: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
2: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
2: A co to bude, tak na to pověst? Ne, no musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
2: Ještě.
1: Ještě čas.
2: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
2: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
2: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
2: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
2: dokud
1: ne,
2: to
1: budu
2: jde.
1: Říkat stará Stoněková, má zlomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
2: To je škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
2: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak jo.
2: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
2: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Ve vsi je svátek a přišli všichni.

0: Podtrženo, sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, hřib o kauze Dozimetr. To Dozimetr mě začíná strašně bavit, to slovo. Aha. Piráti v tom nejedou, říkali jo, tady pan, ale jsou linky na STAN, ODS a ANO.
1: To je krásná kauzička, mně se nejvíc líbí, jak ty Piráti se ukazují jako takový malí hajzlíci. Jak jsou vlastně rádi, že takováhle kauza přišla ještě na ty staňáky. Který jim ve volbách tak zavařili, díky tomu jsou v poslanecký sněmovně jenom 4 Piráti, takže oni se teď cítí natěšený, jak malý dítě, že je tady nějaká kauzička, že v tom pořádně ten STAN vyráchají. No blíží se komunální volby v Praze, takže v tom pan Hřib pro jistotu vymáchá ještě ty dva hlavní oponenty, to znamená ODS a ANO, takže vlastně v tom jedou všichni, jenom my Piráti jsme krystalicky čistí. To je krásná historka, akorát se zapomíná na to hlavní, že to byli oni. Kdo šli s těmi staňáky do koalice, do té předvolební koalice. Kdo ty staňáky vlastně legitimizoval, kdo jim měl pomoct překonat tu 5% hranici. To, že to nakonec celý dopadlo jinak, už je jiná věc, ale prostě byli to Piráti, kdo se jednu dobu jal zachraňovat STAN. A upřímně řečeno, vzhledem k tomu, co se všechno vědělo o panu Hlubučkovi, nebo minimálně co se šuškalo, tak i pan Hřib to musel vědět, muselo se mu to donést k uším. Takže už v dobách, kdy oni uzavírali jako Piráti tu velkou předvolební koalici se STANem, tak samozřejmě věděli, co se v Praze děje.
0: Podle mě on, a na té fotce je to vidět, začíná ztrácet nervy, tenhle ten.
1: Tak taky hraje o hodně, protože Piráti potřebují úplně zoufale tu Prahu udržet jako poslední baštu, protože jsou jinak nahraný, preference se jim šourají po zemi a oni teď mají pocit, že by mohli ty hlasy od těch staňáků jako získat zpátky, že by se k ním mohli přelejt, nepřelejou. Ne. Jestli je někdo získá, bude to Fiala.
0: Motoristé sobě.
1: Tak to nevím, jestli ty budou zrovna bodovat. Já bych řekla, že pirátský hlasy a staňácký hlasy si tam přisvojí koalice spolu, že tam to tak jako hezky logicky přeteče, ale motoristům sobě pochopitelně držíme palce. To je skvělá věc.
0: No přesně, protože to vás desetkrát za den, když jezdíte po Praze, si vzpomenete a je to, já nevím, nebudu raději nic říkat.
1: Nebudete nic říkat.
0: A je to tady, sám král.
1: Je, krásně.
0: Tak pan prezident byl včera, seděl na vaší židličce tady.
1: Fakt jo, ježiš, tak já se tady takhle ještě jako pohodlně nic posadím.
0: No a byl výborný jako vždycky a mimo jiné paní Karol pravil. Fialův frontální útok na posluchače nechápu. Ve svém projevu nic zásadního neřekl. Znárodňování by bylo skokem do tmy. Skandál hnutí STAN změnu ve vládě nepřinese. V tom se lišíme s panem.
1: Vy myslíte, že přinese?
0: Jo?
1: Ne, já s ním souhlasím, já si taky myslím, že nepřinese. Už protože Petr Fiala se to prostě nemůže dovolit, že jo? Ten STAN je taková druhá noha, na který ta vláda stojí. Ta první je hodně vachrlatá, i ta druhá je teď vachrlatá, tak si Petr Fiala nemůže dovolit tu druhou nohu ještě víc podrážet. To jako je
0: celkem logický.
1: Ona se podrazí sama, no a právě proto Petr Fiala se to snaží naopak jako trošku brzdit a mírnit a snaží se ten konflikt tak jako žehlit a tvářit se, že se nic neděje a že to je problém Prahy a že s Rakušanem až na věčné časy a tak podobně. Takže to já souhlasím s panem prezidentem, že skandál hnutí STAN nic zásadního nepřinese, protože jako nemůže.
0: Napadá mě, paní Karol,
1: ano,
0: že je možná škoda, že ta neziskovka Fialovy rodiny by teď mohla čerpat na nový program, který by byl zachraňování od korupce hnutí STAN. A on by vydal brožurku, jak to udělat, aby ve STANu nebyla korupce. A rozdával by to těm... To není drahý, takovou brožurku dneska vyrobíte za 5-6 milionů.
1: No to už je pozdě. Ta brožurka už měla být vyrobená a už měl pan Fiala jít za Hlubučkem a mávat mu takhle brožurkou před očima. Možná měl jít do toho konspiračního bytu, co měli v Revoluční, tam jak se dělali ty divoké orgie a tak dále, tam jim prostě ty brožurky jako rozdávat, jo. Tam takhle odhrnou ten kokain, co tam byl na stole, a místo toho kokainu jim tam plácnout brožurku. To by možná mohlo mít smysl, ale teď už je pozdě.
0: A nevíte, kdo jim to dodával, ten kokain?
1: Já nevím, já ho osobně neznám.
0: Jo. Ale včera jsem vysvětloval panu Holcovi,
1: ano,
0: proč orgie sexuální.
1: On to nevěděl.
0: No, nevěděl, protože teď jsem zase někde četl, že to bylo jako hromadné jakože tam by několik lidí se zapojovalo sexuálně. A oni, někteří lidi, jsou ještě tak staromódní, že mají pocit, že sex musí být vždycky ve dvou lidech. No to už je přežitek dávno.
1: Já jsem zase četla, že ten sex provozovali ve všech místnostech, kromě ložnice, takže bylo vidět, že jsou jako velmi moderní, no, že prostě, že kdo by dneska souložil
0: pokrokový,
1: ložnici.
0: No pokrokový. Ano. To je, jak je to manželství pro všechny, teď říkají, že manželství žena muž, včera to bylo u paní Jilkové, to je přežitek. Všechno je vývoj. Tak, ale oni to mají jinak. Oni totiž, jich musí být na ten sex víc, protože jsou to politici a oni chtějí hlasovat. A ve dvou se blbě hlasuje. Kdo s kým? Takže tam někdo seděl, takhle třeba ten pan Redl, říká, takže dávám hlasovat, kdo je pro, aby šla teď tady dívka, pan ten a ten do koupelny.
1: A myslíte, že může pan Redl dávat hlasovat, když je nesvéprávnej?
0: No tady bych to právě jako ještě se obrátil na advokáty.
1: To bychom měli, no.
0: Protože teď je otázka, jestli ta prostitutka, nebo ty prostitutky, co
1: počkejte, to ne takovýhle slovo. Společnice to byla. To byla společnice. To byla společnice. Já jsem četla většinu novinových článků a všude byla společnice.
0: Paní Karol,
1: o slově, které jste použil, se tam nikde nic
0: tady
1: nepsalo.
0: Tady si musíme vysvětlit pojmy.
1: Nepočkejte to, vysvětlujte těm, kdo psal ty články. Já jsem četla společnice. Je to černé na bílém, prošlo to tiskem, bojujeme proti dezinformacím, čili ta informace byla ověřená, že jsou to společnice.
0: Jo.
1: To my, když tady sedíme takhle spolu, tak jsme vlastně taky společníci, pozor.
0: Tak já bych tomto brzdil, paní Karol. Jo. Ale kdybyste mě chtěla pozvat na oběd,
1: nechtěla, ale povídejte, pokračujte.
0: Teoreticky to já vím, že nechtěla, no. Že vy jste na korunu jak čert na hříšnou duši. Ale tak byste mohli, já jsem tam měla společníka.
1: Ano.
0: To potom jo. No. Ale toto nebyly společnice. To byly jaksi sexuální.
1: Byl to sexuální společnice.
0: No já nevím, jak se mám teď vyjádřit, mně nestačí slovní zásoba.
1: No vidíte to, kam jsme se dostali.
0: To
1: respektive, vidíte, do jaké situace nás dostávají naši politici.
0: Promiňte,
1: už i zkušený moderátor ztrácí slova.
0: Promiňte mi jeden expresivní výraz ano. Přítomnosti dámy. Já myslím, že to byly sexuální kurvy. Klasicky.
1: Takže existují ještě i nějaký nesexuální.
0: A to byste koukala, to existuje.
1: To je pravda. Jo, ano,
0: můžu vám
1: ano.
0: Tady celý seznam vypsat.
1: Já vám tam asi můžu
0: i
1: někoho
0: připsat. A ty jsme se na tom sekli. A co ty společně se teda...
1: No ty společnice tam byly nějak s tím, jako ty tam, oni si napředali ten kokain, aby si víc užili společnost těch společnic, takhle jsem to
0: tady
1: pochopila.
0: Nebudeme
1: a pak se teda střídali ve všech těch místnostech, kromě té ložnice, že kdo by dneska souložil v ložnici, to už dělá jenom nudný páprdové.
0: To je jasný. No. Heterosexuální páprdové.
1: Bílý,
0: no. Jak říkal pan Elefant, ne? To byl ten z toho, ten kde, mě baví. A on je náměstek kde někde mimochodem.
1: Ano, kde je mu konec, je no náměstek.
0: Aby nebyl náměstek takhle, když má pokrokové názory.
1: No je škoda, že o něm není víc slyšet.
0: Ale neměli by ty, jak vy říkáte, velmi eufemisticky, společnice vrátit ty prachy, když si je vzali od nesvéprávného Redla?
1: Počkejte, vy byste se po tom skandálu, co tady byl, přihlásil, jako že jste byla ta společnice, která něco kasírovala? Ne.
0: Já bych se přihlásila.
1: To byste se přihlásila. No to vy říkáte, protože nejste ta společnice.
0: No co víte?
1: Já vím, že by se nepřihlásili.
0: Ne?
1: Ne, prosím vás, s tím se nikdo nechlubí.
0: Ale keš je keš. To je zase na druhou stranu starý pravidlo.
1: A ten už bude dávno utracený.
0: Keš stojí za trošku ostudy.
1: Ten už bude dávno utracený, ten cash.
0: Začíná se nám to hezký vyvíjet. Z toho bude jednou film?
1: Já si myslím, že furt ještě neznáme hlavní pointu. Já si myslím, že ještě nám to jako někam povede. Ještě chybí nám tam, to někam pograduje.
0: Chybí tam svatba.
1: Pozor, pan Hlubuček si vzal svého přítele už dávno, dával to na Facebook.
0: No jo,
1: měli svatbu ve Španělsku.
0: Ale v rámci skandálu.
1: Jo, v rámci skandálu. Tak spíš to vypadá na rozvod, že jo. Stan se rozvedl s panem Gazdíkem, s panem Polčákem, jako těch problémistů se tak na oko zbavili, takže tam to spíš vypadá na rozvod.
0: U toho Gazdíka jsem si vždycky myslel, že on všechno přežije, protože on je takový jako člověk,
1: správňák.
0: Který dbá, správňák, no. Pionýrský tábory, má ty, nebo on nemá pionýrský, on má ty moderní pionýry, ne? Tomu se říká jinak dnes. Jak se mu říká?
1: Já nevím, to jsou takový ty eurofanatici, no.
0: Ne, počkejte, už nejsou pionýrský, ale skautský.
1: Jo, počkejte, to skaut není náhrada pionýra ani nástupce, no v žádném případě. Počkejte, to vás skauti budou se sekerkama honit po Václaváku, až se tohle
0: poslechnou. Já jsem řekl náhrada, vy jste slyšel náhrada?
1: No ne, tak vyznělo to tak, to si jako nebudeme nic říkat.
0: No tak vždycky je takový správňák a toto se nepovedlo.
1: A oni v tom stanu jsou všichni správňáci a teď to dostalo hodně na frak, tahle imič.
0: Chcete ještě něco tady k panu prezidentovi říct?
1: Ne, pustím si ho ještě jednou.
0: My jsme se totiž
1: rozdělili. A doporučuju to i divákům. Kdo už to viděl, ať se to pustí.

0: Radio Xaver.
1: Promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou. Vy ke mně nikdy nepřijete na večeři, ale přijdou jiní.
2: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
1: Kuřáckou
2: nebo
1: školu,
2: kuřácký, ne? Třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké kino, kuřácké divadlo, kuřácký úřad. Ale tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je to celé o těch zaměstnancích.
1: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
2: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky. Jo? Je to taková debata, je to vlastně debata, je to debata o tom, jestli
1: na pracovištích... Je to debata o svobodě.
2: Ano, a ta svoboda, je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou činou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že více než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace, se rozhodly, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka a došlo k nějakému společenskému konsenzu.
3: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Hej, ve mně na kosmickej vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám. Jen si zbalím ten svůj bágl a odpálím čundr ke hvězdám.

0: nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tamhle tu a říct hej, ve mně na kosmický vandr, přeci bys v tom brách nejel sám.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
3: Už jsme tu zas, Ksavre.
2: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
3: Jo, čím?
2: Pak venku, sluníčko.
3: Jo?
2: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
3: Jo, a vidím, vy záříte.
2: Já zářím nad agendou.
3: Nad agendou, no, jo?
2: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Ksavre, já to nebyl.
2: A kdo to byl?
3: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
2: A co to?
3: Já kradu, já se beru, co můžu, líto, mě víte.
2: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
2: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
2: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Dneska jo. Krédo vznešený?
2: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
2: No tak mám to takhle v zádech.
3: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
2: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
3: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
2: No tak tam to je s ní.
3: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
2: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
3: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
2: I Bolek byl.
3: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
2: Na Masaryčce to bylo, jo?
3: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
2: No, vy jste tam byl?
3: Nebyl. Já musím pracovat.
2: Ale co jste to za reportéra?
3: Já nejsem reportér už dávno.
2: Takže ne?
3: Ne. Já musím přeživit Ksavere a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
2: Na Ukrajinu?
3: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
2: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
3: No. Víc než jsem.
2: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
3: Teď jde o všechno, ta kampaň? Je to mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
2: To
3: tak
2: říká.
3: Na mě, jo. Mezi elitou.
2: No tak mezi, no.
3: Tak takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
2: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. Aha. A jdou do toho, jdou do plnejch.
3: Tak já nevím, na jaký brus teda plivli.
2: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
3: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
2: Problém každé kampaně.
3: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
2: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
3: Chytlý už chcete říct?
2: Cože?
3: Chytlý?
2: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
3: Jo?
2: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
3: A jak zdravíte?
2: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
3: To jste byl vy?
2: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
3: Jo? No a jak se tomu postavíte?
2: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
3: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že Teď jde o všechno?
2: Ještě? No, tak ta nevěděla určitě. Ta, myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
3: to je ale lepší zase.
2: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
3: To určitě.
2: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
3: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
2: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
3: Já vidím, co páchá.
2: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
3: Voliči?
2: Občané.
3: Plebs?
2: Mluvím za náš obvod, to je Prapět. Jako jo.
3: Já se za váš dům, za váš výtah.
2: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. To, a buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
3: No já taky. A vy agitujete v domě?
2: Já agituju hodně.
3: A děláte výlep poctivě?
2: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlep, u nás se rekonstruuje.
3: A.
2: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám kouk, oni tady nebudou volit.
3: A tam cítím trošku ironii, Xavr.
2: Jak to?
3: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
2: Ale já jsem hodnotově poctivý.
3: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
2: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
3: Xavr, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
2: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
3: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
2: Bojíte se?
3: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
2: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
3: Roste?
2: Nebo co jsme to sázeli?
3: No určitě nenávist taky.
2: Strach?
3: Ale strach a nenávist
2: je rostou. Strach už je takhle vysoký.
3: No?
2: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
3: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
2: To nevím.
3: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
2: To není možný.
3: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Nitra Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
2: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
3: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
2: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
3: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
2: No jasně.
3: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
2: Ale ta ostuda.
3: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
2: ale
3: to tohle dokázat...
2: Schválně někdo ne.
3: Co?
2: Tomu dělal schválně někdo ne.
3: No, Rakušan.
2: Rakušan.
3: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
2: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
3: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
2: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
3: Slovenský premiér?
2: Premiér.
3: Nevíte, jak se jmenuje.
2: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
3: Jo.
2: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
3: Pojďte, mě by...
2: Já bych tam nejel, pane.
3: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
2: Těžko vysvětluje.
3: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
2: Jo? Něco jako paní Nerudová?
3: No to... No to ne, tak to je blbuše, ne?
2: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
3: Ale hloupá.
2: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
3: No jasně, ale
2: tak Maďarsko... Šák tam nejel.
3: Maďarsko stálo trošku na jiný straně, no.
2: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
3: čekal. No tak
2: čekal...
3: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy, no.
2: No ne, ale teď se snaží...
3: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
2: Nemohl, jo.
3: No.
2: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
3: Jsme to byl, no jasně.
2: Byl, jo.
3: No,
2: jasně. Dostal vízum, jo.
3: dostal vízum, jo. Jo?
2: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
3: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
2: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
3: To je borec, co? Pojďte se na ně.
2: No.
3: Ten plán, co? Vidíte to?
2: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
3: Já myslel tady s panem Foltínem.
2: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
3: No, Ksever, jasně.
2: To tam je, jakože ta podoba i na
3: člověka neštěstí. Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
2: No tak
3: neposlali ho sem?
2: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
3: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
2: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
3: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
2: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
3: To jste ještě... nevěděl.
2: Nevěděl, no. To se podívejte jako zvláně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
3: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
2: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, mini, nebo jak se jmenuje.
3: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
2: A ten zvoní, prej.
3: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
2: Do homilia.
3: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zmetr.
2: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
3: Já je to... Ale...
2: Chtějí spravedlnost, ne, pane Holče.
3: Ten Vítek je borec. Ten Vítek je borec.
2: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
3: No to já se divit
2: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
3: Když bude vládu skládat kdo?
2: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
3: Spolu.
2: To jsou takový moje teorie. Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A Myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
3: Jaké?
2: Že se dostanou komunistky?
3: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
2: No ne, tak jste... to je fóry pro fanšmekry.
3: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
2: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
3: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
2: No.
3: Ty bych vás i urazil, ne?
2: No. Já se bojím, že...
3: Já se na ně musím dívat.
2: Na koho?
3: A na plukovníka.
2: Ale on je dobrý.
3: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
2: A jak to? Angažmá.
3: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
2: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
3: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
2: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
3: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
2: Váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
3: No tak.
2: No to mi řekněte jeden.
3: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
2: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
3: Komunikační to, karty, Xavere.
2: Trouba, no to je...
3: Komunikační karty.
2: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
3: Podle mě jede satiru ten člověk.
2: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
3: takže
2: ještě...
3: Takže ne sama, ale i, jo?
2: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
3: Jo.
2: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
3: Není to ten, co mu říkají Gucci?
2: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
3: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
2: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
3: Taková trošku drahá.
2: Tak já šiju u mistra Mejty.
3: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
2: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
3: To jasně.
2: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
3: Taky, dobrý.
2: No, tak to jsem se díval, to mě nebavilo.
3: Jo?
2: Jo? Hmm? Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
3: Blížíte se k tomu, jasně.
2: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
3: Jako zvoník, zvonek. Jo?
2: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
3: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
2: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
3: co zvonili?
2: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
3: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
2: Ten už zazvonil i na ty
3: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
2: To
3: pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal to, Klíma, první cenzor vlády.
2: Pan Klíma.
3: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postech si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
2: No a zvonek roku dáme, ne?
3: Zvonek roku.
2: Máme první dva kandidáty.
3: Jo.
2: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
3: Knedlík.
2: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
3: Knedlík. To je Knedlík. Samozřejmě.
2: On se jmenuje Lipavský.
3: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
2: Kdo
3: on celém světě známe jako Knedlík.
2: Jak to?
3: Hm? tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
2: Dobře,
3: tak,
2: jak... knedlík. A jak by říkali mě teda?
3: Ne, jak jste vážená, je, jste tak, vážená figura.
2: Jak by říkali mistr třeba.
3: Tak.
2: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
3: Z diplomacie.
2: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
3: No nebuďte slušný.
2: Ne, je to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
3: Myslíte, když dostal na ložino od Filipa Turka?
2: No na ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
3: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
2: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
3: No.
2: Nebo to pan
3: Knedlík,
2: ministr. Knedlík je hrozně ponižující.
3: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
2: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
3: No. A já to říkám. Prostě... A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
2: No. Nebylo to hezký už. No
3: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
2: Dobře, opravdu. Ale pan Turek už měl brzdit.
3: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
2: No tak, jasně, pane
3: Dolče. On už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
2: Fakt?
3: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby... A
2: je, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
3: On je trošku hustej.
2: Jako zbabělec, neřekl, že to...
3: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
2: No formální.
3: No, diplomacie není úplně neformální, jako, že jo.
2: No, ne, tak,
3: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
2: Nějakou. No neříkej tomu knedlí.
3: Teď je to knedlí.
2: Ale je to tak zlý, pane holče. Já na
3: tak je to takový věrný.
2: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
3: Já vím, tak jste...
2: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
3: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
2: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
3: No.
2: Já jsem knedlíček.
3: Vidíte.
2: Ale játrovej.
3: Nok.
2: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek...
3: Tak promlouval není možná úplně...
2: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
3: No ten si to zaslouží, to je jasný.
2: Mám to udělat?
3: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
2: Za Lipavskýho se trošku stydím.
3: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
2: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
3: No. Že je blbuše?
2: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
3: Já jsem zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
2: No to jo, to je
3: nálepku. Knedlík, blbuše.
2: Tak
3: se na to budu muset dát pozor.
2: Jak se jmenuje pan... Lipavský. Vlastík?
3: Já jsem říkal Mastikulka.
2: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat
3: jen... Jasně, Jan Lipavský.
2: Jan, Honza?
3: Honzí.
2: On je bakalář, ne?
3: Já nevím. Tak si víte, jak si říká...
2: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
3: Já taky ne, Ksever. Ale vidíte, co všechno je možný.
2: A navíc jako... Navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
3: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
2: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
3: Tak takový krysařík, co?
2: Za všechno, co říká.
3: Jo. Za všechno, čím je?
2: Vším, čím byl? Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
3: no,
2: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
3: no,
2: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
3: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
2: Jo, jo, ale já bych byl opatrný.
3: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
2: Je to pravda?
3: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
2: Ukaž to tady možný.
3: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
2: No, tak je něco na tom, no.
3: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
2: Cože?
3: Říkám, komu to hodíte v příští vod? Asi železnímu, ne?
2: Já nevím, na co
3: se ptát. Dobrý ředitel.
2: Železný...
3: Jakubovi.
2: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
3: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
2: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
3: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
2: No to je jasné. No.
3: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
2: To je dobrá idea, ano.
3: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náhradní má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
2: A ještě příspěvek na manželku ještě.
3: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
2: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
3: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
2: Jak které? No. Ale některé.
3: A pan Xaver má super
2: účest.
3: Kostky nebo? A hosty.
2: Má super jednoutky.
3: Jste jedničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
2: Co?
3: Jednoutky.
2: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
3: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
2: Co to je dneska?
3: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
2: Je to.
3: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
2: Jako
3: správné?
2: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
3: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
2: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
3: Archiv dejte XTV.
2: Jo, a archiv to je něco jiného.
3: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
2: Já stojím.
3: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
2: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
3: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
2: to
3: a Tomáš Pokorný.
2: Jsme to my.
3: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Vidíte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
2: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
3: Volební kampaň?
2: Protože teď.
3: Teď jedete satiru, ne?
2: Teď jedete o všechno.
3: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
2: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě? Do
3: Fiala? Fiala. Tohle mi tím vůbec netrpí.
2: Ne.
3: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
2: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
3: Jo.
2: Jako ten, za ní bojuje, tak ten to čte, toho dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
3: No ale Petřík, premiér, ten je, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
2: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
3: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
2: drzej není vůbec.
3: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
2: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
3: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
2: Ne, tam jsou ty brožury.
3: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
2: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
3: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
2: Tak vy vyjdete ještě někam?
3: Jdete
2: šířit o světu, evangelium.
3: Jo.
2: Ok. Tak si, a máte karty?
3: Mám, to víte, jo.
2: Plný auto.
3: Jo.
2: Tak se těším na příště. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Z absurdity skutečnost. Česko má aplikaci pro vyjádření souhlasu se sexem. To je jako pravda?
1: Mhm. No prejo. Co je psáno, je dáno. Tady to máme napsaný. Vy jste úplně z toho zůstal skoprněný beze slov? Já vám to asi nevysvětlím, to by vám měly vysvětlit ty feministky, pro který je tohleto zlatý grál, že jo?
0: Myslíte aplikace. Sufražetky?
1: Tak se tomu říkalo dřív, to je pravda, no. Vy si zvětšujete ten obrázek?
0: Ne, já se dívám, mám pocit, to tělo od někud znám.
1: Že vy jste byl taky v tom konspiračním bytě v revoluční, přiznejte se.
0: Ne, tak toto není, jako toto
1: je. Proto vy tak krasavice. Dobře víte, kdo to tam byl a kdo ne?
0: Já jenom mám obavu, aby...
1: Ne, já myslím, není tam hlava.
0: Ne.
1: Není tam hlava, počkejte, takže počkejte, anonymita zůstala zachována.
0: Není to naše paní produkční, ona není tak opálená. Není to.
1: Není, určitě není.
0: Ne, to bylo na první pohled tak. Povídejte, já tam boťuknu něco, nebo?
1: Já nevím, jak to funguje, to by nám měly vysvětlit ty feministky. Pro ty to byl, že takový zlatý grál, aby se vyjadřoval souhlas se sexem. Jako kdyby to, že se ty dva lidi dobrovolně ocitnou v posteli, nebyl už dost tak velký souhlas, takže teď k tomu ještě budeme mít aplikaci. Ještě by to mělo být ideálně propojený s nějakým velkým bratrem. Jo? Že by se mohlo vyhodnocovat kdokolikrát, takže bychom měli přesné statistiky. Nemuseli by si to ti sexuologové cucat z prstů, kolik jsou takový ty průměrný, že jo, čísla u nás, tak by to měli přesný, měli by to přímo z aplikace.
0: Paní Karol, promiňte, že jsem tak smělej, vy v tom to jedete zjevně, jak informačně, ale kdo komu dává ten souhlas?
1: Já si myslím, že v té apce to asi nějak odkliknou oba, já nevím. Představte si, až potom žena půjde na policii nahlásit znásilnění a policista se jí zeptá, a vy jste u sebe neměla telefon?
0: No ne, já jsem člověk, který se pohybuje v těch počítačích, rozumím
1: tomu, chápete? To je pravda. Vy máte i ty mluvící hodinky tam, když si tu aplikaci stáhnete, tak to budete moc muset takhle na ruce.
0: Já mám i mluvící váhu doma, jo, která jako, no to je jedno, ale já bych, jak to znám, protože jsem taky tak trošku programátor, já bych si to nastavil defaultně. Víte, co to znamená defaultní nastavení?
1: No.
0: Že souhlas mají všichni. Každý, kdo chce. A ještě bych to rozeslal, víte, přes Bluetooth všem přítomným.
1: No počkejte, ale to potom nikdo nevyhodnotí ty informace. Tam je právě důležitý, aby jsme věděli, kdo. Aby jsme měli ty informace. To, že mají přístup všichni, to není žádný údaj. My potřebujeme vědět, že v 10.15 to byla Máňa. Ve 12.40 přišla Helena, pak máte pauzu až do 17 hodin, to jste byla se někde na obědě, nebo to a přišla Růžena. Takhle my to potřebujeme mít pro velkýho bratra.
0: Rozumím to.
1: No.
0: Teď se mi spojilo, víte, vyprávila mě jedna dáma, která pracuje v tetovacím studiu, že o nejrůznějších, co si lidi nechávají tetovat, a hlavně kam, paní Karol, to byste nevěřila.
1: Věřila.
0: No nevěřila.
1: No to bych věřila.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Tak právě tam, jak byste tomu věřila, já jsem tomu nevěřil, si jistá zákaznice nechala vytetovat čárkový kód. Ale přesně těsně vedle.
1: To se ale musí blbě načítat, ne? Tam dole.
0: No já už chápu, proč to tam má.
1: Já
0: kvůli tady ty aplikaci.
1: Jo, tady kvůli aplikaci, aha, no vidíte.
0: Ona dá čárkový kód. Už to tam je souhlas.
1: Akorát je trošku problém, že ono to tetování se po čase rozmaže, tak nevíme, jak dlouho to bude fungovat.
0: No tak to nebude, jak je dlouho.
1: Možná proto budou ty čipy. Že pak jenom přijdete k aplikaci, přiložíte ruku s čipem, bude to odfajfkovaný.
0: Jo. Nainstalujeme si to.
1: Jako my dva pro sebe.
0: A dáme si souhlas a dáme to na Facebook.
1: To bude krásný. Hele, to bude podobný, jak bylo oznamování, nebo jak je oznamování polohy a oznamování přátel, s kým jste, takže by se to rovnou z té aplikace živě přenášelo na sociální sítě. No. To bude další krok.
0: Já bych chtěl mít prostě aspoň jeden souhlas.
1: Tak já vám ho dám, až si tu aplikaci nainstaluju.
0: Nic po vás.
1: A nebo já vám ho můžu dát písemně na papír. Hele, to starý dobrý
0: ono.
1: Papír. Není, to je klasika, papír.
0: Já bych chtěl tu aplikaci.
1: Až vám klekne telefon, co potom, tak souhlas na papíře vám zůstane, i když budete bez telefonu.
0: A to je takový šťavnatý.
1: Dobře,
0: já budu chodit a říkat, podívejte, přátelé, od paní Stoněkové.
1: To dobře. Se vám ale strašně rychle vybije baterka. Když s tím pořád budete chodit a budete to ukazovat, to máte do hodiny vybitou baterku.
0: Já mám takovou tu předělávací.
1: Máte předělávací, tak to jo.
0: Ukrajina se přiblížila k Evropské unii. Ukrajina se přiblížila k Evropské unii, paní Karol. Mm-hmm. Díky své vůli čelit ruské agresi. Nemám z toho žádnou radost.
1: No to je krásný. Já si myslím, že mě ještě tak opravte, ale já mám pocit, že to je úplně poprvé, co se kandidátskou zemí stala nějaká země, ve které probíhá otevřený válečný konflikt. Já se nepamatuju, že by někdy nějaká jiná země, kde by se tohle dělo, byla kandidátskou zemí.
0: Vás taková napadá.
1: Válka je málo kdy. Ale to není argument.
0: Víte, co je argument? Že toto je typická situace, kdy se vlk nažral a koza zůstala celá, protože je to půl cesta a na té půl cestě to zůstane na hodně, hodně dlouho.
1: No ono opatrně s tou kozou, jestli zůstane celá, jo? Já si myslím, že ta ukrajinská koza, stejně ten konflikt neskončí tím, že by ta koza zůstala celá. Až to začnou špičky západu řešit, tak stejně budou muset dovolit, aby ten ruský vlk si z ní něco ukous, takže ta ukrajinská koza celá nezůstane. To si myslím, dovolili, že je jako definitivní, že takhle to nebude. Jako samozřejmě má to vysílat nějakou message navenek, že je tam u toho pan Macron, který se tam tak jako vesele směje. Zároveň oni tím trošku jako vyfoukli ten hlavní bod českému předsednictví, protože Češi si hodně zakládají, pan Lipavský to říkal, jak Evropa nesmí během českého předsednictví zapomenout na Ukrajinu. Pan premiér Fiala vidí tu ukrajinskou záležitost jako jednu z priorit českého předsednictví, takže teď najednou jim tam veškerou smetánku slízne pan Scholz s panem Macronem. Že? Ještě pan Scholz k tomu měl celou dobu takovej dosti jako chladnej přístup, protože oni jsou hodně závislí na tom ruském plynu, až tak dalece to měnit nechtějí. Takže teď si tady to i vidíte, jo, jak ten pan Zelenský mu takhle podává ruku a vlastně kouká někam úplně jinam. Že jo. Scholz se tam směje do kamery, protože ví, že z toho vytříská vody. Macron tam mezi nima stojí jako taťka. Jo, je to takový, ta fotka je taková.

0: Šifrovaný telefon. On údajně o ničem nevěděl, měl jenom takový indicie a najednou nám tady přizná, že věděl, že Gazdík k tomu, aby si mohl volat s tím Hlubučkem, který ho údajně taky neznal, takže si najednou s ním volal šifrovaným telefonem. To je hezký, jak nám na sebe ty věci prozrazují sami.
1: Je to trošku jinak, paní Karol.
0: Není, je to přesně tak.
1: Nemám zákulisní informace. Ten Gazdík ten měl ten telefon šifrovaný, proto, že v něm měl tu aplikaci na ty souhlasy.
0: Jo, takhle.
1: A nechtěla bys někdo dozvěděl.
0: Hele, a vy fakt myslíte, že v tom konspiračním bytě s těma společnicema, který teda vy jste nazval úplně jinak, nebudem to opakovat, tam se hrálo na nějaký souhlasy?
1: Tam byly money play.
0: Já si myslím, že tam, že jste vůbec jako přišel, to byl ten souhlas, ne?
1: Tam jo.
0: No.
1: Jenom by mě zajímalo, jestli bylo EET, když holky kasírovaly. Politik, který má šifrovaný telefon, je nepřijatelný. Protože jasný, že něco páchá, ne?
0: Ale tak já za situace, kdy
1: chce
0: jako...
1: Chce být transparentní, paní Karol?
0: My ne, oni chtějí být transparentní. Já to nepotřebuju.
1: Já si totiž myslím, že by měla být v rámci transparentnosti nějaká webová stránka, kde bychom si každý den rozklikli SMSky politiků, hovory. To Piráti doprosadí určitě tohleto. A Evropská unie to podpoří, saďte si.
0: To já nevím, jestli by se mi to úplně chtělo číst. Mně úplně stačí takové ty věci, co politici píšou veřejně. Já úplně asi nepotřebuji vědět, co si píše paní Pekarová. Mně úplně stačí projet si její Facebook a už tak z toho mám v oči pomalu jak Rakušan.
1: Já bych chtěl.
0: Vy byste chtěl, jo?
1: Já bych chtěl si číst, co si píše paní Pekarová.
0: Mě by spíš zajímalo, jak tam vyprávěl pan Gazdík, jakože, že kdo ho umí, že jeho umí jenom ta manželka. Mě by zajímalo, kdo se jako baví o tom, že umí Pekarovou. Já bych řekla, že Fiala.
1: Co to je umí?
0: No umí, to se tak říká.
1: Jako napodobit nebo co?
0: Ne, to je takovej slangový výraz, jako proto, že někdo umí z toho člověka vymáčknout, co potřebuje, dostat ho, kam potřebuje a tak. To se tak jako říká, že někdo někoho umí.
1: Jo, takhle, v tom případě já umím s Tonikovou.
0: No to neumíte.
1: Ne?
0: Ne, ale možná si to myslíte.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: Takže vy ještě budete klást odpor takhle v závěru.
0: No jistě, že jo.
1: Paní Karol, kam jdete na dovolenou?
0: No, asi domů.
1: Nikam, že bychom jeli spolu? Vám dělá společník?
0: No počkejte, tak před chvílí jste říkal, že nechcete být společník, že nejsme společníci, tak to co jsem, já s váma budu jezdit na dovolenou? Já jsem říkal, ale... že i my dva jsme společníci, vy jste byl proti, tak
1: no,
0: si jezdíte na dovolenou
1: ta,
0: sám.
1: Tam nezazněla ta zásadní věc.
0: To je která?
1: No mě se to blbě říká. To je společný, to nemůže dělat zadarmo, to uznáte, ne?
0: Dobře, tak můžete tu dovolenou zaplatit a já potom pojedu.
1: A já jsem slyšel, že vy neumíte plavat.
0: Tak to jste slyšel špatně.
1: Umíte plavat?
0: No jasně.
1: Jo? Spolehlivě?
0: No jo.
1: No tak budeme jezdit na Sadskou.
0: Tam to bude krásné.
1: Tam je to hluboký.
0: Tam je to hluboký. Dáme si přitom malý pivo. Až nám to povolej.
1: Proč bychom si dávali pivo?
0: To protože to bude povolený.
1: No pojedeme sportovat, paní Karol.
0: A to neznamená, že si nemůžeme dát malý pivo. Já teda pivo nepiju, ale na počest toho, že už je to povolený, si ho dám.
1: Já pivo také nepiju, ale budu vám vyprávět anekdoty po cestě.
0: Ježkové oči.
1: Těším se na příště.
0: Já taky.
1: Máte v pondělí stream, ne?
0: Ano.
1: Já koukám vždycky.
0: To je odvážné.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
3: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
2: Teď je vám 38.
3: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
2: Jas
3: Abstinenti Jablonec.
2: A zalajkovat, jak se říká.
3: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
2: Hlavně dát odběr, ano.
3: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to a je to furt jako tabu, bylo to tabu, ale moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
2: Jste z toho venku?
3: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
3: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, aby fungoval, což jsem dřív potřeboval.
2: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
3: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně a ambulantně jsem se léčil 5 let do 31 a ta ambulantní léčba nebyla úspěšná, nebyla tam ta abstinence, ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
2: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
3: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš Lexauriny.
2: Lexauriny.
3: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
2: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
3: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
2: Prášek na spaní po ránu?
3: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
2: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
3: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
2: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
3: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
2: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
3: Jako v té závislosti?
2: No u těch lidí.
3: Těch lidí.
2: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
3: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nimi jako, ono se, chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika, normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
2: Vy jste byl v Kosmonosech.
3: V Kosmonosech.
2: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
3: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
2: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit a nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém u vy říkáte toxicí, že těm, co mají drogy.
3: Jo.
2: U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
3: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka a uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
2: Dokud na to mám?
3: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
2: Tak. Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. V letadle trpíte třeba. No.
3: Záleží, jak
2: máte
3: dlouho.
2: Na to chuť.
3: Záleží, jak dlouho.
2: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
3: Můžete se napít.
2: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Nebo kdekoliv jinde. No, jo. Jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
3: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
2: Máte pochopení?
3: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle tu chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou. No.
2: Řekněte mi jeden detail.
3: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
2: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
3: ano.
2: Ale neuděláte jen takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
3: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska...
2: Dobře.
3: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
2: To byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
3: A dostal.
2: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
3: Jo, několikrát.
2: Několikrát dokonce.
3: Několik telefonů.
2: A to je jeden detail a tím pádem jsou toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
3: No, to bývá.
2: To tak bývá, jo. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
3: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár.
2: Je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
3: Je. A hlavně je to pro ně... Oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, které jim můžou pomoct. Že jo?
2: Takže
3: samozřejmě tam můžou dojít. Jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
2: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle. Jo?
3: Jasně, jo.
2: A vy víte, co s tím. To je inspirace pro divák.
3: To se děje standardně.
2: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám, ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou, Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A ono se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
3: Nešlo.
2: Já bych to asi vzdál. Vy tady vytušíte, že se to povede?
3: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
2: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
3: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyřízenit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo? Že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
2: Kde je teď?
3: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
2: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
3: Ne, je střízlivý.
2: Střízlivý.
3: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, jo, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho cení tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
2: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
3: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
2: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
3: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi, co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
2: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
3: Jas, abstinenti, jablonec.
2: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
3: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
2: Jo.
3: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
2: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
3: Ondru, ano.
2: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém,
3: ano.
2: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
3: Určitě. Ten, ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
2: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
3: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
2: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
3: Já jsem slyšel...
2: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
3: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
2: Takže, co znamená?
3: Takže já si troufám říct, že ano.
2: Opakovací léčba.
3: Opakovací léčba je... Jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
2: A proč?
3: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
2: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
3: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
2: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
3: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
2: A co jste našel vy?
3: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivě je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
2: Když vás tak poslouchám...
3: Začal jsem se otužovat třeba.
2: Aha, no tak to ne.
3: To je velká dávka.
2: Já vím, to je teď taková moda.
3: Jo, ano.
2: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
3: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
2: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
3: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete myslet i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
2: Anonymní alkoholiky?
3: Aha.
2: Co to je?
3: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci, je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
2: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
3: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
2: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
3: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
2: Oni jsou
3: V tu chvíli mají 2-3 promile třeba, jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrak, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
2: Víno?
3: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam jako jediná vidina toho se napít prostě.
2: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
3: V pohledu jako na tu závislost?
2: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
3: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalou si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mm-hmm.
2: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
3: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
2: Já jsem jmenuji ty stránky, je to ten.
3: Ano.
2: Vy jste chtěl ještě něco říct?
3: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
2: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
3: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
2: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
3: Já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
2: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Je rozdíl mezi Muskem a Georgem Sorosem, který nevadí? Nebo nezaznamenala jsem v rozhovoru to jméno, že by ho zmínila?
2: No, jednoznačný, Elon Musk šíří nesprávný názory. Mm-hmm. Nehodnotový.
1: Nedělá to Soros chytřej, že není jakoby vidět, že se o něm jako moc, že jak, trochu jak jety?
2: No jasně, rafinovaně, on to dělá přes neziskovky. Mm-hmm. A všimni si, že Donald Trump správně dalším podpisem utnul pomoc, nebo dotace neziskovkám, hlavně politickým. I mimochodem, i ty to bude platit i na Soroše tady v Evropě.
1: Ajajaj. Ten asi neslaví Donaldu Trumpa v Bílém domě.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Je to tak, Severe?
1: Je to tak.
2: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války?
1: Nebo? Já jsem, a ano.
2: Jo?
1: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
2: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
1: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
2: Jo?
1: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
2: Ježíš, Marek Severe, to byla ostuda.
1: Jaká ostuda?
2: Vy jste nikoho nezvolili.
1: A však kam spěcháte?
2: Co? Nebo se těšil na nového generálního ředitele?
1: Ale tak nechte se chvilku napínat.
2: Ježíš Maria. Jakoby toho sněbovna Xavre masakr, padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
1: No je to, pane holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobím vyprávět.
2: Netočí o tom Olga Sommerová nějaký dokument?
1: Kdo to?
2: Vaše oblíbenkyně.
1: Já už ji neznám.
2: Neřekněte mi, co se to tam děje?
1: No, děje se to, že prostě rada tak zodpovědně vlastně si ty kandidáty jako proťukává, rozumíte, tam dostali všech těch pět finalistů, dostali před radou hodinu, 10 minut pro sebe a zbytek času na odpovědi. No a tak odpovídali, dva z nich vypadli z nulou hlasů, pan Ponikelský a pan Karas, jo, a pak tam byla paní Šmuclerová, podle mého soudu vynikající, dostala jeden hlas.
2: To už tak bývá, ne? To je, myslím, příznačný, ne, pro tu volbu?
1: No, nevím, já si myslím, že to nelze říci tak jednoznačně,

0: Zí opravdu revoluce s pacáky a tak. A já jsem mu říkal, kolego, to přece každý chce zažít. Jak to bude taková sranda, až nás tady ty ochranky mezi tím davem budou, jak tu Bobošíkovou tam, jak budou tu, nám dělat tu cestičku, aby jsme vešli na radu. A jak bude pan Svěrák před Kavkama a tak, a jak to všechno, kdy to zažijeme v životě.
1: Já vím, že přesto... Václava Moravce ve spacáku taky.
0: To ne.
1: Myslíte, že ne? Tak to myslím přes postýlku, ne?
0: To jsou lepší lidi, pane holče, to není jako...
2: Radio Xaver. What a difference.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem. Ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%. Tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu a potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: Tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka třeba v tu chvíli chtěli, jo? Kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: nechtěli být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama a tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně, nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a Teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme si vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
2: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
2: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. Tohle to není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné pro to, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Jo? Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
2: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČES, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČES se stal plně státní firmou?
2: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude. To přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozpílené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono je vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy, takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
2: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm-hmm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jako že jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
1: No,
2: a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jako že mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem,
1: no,
2: a tak dále.
1: Posmíváme, děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátele svoje.
2: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
2: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: jo,
2: rozumět.
1: Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku, ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo, protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
2: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie.
1: No,
2: rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
2: Nasledanou.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím, pane Macinko.
1: Já vás taky.
0: Dnes je 1.7.2022.
1: Slavíme.
0: Slavíme?
1: Slavíme, tady. Koukám, že slavíme dneska. Slavnostní den v České republice, vstoupil duch Evropské unie do Česka.
0: Já jsem se vám ráno probudil a měl jsem takovou povznesenou náladu, byl jsem dojatej celý.
1: Ty jsi připadal hned jako lepší člověk, že?
0: Říkal jsem přesně.
1: Aspoň na toho půl roku, teď budeme lepší lidi.
0: Tak jsem si k ranní kávičce a cigaretce pustil hymnu z YouTube Evropské unie. Nestál jsem v pozoru. Chyba, že?
1: No, po ránu by člověk měl stát v pozoru, když si pouští hymnu EU, ne?
0: To napravím, no.
1: Zítra. Ještě můžete půl roku napravovat.
0: Já se vám teď cítím dneska takový jako platnější občan Evropské unie.
1: Tak to si, to když jsme teďka ty předsednictví, že jo, tak je potřeba, aby si lidé cítili se jako platnější občané Evropské unie, protože si budeme muset zvykat teďka, no. Denně budou dvě letadla lítat tam a zpátky do Brusele, plný úředníků, prostě kvůli já nevím čemu. Miliony se budou vydávat za summity, kde si přijedou sem jezdit, udělat fotografii, jako různí lidi, o kterých ani nevíme, co jsou zač, prostě, ale vládnou někde. To bude bezvadný tady. Kolony papalášů se budou prohánět po Praze, prostě s policejníma majákama, takže budeme se muset obrnit. To bude bezvadný prostě, no. Vlaječky budou v oknech skoro jak za socialismu, všude. Nebudou ukrajinský, no, ale teďka evropský.
0: Já k tomu mám dotaz na vás drobný, protože vy jste takový vzdělaný člověk. U nás v baráku vedle výtahu dole je nástěnka. A ráno jsem to zkoumal a je tam pouze pozvánka na domovní schůzi a jinak spoustu místa. Myslíte si, že bych tam měl udělat něco takhle vlaječku, máme předsednictví a tak?
1: No, to by
0: počítá
1: určitě...
0: se toto, abych to nedělal zbytečně.
1: A když si to vyfotíte a dáte si to třeba na Facebook, tak určitě vám za to dá někdo nějaký bezvýznamný plus, jo. Je to možná jednou z těch priorit toho předsednictví, jo. Ono jako obecně, jo, aby jsme to tady tak zbytečně zase jako nekarikovali, jo. Ono to předsednictví je taková hračka na hraní, kterou ta Evropská unie dává těm jednotlivým zemím, aby jako se utužoval ten kolektiv.
0: Družba by byla.
1: To není o družbě. To je o tom utužit vlastní mužstvo. To znamená, sice tady vláda se holedbá, že budeme mít nějaké priority a něco chceme v té Evropě změnit, anebo dosáhnout, nebo zařídit. To vůbec není pravda. Je to o tom, že celé to předsednictví je na půl roku okno příležitosti, jak vychovávat vlastní lidi k tomu, aby měli tu Evropskou unii radši. Třeba jako, že teď sice tam na té vaší nástěnce nic není, ale když to pánové z vlády naši dobře udělají, tak tam třeba za měsíc nebo za dva vy sám iniciativně dáte v angličku.
0: Za měsíc? To tam bude dneska odpoledne, pane Macinko? No, pošlu vám
1: MMSku. Vy jste uvědomělej člověk, jo? Ale prostě... No, nevím, no. Prostě bude to stát spoustu peněz, celé předsednictví, ale ta hra na to,
0: peněz
1: že se něco...
0: Peněz
1: je dost.
0: Zdroje jsou.
1: Je to hrozný. Je to hrozný, protože vláda, která tady má řešit a starat se o problémy lidí, tak teď bude říkat, nechte to, my teď na to nemáme čas, inflace moc, my víme, ale nemůžeme, protože teď předsedáme, jo? Vládní krize, ne, nemůže být vládní krize, teď předsedáme té EU, aby nebyla ostuda, jo. Ale víte, tušíte, která země měla předsednictví před náma? No, vy to víte, ale já to teda prozradím divákům, že to byla Francie.
0: Francie, jo, taky Francouzáci.
1: Víte, kdo měl předsednictví před Francií, čili jako loni na podzim?
0: Jste mi přišel zkoušet, nebo?
1: Ne, víte, já vím, že vy to víte, jo, já to jenom prozrazuju divákům, že to bylo Slovinsko, jo, v Jugoslávii, jo. No a teď si pamatuju, že k nám přišla na návštěvu u nás do Institutu Václava Klause, kde se občas pohybuju, Tak tam přišla na návštěvu se představit nová, myslím, že to byla marocká velvyslankyně v České republice. Jo, oni jsou, tak ty diplomati jsou takový zdvořilí a vždycky, když se přijdou na tu misi, tak kromě toho, že přijme, předá ty pověřovací listiny prezidentu republiky a potká se s ministrem a s premiérem a tak dál na různých akcích, tak někteří z nich, ti zdvořilejší, jdou na takovou zdvořilostní návštěvu i k bývalému prezidentovi, si tak prostě popovídat o té zemi a tak. Jo. No a ona přišla s tím, že no vy teď budete ta předsednická země a tak. A my jsme si říkali, vlastně jo, to je pravda, to budem. A teď se jako nám došlo, že my tam nikdo vůbec netušíme, kdo v ten moment, loni na podzim, jako má to předsednictví. Jo. Že nám to bylo úplně jedno.
0: Že to nikoho nezajímá.
1: Tak jak to vůbec nikoho nezajímalo v České republice, kdo je předsednická země v listopadu loňského roku, že to bylo Slovinsko, což ta marocká velvyslankyně samozřejmě věděla. My tam jako jsme to teda, myslím, že až na doktora Weigla, který ví vždycky úplně všechno, tak jsme to tam prostě fakt nevěděli nikdo. A takže úplně stejným způsobem probíhá české předsednictví v těch zbývajících zemích Evropské unie. Těm lidem je to úplně ukradený. My nijak nezáříme, tam to nikdo ani neví. Pochybuju, že někdo ve Finsku nebo na Kypru to ví. Možná někteří lidi ve Švédsku, který bude mít to předsednictví, až my jako jim ho odevzdáme na konci letošního roku.
0: Prosím vás, a tomu podnikateli Redlovi je to tak jedno, nebo myslíte, že dokočíruje z té vazby to předsednictví?
1: Tak já nevím, počkejte, kdo je ministr spravedlnosti, ten by měl mít...
0: To je pan Blažek.
1: To není z té jejich strany, ne?
0: To je Don Pablo. No tak to je jedna parta.
1: No jako... Řekl bych, že ono to předsednictví jako fakt stojí hodně peněz. Jo. To jsou fakt miliardy. Miliardy se utratí za všechny možné prostě summity a zařízení, logistiky, cateringy, chlebíčky, kaviáry, jo, a tak šampaňský, aby prostě když přijedou až z Brusele, tak aby tady nebyli jako chudých příbuzných, tak se jim to musí ukazovat, že my jsme tady ti jako totálně top. Takže ono to fakt stojí a prostě utratí se, takže já si myslím, že tady ten stan se teď jako profiluje dost jako velmi jako zájmová organizace. Starostové sobě.
0: Starostové sobě, ano.
1: A tak si myslím, tak. Že no, tak to bude zajímavý se. A mají dost ministrů na to, kteří všichni se tam budou tomu věnovat. No.
0: Tak a jdeme na témata. Putin má stále důvěru každého desátého Čecha. No to se mě nezdá. Ty znáte někoho, kdo věří Putinovi ještě?
1: Já myslím, že to je docela dobrý výsledek.
0: Jo?
1: To je docela dobrý výsledek, protože, jako dobrý, no, pro Putina je to velmi špatný výsledek.
0: Myslím, no.
1: Protože vzpomeňte si, u nás byl nejpopulárnější politik třeba v plynulých třeba dvou dekádách. Mladá hvězda sociální demokracie Stanislav Gross. Já myslím, že on měl někdy prostě v těch vládách sociální demokracie, ve kterých působil někdy v roce 2003-2005, tak jeho popularita se tehdy vyšplhala až na nějakých 80 nebo 82%. Jo. Opravdu to byl fenomenální. Jo. Ještě v roce 2004, někdy v březnu, měl prostě pořád jako téměř 70% popularitu mezi českou populací. O pár měsíců později se mu to začalo nějak zadrhávat a stal se prakticky nejméně populárním politikem v České republice a měl asi 18%. A to bylo úplně absolutně dno. Jo? No a tak tehdy jsme si říkali, jako já přece neznám nikoho, kdo by toho, kdo se měl rád. Takže jestli Putin teďka se dostal ještě hůř než ten Gross, tak to myslím, že jako je dobrá zpráva o české veřejnosti, špatná zpráva pro Putina, no ale já stejně si myslím, že to je úžasná práce, výsledek úžasné práce naší vlády, našeho vrchního cenzora. Vyplili ty weby, ejhle, hned mu spadla popularita.
0: No jo, no, je to tak. Ale
1: jinak si to neumím vysvětlit, jo? Jinak prostě ta propaganda, ty prokremelská média, tady to tepou a teď jak je vyply, hnedka už mu to kleslo.
0: Cítím tu ironii, ale hlavně víte co, pane Macinko, já mám obavu, že to je Putinovi úplně jedno. Nebo to čte?
1: Čte, určitě.
0: Sedí tam někde v nějakých lánech u Moskvy, podobný

0: aby se ty lidi furt střílili, ale nikdo nevolá potom, aby byl mír nebo aspoň příměří. Jo, což někteří takový ty nakrknutí komentátoři z jednoho hnutí Ekonomia nebo nakladatelství Ekonomia hnedka začali křičet, že to je mírový štváč, protože je štve asi tím, že mluví o míru. No nicméně ruská ambasáda pochopitelně tohle to zaznamenala, přeložili to do ruštiny a vyšlo tady ty texty, jako vydávají to v ruských jako novinách, jo. A já jsem to poznal, že mě v momentě, kdy to tam vyšlo, tak mě začalo volat prostě ruský telefonní čísla a chtěli jako komentáře a tak dále, jo. Tak jsem normálně chtěli rozhovory s Václavem Klausem a tak. On ten samozřejmě nikdy v životě žádný rozhovor žádným ruským novinám nikdy neposkytnul, že na to kašle, ale je vidět, že ruská ambasáda a špioni Ruska v Česku nespí. Takže jestli toto je zpráva, nepochybuji o tom, že tam ta vrázka, jedna, která mu tam teďka jako přibyla, tak je tady za to, že ho Češi nemají rádi.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
2: Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě v XTV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 28%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem jako upřímnej, no. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavu, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že ten to měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svoji největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44, si říkal stránek.
2: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat.
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, že Rusko mělo vstupovat do NATO 2x. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala... nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte,
2: a ne,
1: že
2: na
1: průzkumy,
2: to, že teda,
1: a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě. To je...
1: Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče, neměřitelnou část.
1: I to má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít volba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent vám tam vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někdo z těchto stran pustí informaci ze Spolu, právě jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. Uh-huh. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých stran.
2: Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít
1: ano.
2: Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, víme asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství, kolega, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom...
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnilo názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jaký přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022, ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby. Hmm.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě dalekosáhlejší.
2: Tak, určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unii. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem. A můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Ty
2: požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci.
1: Velké věci.
2: Budou sedět ještě velké věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. A to je šef naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
2: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
2: Ano.
1: I ty obchodní.
2: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
2: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s Jinpingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Každý

0: Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pan Ondřej Prokop je člen zastupitelstva hlavního města Prahy, zastupitelstva Prahy 11 a předseda pražské ANO.
1: Ano.
0: Je to tak správně, ano.
1: A nově kontrolního výboru na magistrátu.
0: No k tomu se hned dostanu, k tomu kontrolnímu výboru. To je také možná jediné, co se zatím povedlo po volbách, protože máme tomu rozumět my, občané Prahy, pane Prokope, tak, že zatím je nová vláda Prahy v nedohlednu?
1: Vypadá to bohužel tak. Volby v Praze vyhrálo Spolu, to znamená ODS, TOP 09 a KDU. My jsme skončili na pásce druzí za nimi, my respektujeme vítěze voleb. Očekávali jsme, že vítěz voleb přijde s nějakým jasným návrhem na sestavení nové většinové koalice zastupitelstvu, že se navolí rada. Bohužel oni neustále trvají na tom, že je potřeba udělat takzvaný vládní půdorys, což znamená Piráti, Spolu a STAN. Ale to se jim nedaří. 6 týdnů po volbách, nebo dneska už možná 7, se to vůbec nerýsuje. Je tam mnoho osobních animozit, problémů v programu, různých personálních věd, ale stále trvají na tom, že by pro ně nejlepší varianta byla na tom vládním půdorysu. Takže my trpělivě čekáme jako hnutí ANO a udělali jsme s Patrikem Nacherem alespoň zatím takový, řeknu, jako státnický krok, že jsme nabídli Spolu alespoň vytvoření menšinové rady, že bychom podpořili radu Spolu. K tomu zatím nedošlo, ale došlo aspoň k nějakému prvnímu kroku, že se na základě naší nabídky vytvořily alespoň výbory, které začaly dneska už fungovat a kontrolují tu dosluhující radu.
0: K tomu se dostaneme, ale řekněte, kde je teda zakopaný pes teď? Je to tak, že pan Hřib chce být primátorem, nebo to spojení Praha sobě a Pirátů to blokuje, nebo kde je problém teď?
1: Těch problémů je celá řada, no to je fakt složité, protože vlastně při tom prvním jednání hned po volbách na tom vládním půdorysu, tak Piráti vlastně vůbec nepochopili, že prohráli volby. My tak přišli na ty jednání s konkrétními podmínkami k tomu vítězi voleb, co tam, koho tam smí mít, koho ne a co budou dělat, nebudou dělat. A vlastně ty jednání velmi zablokovali, protože řekli například veto na pana Wolfa, že pan Wolf nemůže do rady a tak dále, což se samozřejmě spolu
0: bylo.
1: Ano, přitom podle mě Spolu ani neřekl, že by ho chtěl nominovat do té rady, ale prostě přišli s celou řadou nějakých podmínek, které ty jednání zablokovaly. To Spolu potom nějakým způsobem se o tom radilo a mezi tím vznikl blok takzvaná Aliance pro Prahu, která vlastně spočívá v panu Čižinském, Praha sobě a Pirátech. Vytvořili kompaktní velký blok a Spolu se nechalo slyšet, že tady s tím velkým blokem vládnout nechce. Takže teďka jsme v takové patové situaci.
0: K čemu jim je to spojení, ta Aliance pro Prahu? K čemu je to dobré?
1: Oni tím získali dohromady 24 zastupitelů a vlastně mají víc, než má dneska ten vítěz voleb, Spolu ti mají 19. Takže oni se snaží být takovými těmi vůdčími tvůrci té koalice, což se samozřejmě tomu vítězi voleb nelíbí. Spolu by chtěl mít ideálně většinu v radě, chtělo být primátora a to ten blok Praha sobě a Pirátů nedovoluje.
0: Jinými slovy, jde jenom o tu moc.
1: Vypadá to tak, mně to přijde, že se tady vlastně, jsme svědky toho, že se handrkují tyto strany o funkce, o křesla, místo, aby řešili problémy Pražanů. Právě proto my jsme přišli s Patrikem Nacherem s nabídkou, že jsme schopni tu situaci odblokovat. Nechceme žádné funkce, my se nehrneme do rady, my nepotřebujeme žádné placené pašalíky auta s řidiči, my chceme plnit náš program, se kterým jsme šli do voleb. Takhle jsme dali tu nabídku na stůl a uvidíme, jestli toho Spolu využije.
0: No tak jestli chcete uplatnit nějaké ty předvolební sliby, tak funkce potřebujete, ne?
1: My to stavíme tak, že bychom podporovali takzvanou menšinovou radu výměnou za to, že oni budou plnit náš program nebo nějaké klíčové body z toho. To znamená třeba řešení středních škol, jejich kapacit, pomoc sportovním klubům, bazénům v energetické krizi a tak dále. Všechno, co jsme měli v programu, tak vlastně to by byla podmínka toho, že my navolíme a budeme nějakým způsobem podporovat tu menšinovou radu Spolu.
0: Co vám říká na čtyři oči třeba pan Svoboda, který teda teoreticky by měl být primátorem? Co on by vlastně chtěl?
1: Tak on chce být primátorem, on se té myšlenky nevzdal a dneska mi připadá, že to je jeden z těch hlavních tahounů v tom Spolu, který opravdu chce, aby se něco stalo, aby pan primátor Hřib skončil, aby tato rada, která dneska dosluhuje, přesluhuje, aby už nefungovala. A já se mu nedivím, protože pro něj osobně je to dneska už jako ostuda, kdy vlastně lídr vítěze voleb vlastně sedí v zastupitelské lavici a hlásí se do diskuze, kterou řídí dosluhující primátor, který už by tam neměl nic dělat.
0: K čemu je dobrý ten kontrolní výbor, jehož vy jste teda předsedou teď?
1: V běžné době, která dneska bohužel teda v Praze není, tak kontrolní výbor funguje tak, že zkoumá rozhodnutí, které rada a zastupitelstvo udělali, jestli tam nebyly nějaké pochybení a podobně. Zkoumá zpětně to, co se stalo. My jsme dneska v situaci velmi nestandardní, která tady možná nikdy nebyla v historii teďka novodobé Prahy, že máme po ústavním zastupitelstvu, ale stále vládne stará rada, vládne primátor Hřib, vládnou Piráti. A my jsme navolili ten kontrolní výbor s usnesením, že on má dopředu dávat stanoviska té dosluhující radě, aby ta rada měla názor už nových zastupitelů zešlých z voleb, co může a nemůže přijmout, odhlasovat. Tak my jsme jako hnutí ANO i Spolu několikrát vyzývali pana primátora celou radu, ať už nedělají žádná zásadní rozhodnutí, taková ta koncepční, která budou platit mnoho let, tak aby už se toho vyvarovali, aby vlastně ve své podstatě schvalovali jenom to bezodkladně nutné pro chod toho města, a oni to neposlechli. Oni každou tu radu po volbách schvalovali nějaké zásadní tisky. Tu nákupy tramvají za miliardy, tu pražské stavební předpisy, nebo změnu koncepce pražských nábřeží a tak dále. A vlastně dělali si tam, co chtěli. Takže na tom posledním zastupitelstvu byl zvolen ten kontrolní výbor s tím, že veškeré tyto materiály rady do ní mají jít a ten výbor má říct si, ano, to schvalte, to je bezodkladné, nebo ne, toto odložte až na novou radu.
0: Vy tedy naznačujete, pane Prokope, že některé věci jsou problematické z těch na posledních chvíli schválené, ale ten kontrolní výbor nemá přece moc to třeba zrušit nebo do toho nějak zasáhnout. On dává doporučení, ne?
1: Je to tak. Ta rada má svoji vyhraněnou kompetenci ze zákona a musí rozhodovat, protože musí řídit to město. Ten výbor dává pouze doporučití stanovisko, oni se tím mohou a nemusí řídit. Samozřejmě pokud se tím řídit nebudou, tak to budou muset potom vysvětlit a zdůvodnit na zastupitelstvu politicky, proč vlastně postupovali v rozporu s tím, co uložil ten kontrolní výbor.
0: Dobře, a jak si teda vysvětlujete třeba ten nákup tramvají takto narychlo?
1: Ten nákup tramvají je velmi zvláštní, protože ten byl schválen hned na první radě po volbách. Vlastně v sobotu byl výsledek voleb a v pondělí potom probíhala rada, kde schválili nákup tramvají za několik miliard. Je to takové podle mě asi jako rozloučení pana Scheinera, jedna z posledních asi velkých zakázek, kterou chtěl vypsat.
0: Dobře, ale proč ta rychlost? Máte tam třeba nějaké podezření, že by to nemuselo být úplně férové nebo něco?
1: My to v tuto chvíli analyzujeme a zkoumáme vlastně podstatu toho výběrového řízení, jestli tam nedochází třeba k nějakému znevýhodňování na trhu. Zatím tyhle ty jako nálezy nemám k dispozici, ale budeme to zkoumat.
0: No a takzvaná pražská nábřeží, to je také velké téma. Co tam se přihodilo, že nebyla obnovena ta smlouva s tím stávajícím nájemcem?
1: Víte, mně to přijde trošku jako taková dětinská pomsta některých současných dosluhujících radních vůči jedné osobě, panu Bergmanovi, který vlastně pomáhal a stál za styčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, což byla velmi kontroverzní věc, se kterou ve své podstatě polovina zastupitelů rady nesouhlasila, druhá polovina byla pro a byla to velká třecí plocha mnoho let. Nakonec se podařilo, že se to vybudovalo a myslím si, že tato pražská nábřeží jsou nějaká osobní pomsta. Já si myslím, že to je typický příklad toho, co už by dosluhující rada bez mandátu neměla dělat. Prostě neměla by rušit, měnit smlouvy, které tady běží roky. Bez ohledu na to, jestli to je dobře nebo špatně, měla by to rozhodovat prostě nová rada, která zešla z voleb, která ještě není stanovena.
0: Takže ať se budeme bavit o čemkoliv, vždycky se dostaneme k tomu, že problém je, že ještě není rada, není primátor, není vedení města.
1: Přesně tak.
0: Kdo jsou ti lidé, kteří o tomto vyjednávají? Předpokládám pan Svoboda, za vás asi pan Nacher. Kolik je to lidí třeba?
1: Za hnutí ANO je to jednoduché, my máme pouze 3 vyjednavače, je to Patrik Nacher jako lídr hnutí ANO do voleb, jsem to já jako pražský předseda a je to Radek Nepil, který byl dříve předseda našeho klubu, jsme 3. Za to Spolu je to podstatně nepřehlednější, protože, jak jsem říkal, Spolu dneska tvoří strany ODS, TOP 09 a KDU a vlastně za tyhle ty 3 subjekty tam chodí celé penzum lidí, které bych ani nedokázal dneska vyjmenovat. Takže vy se na těch jednáních, kterých my jsme měli se Spolu tuším 3 nebo 4, tak vy se potkáváte často s jinými lidmi. Jo, pravda je, za ODS tam většinou je Marek Benda a pan Svoboda jako lídr, ale potom ti další vědnáči se tam střídají.
0: Pan doktor Pospíšil už připustil v nějakém rozhovoru, že jedno z řešení je tedy koalice s hnutím ANO. Znamená to, že postupně jak pukají ledy?
1: Tak ono není tajemstvím, že my máme k sobě blízko, minimálně s ODS, tím, že jsme 4 roky seděli v opozičních lavicích, ODS a hnutí ANO, tak jsme poměrně intenzivně 4 roky kritizovali práci primátora Hřiba, pana Scheinera a tak dále. Takže my se, řekněme, tematicky

0: Ten tlak ze zhora od premiéra a dalších špiček tady té země, že vlastně v Praze s hnutím ANO se vládnout nesmí. Myslím si, že to tak skončit ve finále může. Na druhou stranu, my se do ničeho netlačíme, my vyčkáváme, jak si spolu vybere, ale já osobně nevidím moc šanci na ten vládní půdorys. Pokud by vzniknul v Praze, on vzniknul asi může, tak se obávám, že to budou další 4 promarněné roky v Praze, protože tam jsou natolik velké animozity mezi některými lidmi, natolik rozdílné programy, kdy Piráti jsou rádi za ty cyklopruhy, které kritizovala ta ODS, jo? Že já si neumím představit, že spolu budou 4 roky bez problémů vládnout.
1: Přiznávají vám kolegové při těch vyjednáváních, že nemohou jinak, protože mají notičky od pana Fialy? Tak to chodí?
0: Celkem otevřeně vlastně se vyjadřují, že je tlak od nich z ústředí, ze jejich stran na to, aby ta koalice byla na tom vládním půdorysu.
1: Já si právě neumím představit, jak takový tlak probíhá, jestli...
0: To já nevím, já jsem žádné jich jako pokyny neviděl, ale samotného mě to překvapuje, protože třeba u nás, kde se říká, že jsme takzvaně hnutí jednoho muže, Andreje Babiše, tak u nás žádné pokyny v komunálních volbách nebyly. Absolutně vedení hnutí nikomu nemluvilo do toho, jak má vzniknout jaká koalice. A když se podíváte po celé republice, tak ty naše koalice jsou naprosto pestrobarevné a je to logické, protože ta komunální politika je úplně co jiného než ta celostátní. V té komunální politice prostě řešíte konkrétní problémy těch občanů v tom městě a záleží na tom, jak ty strany tam mají ty své programy a často je to v každém městě jinak.
1: Pane Prokope, kdyby se nakonec povedla ta koalice Spolu a ANO, kde je vaše pozice a kde je pozice pana Nachera?
0: My takhle daleko nejsme v těch jednáních, jak jsem říkal, my jsme dali nabídku...
1: Máte to vymyšlený nějak, ne?
0: My jsme dali nabídku na tu tichou spolupráci ve své podstatě, že podpoříme menšinovou radu, takže my se do té rady necpeme, nicméně určitě Patrik Nacher jako lídr je první nominant za hnutí ANO, případně do rady nebo pro nějakou prestižní funkci a říkám, tohle to nemáme vydiskutované.
1: Prestižní funkci jste říkal?
0: No já si myslím, že Patrik Nacher by byl skvělý primátor, ale to by musela být nějaká zvláštní konstelace. Uvidíme.
1: Co je prestižní funkce například? Náměstek?
0: Náměstek primátora, primátor.
1: A vy?
0: Já bych samozřejmě rád se stal členem Rady hlavního města Prahy, tak proto jsem i kandidoval. Já jsem nekandidoval, abych nic nedělal. Mě by zajímalo opravdu se podílet na té správě té Prahy a změnit to, co tady nefungovalo.
1: A vy, rád byste se věnoval čemu konkrétně?
0: My tady to opravdu nediskutujeme.
1: Když tam máte ten kontrolní, že je výbor?
0: V tuhle tu chvíli mám kontrolní výbor. Samozřejmě pokud bych se přesunul do rady, tak kontrolní výbor by se musel úplně přeskupit a ten samozřejmě ne ze zákona, ale z morálních hledisek náleží opozici, takže pokud jsme byli v koalici, tak to musí přece tomu nějaká koalice.
1: Řekněte mi k tomuto ještě poslední věc. S těmi Piráty se opravdu nedá dohodnout?
0: Já si myslím, že se nedá dohodnout s panem primátorem Hřibem, že ten je podle mě jako největší problém v tom uskupení těch Pirátů, kdy on podle mě není schopný překonat své ego a některé své názory. Ale od těch ostatních Pirátů je vidět, že ty jsou schopni nějaké diskuze a nějakých kompromisů. My jsme s Piráty jednali tuším 2x. A ve své podstatě, ačkoliv máme třecí plochy v programu, na některé věci máme jiné názory, tak bylo vidět, že je tam jako ochota z obou stran hledat ty průniky. Takže si myslím, že největší blokace v tuhle chvíli je pan primátor Hřib a myslím si, že sami Piráti moc nevědí, co s ním mají dělat, protože vlastně je potřeba asi i zmínit, že tady se nikdy nestalo v historii, jsme to analyzovali v Praze v novodobé historii po revoluci, že by primátor potom v dalším volebním období pokračoval nikoliv jako primátor, ale jako člen rady. Vždycky ten primátor konkrétně u pana Béma jednou se podařilo, že byl 2x primátor, jinak ten primátor vždycky skončil, vlastně odešel z té vrcholové politiky v Praze. Mm-hmm. Takže si myslím, že by bylo velmi složité vlastně nějak poskladat tu radu tak, aby tam byl primátor třeba pan Svoboda a současně třeba jeho náměstek pan Hřib. Nevím, jestli by to dokázal unést.
1: Když to řeknu velmi zjednodušeně, tak sestavení pražské vládnoucí koalice aktuálně brzdí jeden jediný člověk a jeho ego. Je to tak?
0: Dá se to tak říct, že to tak bylo na začátku. Mm-hmm.

0: už to brzdí více faktorů, i třeba to, že udělali tu alianci s panem Čižinským, který je pro část právě Spolu, hlavně třeba si pro ODS, aspoň podle jejich výroků, naprosto nepřijatelný.
1: Pane Prokope, vy jste tedy předsedou pražského ANO, pražského organizace, tak se říká, pražské ANO. Byl se s vámi poradit Andrej Babiš, než oznámil kandidaturu na prezidenta?
0: Andrej Babiš se radil s celostátním předsednictvem, já nejsem součástí, nicméně on věděl i z médií, kde já jsem to mnohokrát deklaroval, že já vlastně Praha stojíme za ním. Já jsem říkal i v médiích otevřeně, že pro mě nejlepší kandidát na prezidenta by byl Andrej Babiš a pokud on se rozhodne, že by do toho nešel z nějakých důvodů, tak se bude hledat jiný, takže on nemusel chodit pro podporu, protože věděl dopředu, že jí má.
1: Má šanci podle vás?
0: Já věřím, že ano, protože jsme dneska v nějaké velmi složité situaci jako celá země. Spousta občanů upínala své naděje do nové vlády, protože se říkalo, že hnutí ANO z ČSSD tady spoustu věcí dělalo špatně a dneska vlastně jsme svědky toho, že ta současná vláda, aspoň podle mého názoru, vládne podstatně hůř, vlastně nedělají prakticky nic a je potřeba, aby v čele země stál někdo, kdo nebude jenom vazalem nějakých mocnějších zemí, kdo bude se umět domluvit, bude mít jazyky, bude ty lidi znát. Pan Babiš se zná osobně s panem Macronem, jsou schopni si spolu promluvit francouzsky, nějaký jako v kuloárech a tak dále. Myslím si, že by to byla příjemná změna. Mm-hmm.
1: No a vedla se právě kolem toho uvnitř ANO nějaká diskuse, nebo to je tak, že Babiš si řekl o schválení a pan Babiš a už to klaplo. Jak to cvičí?
0: Posledního půl roku se vedla poměrně živá diskuze, co budeme dělat, pokud Andrej Babiš řekne, že do toho nechce jít. Mm-hmm. On měl od začátku podporu celého vedení hnutí a vlastně i byl na něj docela tlak, aby to vzal tu kandidaturu, protože jsme si neuměli představit úplně, že by to dělal někdo jiný. Takže my jsme spíše řešili nějaké plány B, kdyby on se rozhodl, že do toho nepůjde.
1: Napadlo už někoho z ANO, co bude s tím hnutím v okamžiku, když by Andrej Babiš se stal prezidentem?
0: Říkám, já nejsem v tom celostátním předsednictvu, kde se tyto otázky denně řeší, ale samozřejmě nějaké scénáře jsou. Předpokládám, že pan Babiš by asi už nemohl vykonávat funkci předsedy hnutí, že by to asi nebylo slučitelné s agendou toho úřadu, ale to jsme příliš brzo.
1: Ať to zkrátím, koho tam vidíte? Kdo je nástupce Andreje Babiše, vy?
0: Já určitě ne, určitě na to neaspiruju. Já budu rád tady v Praze a řešit komunální politiku. Já bych neměl problém ani s panem
1: Babišem. Ale víte, že se to o vás říká?
0: To se možná říká, ale zase jsem nějakým způsobem soudný, je mi 36 let, mám nějakou kariéru před sebou, já se nikam nehrnu. Mně by se tam líbil pan Havlíček nebo paní Šilerová, myslím si, že oba jsou na to dostatečně kompetentní, zkušení, to hnutí znají. A říkám, tohle bude nějaká debata potom, pokud by se ta kandidatura pana Babiše povedla.
1: Za 3 roky budou parlamentní volby. Teď se v té Praze úplně nedaří, protože Bůh ví, jak to ještě dopadne. Uvažujete o přeskoku do té celostátní politiky?
0: Já o tom v tuto chvíli neuvažuji. Spousta lidí se mě na to ptá, protože jsem asi hodně mediálně vidět poslední dobou, ale mě ta poslanecká sněmovna upřímně jako minimálně zatím neláká. Prostě baví ta komunální politika, kdy vidím výsledky té práce, že postavím školu, opravím chodník. Já se bojím, že bych se v té sněmovně trošku jako unudil. Jsem takový workaholik, rád mám ty výsledky práce.
1: No. Líp se tam parkuje, než v magistrátu. Takže to je vylouč. Zatím
0: to vylučuju. Myslím si, že máme skvělé poslance v Praze. Máme Patrika Nachera, kterého bych tam rád viděl dál, Roberta Králíčka. Máme tady nějaký tým, který vlastně v té sněmovně funguje už 8 let a myslím si, že by tam měli pokračovat.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Ondřej Prokop.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.
4: Mám těch fotek na 1000. Chci ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích, oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na pop.

0: přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav.
1: Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. Potom přejde ulici ještě mladík z čepice. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholí. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil a neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překot, potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání. Poznávám vás, přišel váš čas, jen spat svířený prach, přehlídka známých tváří, ze kterých jde strach. Poznávám vás, už jste tu zas, těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází, jak poslední host. Poznávám vás, přišel můj čas, jen spat svířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte další sraz. Ptám se skloněných hlav. Ve tvářích vidím úsměv.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po ČSFX TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodů do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby ji dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionů korun, to znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace, to znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Ne, nevím, si, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc. Kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
2: protože
1: někdy
2: pokud
1: ty
2: vím,
1: malé
2: tak
1: strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí z traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme. To znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami. To pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až, nebo si hlavě omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Dealu tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, nebo méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. Které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu, financuje jej mimochodem německá vláda, vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku, a každá z těchto renomovaných institucí i placených německou vládou tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkal, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je, znova říkám, průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne? Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví, co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. těch 250
1: Některé
2: eur.
1: Strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No, oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud, to bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
3: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: smyslu, že se něco stane. A teď, když pozoruju ten kvas tady, že Babiš stojí před úřadem vlády na jevišti jako demonstrant, takhle mu spoza ramene vystrkuje hlavu ten šmerda z sociální demokracie. A celá ta parta do toho sebestředula. Tak já už vám nevím, kdo tady o co usiluje.
1: Hejte, ale,
0: něco z toho musí vybublat.
1: Nevíte, ne? Ale co mě na tom se líbí, jak vlastně si to Babiš zase celý uhrál na sebe, ne?
0: Jasně.
1: On z toho vyšel jako ten největší vlastně, že to byla jeho demonstrace, všichni citovali Babiše. A to je prostě, člověk pochopí, proč vlastně on je v té politice pořád tak silnej.
0: Je z nich jediná figura prostě.
1: Jasně, ale když vidíte přesně toho šmardu, jak tam středula, který si prostě koupil nebo nechal zaplatit tu podporu Nerudový. Teď se zase vrací mezi své odboráře a za Babišem. Tak jasně, tak vidíte, jo, tak tady máte jako v něčem autentickýho lídra, aspoň který dokáže udělat pořád ty titulky a strhnout na sebe pozornost, no.
0: Já jsem to teda sledoval jenom tak, někde na YouTube byl jen projev to Babiše, jo. A já jsem to vlastně podvědomně, cíleně chtěl vědět, co říká Babiš, protože mě bylo úplně jedno, co říká Středula, co říká Šmerda, co říká Gregor, tam ještě z nich. A vlastně ten Babiš je zaprvé má tu sílu asi, ještě pořád. Ale řeknu vám, že ten spustil takovej frontální útok na voliče SPD, že toto nemůže Okin přežít.
1: No Okin zdrhnul do Ostravy. Ten to radši dělal tam, ale stejně tam byl, že jo, byl tam zástupce SPD, tak vidíte, jak je mu... To jste řekl, frontální útok, jasný, a ten...
0: Skoro bych řekl kolovej hon. To vám je taková prdel, když Babiš, který jako... Prostě doteď mu to bylo jedno, nebo ta polívka ve sněmovně stojí 12 korun, ale i s vajíčkem.
1: A tohle je geniální, helejte, já vám...
0: Míří na to SPD, ne, ale jak... brutálně.
1: Jasně, ale polívka za 15 korun s vajíčkem je geniální. To víte, že vždycky udělá titulek.
0: Jasně?
1: Jo. Jasně. A on to pochopil, jakmile to jednou vypustil v televizi, tak ví prostě, kdykoliv to řekne, tak bude článek s titulkem o Babišovi. A oni mu to vlastně furt žerou, že jo. Teď jsem ten, já bych tím, tou většinou fialovců ve sněmovně, tak tu polívku okamžitě zdražím na kilo aspoň.
0: To,
1: abych mu sebral těch 15 korun s vajíčkem. Slyšíš hrát?

0: mračna letí tak divně nízko.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
3: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo

0: hájil svůj postup, ale budiš. No takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: roky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
3: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jenom přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
2: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
3: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebylo by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který určitě...
2: Velká otočka, ale...
3: Určitě tomu Fialu... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
2: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a já se tam je to nutné.
3: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
2: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže
3: To už bych si chtěla asi moc, to si myslím, že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
2: Tak.
3: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
2: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
3: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
2: TGM,
3: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
2: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
3: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
2: máme
3: protože někdo
2: 12, je poslal, 21.
3: poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl opravdu, ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
2: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu, už se cítil asi, že je konec, myslím, že to mělo být z ledna 34, ten dopis,
3: já 37. Myslím,
2: že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
3: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%. Takže se posílí ty všichni ostatní. Zeslabí, oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
2: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
3: ne,
2: do ulic?
3: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačí, do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
2: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
3: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teď dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako by musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
2: Ale lidi v ulicích nečekáš.
3: Ne.
2: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
3: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čardyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
2: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
3: No dobře, ale
2: je to vysvětlení.
3: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle meeting, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako, že byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
2: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
3: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
2: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
3: ale
2: další.
3: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak já pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
2: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
3: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vláda zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
2: Další téma, vlastně velké volební téma. První zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
3: Ale celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
2: Je to takový donucovací prostředek?
3: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase, ne každý to jakoby chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně, jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne, jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
2: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalý seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
3: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
2: tam se
3: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
2: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, ale myslíš, no, tak až jako, tak daleko by to mohlo jít?
3: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
2: Je tam jiná válka, buď v klidu.
3: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhle tom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
2: Bojovat musíme.
3: Ocelovýho dykobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
2: To je děsivý, ale...
3: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
2: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
3: To
2: možná,
3: že to je
2: pohled
3: 19. století.
2: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
3: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma, ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá, že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
2: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
3: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
2: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
3: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
2: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
3: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako... není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
2: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že já všechno vím, tak... bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
3: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
2: A to je to, nedělá mi to radost.
3: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
2: A přestože jsou nereálné.
3: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
2: A není to cesta do pekel?
3: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
2: Opravdu?
3: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčuje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná říká, dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
2: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
3: To je všechno, tak děkuji
2: moc. Všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
3: Děkuji za pozvání.
2: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Andrej Babiš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Andrej Babiš, kandidát, budoucí kandidát na prezidenta České republiky. Ještě to nepotvrdilo ministerstvo vnitra, tak zatím muž, který se uchází o tu kandidaturu.
1: Přesně tak.
0: Natáčíme 17. listopadu, v tuto chvíli o 1:30 odpoledne. Vy už jste podle médií byl na Národní třídě a já mám pocit, že to letos bylo nějak v klidu. Čemu to přičítáte, pane Babiši?
1: Těžko říct. Bylo to v klidu, byl jsem tam s kolegy, s paní Schillerovou, s panem Havlíčkem. Přinesl jsem 33 krásných růží a zapali jsme svíčku a dali jsme úctu, těm, kteří bojovali proti tomu totalitnímu režimu. No a samozřejmě ty demonstranti, kteří tam demonstrovali a byli potom zmláceni komunistickou policií, tak je potřeba každý rok si to připomínat, tu obrovskou výhodu a změnu života, kterou ta revoluce přinesla. A hlavně my, kteří jsme žili v tom režimu, tak dobře víme, co to znamená svoboda pohybu, svoboda slova, svobodné volby, možnost podnikání a další věci, které předtím nebyly možné.
0: A co ještě dneska máte v plánu, když je to 17. listopadu?
1: Nemám v plánu, já mám nějaké schůzky, ale jinak jsem byl na té Národní a budu se dívat na televizi. Mm-hmm.
0: Proč, pane Babiši, chcete být prezidentem České republiky? Co mi nabízíte jako občanovi?
1: Tak co se nabízím, jsme sepsali do těchto novin.
0: Mm-hmm. Já bych to přesto chtěl slyšet.
1: No, tak samozřejmě, já vám nabízím to, že my jsme jediná politická strana, která, ne jediná, SPD taky, ale my máme svého kandidáta na rozdíl od pětikoalice. To znamená, že pětikoalice doporučuje pana Pavla, paní Nerudovou, pana Fischera. No a já kandiduju za hnutí ANO s tím, že jsme měli 5 kandidátů, no a nakonec jsme nějakých analýz a předpokladů jsme se rozhodli, že bych mohl mít šanci se dostat do druhého kola. No. A co vám nabízím? No tak nabízím vám moje zkušenosti. Znamená člověka, který vybudoval z nuly obrovskou firmu, která zaměstnává až 40 tisíc lidí, sídlí v Čechách. A v rámci toho budování jsem taky zachránil několik českých firm, které by jinak skončily. No a potom samozřejmě politickou kariéru ministra financí, který měl přebytkový rozpočet, který znižoval dluh, a premiéra, který 2 roky, ano, vedl Česko k prosperitě. My jsme předběhli v životní úrovni Itálii a Španělsko, jsme 9. z hlediska nějakých alebo životní úrovně v Evropské unii, bezpečná země, investovali jsme, podporovali jsme sport a tak dále. Takže a v těchto novinách píšu o tom, co jsme vlastně všechno dělali. Ano? 9. nejvíc prosperující země, znížili jsme daně, které teďka někdo kritizuje, a úspory českých občanů za 2019-2021 stouply o 970 miliard, podporovali jsme zdravotnictví a tak dále. No ale co je nejdůležitější, je, že já vám nabízím absolutně kandidáta, kterého nikdo nemůže ovlivnit. Ano? Takže já nebudu mít žádné sponzory, žádné biznisové skupiny, žádné lobbystické skupiny, mě bude financovat hnutí ANO, ještě musíme odpočítat ty náklady za ten obytňák. No a člověka, který má zkušenosti, který i toho prezidenta zastupoval ve světě na intronizaci japonského císaře, na zasedání NATO, v OSN a tak dále. A vlastně tady jsem i v těchto novinách u prezidenta Trumpa, i s mojí paní, takže si myslím, že jsme nedělali ostudu, takže já jsem schopen vlastně tu funkci prezidenta vykonávat okamžitě. Jo? Takže tady v těch novinách píšu o tom, jak jsem na tom se zdravím, tady píšu o nadaci Agrofertu, která rozdala lidem víc než 700 milionů korun.
0: Kolik, pardon?
1: Od založení teďka bylo 10 let, tak myslím, že je to víc než 700 milionů korun.
0: 700 milionů.
1: Ano, ale co je strašně důležité, pane redaktore, že já od vstupu do politiky jsem vždycky všechno sepsal. Jako ministr financí, potom jako odvolaný ministr financí, potom jako vláda 208 dní bez sociální demokracie. Tady například jsou noviny, které jsme vydali v prosinci 21. Bylo mi ctí být vaším premiérem, kde je bilance naší vlády. Sepsal jsem o tom knížky a vždycky jsem si říkal, kdyby taková ODS měla sepsat na papír, co vlastně tady pro lidi udělala od revoluce, tak já nevím, co by tam moc toho napsali.
0: No ale ODS nemá svého kandidáta na prezidenta, tak to teď vynechme. Začíná asi už ta horká kampaň, bude to trvat pár týdnů, a vypadá to, že bude ostrá. Mnozí komentátoři nebo novináři říkají, že bude i špinavá. Stojí vám to za to znovu se tímto probrodit až k té funkci?
1: Z mé strany určitě ne. Já jsem 31. října, jak jsem to oznámil, slíbil, že změním retoriku, to i dělám, že nebudu komentovat ostatné kandidáty na prezidenta, a určitě budu vést pozitivní kampaň, to znamená, říkám lidem, co bych mohl dělat jako prezident, jaké mám na to kompetence, protože ty přímé kompetence, jich tak tolik a zas tolik není. Ekonomická diplomacie, to je moje profese. Jo, to znamená pomáhat českým firmám otvírat nové trhy, hlavně v Asii nebo v Africe. A co je důležité, protože naše firmy jsou závislé hlavně od Evropské unie, tam směřuje 87% exportu. No a já jsem bohužel nestihl například zaletět do Vietnamu, kde znám prezidenta i premiéra, 100 milionový trh, takže tam by Škodovka mohla prodávat a naše strojnické firmy a tak dále, takže by to pomohlo tím našim firmám a tam samozřejmě je to o zaměstnanosti a je to o prosperitě ty země jako takové, takže to jednoznačně, no potom tam máme Českou národní banku, kde to je přímá kompetence prezidenta, kde samozřejmě nesouhlasím s těmi vysokými úroky, které nahrávají jenom zisky bankám a vlastně znemožňují mladým lidem si pořídit byt. Vlastně hypotéky vlastně jsou 60% dolů. Znevýhodňuje to naše firmy, protože oni konkurují v Evropě a eurozóna má 1,75 a ČNB má 7%. Ano, takže ta ČNB to je přímá kompetence. No, potom je tam nejvyšší kontrolní úřad, kde teda teďka došlo k nominaci předsedu, ale já si myslím, že tam samozřejmě to politici obsadili, jak už to mají ve zvyku, ale tam měli být odborníci, žádný politici tam neměli být a ty kompetence je potřeba rozšířit na Českou televizi, na samosprávu a tak dále, takže to jsou ty přímé věci, no ale potom samozřejmě, protože máme vládu, která se de facto nebaví s nikým, a je tady strašně moc médií, které jsou provládní a snaží se vytvářet nějaký dojem, že jak to všechno krásně funguje, tak snad, když teda pan premiér se nebaví s opozicí, tak možná, kdyby jsem se stal prezidentem, tak by se mnou mohl vést nějakou normální debatu nejenom o Ukrajině, ale o těch ekonomických tématech.
0: Co myslíte, pane Babiši, přesně tím rozšířit kompetence na Českou televizi?
1: NKU, nejvyšší kontrolní úřad, jo, aby mohl kontrolovat Českou televizi a samosprávu. Dneska nemůže NKU kontrolovat samosprávu. No, a to jsme taky navrhovali v minulosti.
0: Řekněte mi, jak jste nesl rozhovor, který se objevil nedávno před pár dny v médiích s panem doktorem Kolářem, který neúplně k vám byl lichotivý a já jsem roky žil v tom, že vy jste si blízcí s panem Kolářem.
1: Ano. No, já bych samozřejmě doporučil, aby si všichni přečetli ten rozhovor pana Koláře z roku 2014. Protože pan profesor měl v Motole v suteréně takovou místnost, kde chodili všichni a on samozřejmě je strašně šikovný doktor. Tak jsem jeden den za ním přišel a řekl jsem mu, že to přece není adekvátné jeho pověsti a jeho znalostem a teda, že by měl mít nějakou firmu a kliniku. No, takže já jsem to všechno zorganizoval, i tu firmu, i postavili tu kliniku a tak dále. Vlastně jsme to měli jako společné podnikání. No a byli jsme velice blízci jako rodiny, chodili jsme několikrát do roka na dovolené. a tak dále. No, tak mě to samozřejmě mrzí a nechci chodit do nějakých detailů. Já doporučuji si přečíst tenhle rozhovor, kde samozřejmě i Pavel Kolář mluví o tom, že léčil Václava Havla. A tady otázka, také jste si byli blízcí, myslíte si, že by tyhle dva lidé dokázali si porozumět? A on říká, bylo období, já byl u toho, kdy se Havel a Babiš potkali a myslím si, že v určitých věcech si rozuměli. Ano, to je pravda. Pavel Kolář byl můj kontakt na prezidenta Havla a byl jsem taky na jeho narozeninách jako host. A taky pan prezident Havel psal dopis Adamovi Michníkovi do Polska, kde mě podporoval jako podnikatele, takže to je pravda. Já vím, že plno lidí teďka bude křičet, že to nechtějí slyšet, no ale to, co pan profesor teď řekl, já tomu moc nerozumím, ale...
0: Je to předvolební záležitost?
1: Je mi to líto. To já nevím, jako, to neumím posoudit. Mm-hmm.
0: No, vy jste řekl, že budete pozitivní ke všem ostatním kandidátům, tak buďte pozitivní. Co byste řekl pozitivního o takovém panu Fischerovi třeba?
1: Ne, já jsem řekl, že povedu pozitivní kampaň. Že teda ty ostatní kandidáty nebudu ani komentovat, protože někteří se připravují dlouho. Jeden se připravuje 4 roky, jedna paní, co tam je, se připravuje 3 roky. Pro ně je to zásadní, aby uspěli. Mm-hmm. Protože samozřejmě moje největší výhoda je, že já skutečně tam jdu pro to, abych v první řadě bojoval za zájmy České republiky a českých občanů. No a někteří ty kandidáti mají různé sponzory, jsou tam různé vlivové skupiny, biznisové skupiny, takže tam samozřejmě je to o něčem jiném a oni musí uspět, protože už mají nějaké ty závazky a to samozřejmě není dobře.
0: Existuje nějaký průzkum nebo analýza, jak moc do té prezidentské volby vám může zasáhnout ten soudní proces kolem Čapího hnízda?
1: Ne, tak samozřejmě ty moji kritici o tom stále mluví, že kandidují kvůli tomu, ale je to nesmysl, protože v podstatě, i kdybych uspěl, tak ten soud bude pokračovat a nemá to na to žádný vliv.
0: No ale já se ptám na něco jiného. Jestli předpokládáte, že to s tou kampaní nějak zacloumá, protože vy mluvíte s občany, jezdíte po městech, to sledují na Facebooku, tak co vám ti lidi říkají? Má to na něco vliv? Anebo říkali, my bychom vás volili, kdybyste nestáli?

0: I tam z mediální štvanici a ta je každý den seznam zprávy, něco přinese, že stavím nějaký barák, nesmysl, ano. No a je to vidět, jak jsou ty rozhovory, informace účelové. Jo, mimochodem i ten rozhovor profesora Koláře vyšel na Seznamu, takže Seznam zprávy je jednoznačně dlouhodobě antibabišovské médium. No a hlavně je zajímavé, že oni vědí dopředu, co já budu říkat, jak se budu chovat, jak budu agresivní a ty debaty a není to pravda, protože zkrátka to ani nenastane. Protože ty debaty probíhají a já tam nejsem, ale oni o mě mluví. Bromově padlo jméno Babiš 30krát. Jo, na právnické fakultě to dopadlo tak, že tam byl prchal, nevím, proč tam byl, a zase je to o Babišovi. Takže vlastně tam ty debaty jsou o tom, že všichni jsou proti Babišovi, všichni se budou vymezovat a já chodím na debaty s lidma. Takže příští týden od 21. jedu 5 dní v kuse, budu navštěvovat zase regiony, Jihočeský kraj, Vysočina, i Severomoravský, myslím, a Jihomoravský.
1: Ostatně to, že protikandidáti mají antibabiš jako hlavní téma, tak to je věc, která vám přece v minulosti pomohla v těch kampaních.
0: Tak jeden kandidát původně tvrdil, že kandiduje proto, abych já vlastně se nestal prezidentem. No. No. A o tom, že já kandiduju, se rozhodlo 15. října. My jsme skutečně měli 5 kandidátů a důsledně jsme to analyzovali. Takže teďka změnili retoriku a tvrdí někteří, že tam byl za covidu nějaký chaos a tyhle nesmysly, takže je to takové málo důvěryhodné. Oni tam hlavně kandidují proto, aby vyhověli těm, kterých jsou loutky. O to jde. To jsou loutky některých vlivových a biznisových skupin a tak to zkrátka je.
1: Kterých?
0: Ne, ale to já nechci jako tady řešit. Já chcete, protože budu pozitivní.
1: Pozitivní, dobře. Když jste zmínil to covidové období, připustíte, že vaše vláda v té době udělala některé věci špatně? Mělo být něco ale, jinak?
0: Samozřejmě, ale řekněme si, jak jsme začínali. V únoru... V lednu 2020 nám hlavní hygienička řekla, že nějaký virus v Číně nikdy nepřijde. Mm-hmm. Kolik bylo na zásobách státních hmotných rezerv roušek? 10 tisíc. Když jsme končili, tam bylo 160 milionů kusů zdravotnického materiálu. Hygieny, laboratoře byly zprivatizované, hygieny byly roztříštěné, nikdo to neřídil, byly tam nízké platy. My jsme vůbec nebyli na to připraveni. A samozřejmě nikdo to neznal, nikdo ten neznal a po bitvě je každý generál. Já můžu jenom říct, že my jsme s maximálním nasazením dělali všechno, aby jsme ochránili životy našich občanů. Ano, já osobně jsem bojoval za to, aby jsme koupili oxygenátory z Nového Zélandu, postele od Linetu, vakcíny, Bamlanivimab. Psali jsme všude, telefonovali jsme všude a hlavně ta vláda, když byla ta krize, tak zasedala i 24 hodin denně. Takže to byla skutečná krize, kde jsme bojovali za ochranu našich občanů a zkrátka ano, je pravda, že byli tam různí odborníci, ano, a různé návrhy. Já jsem měl v kanceláři profesora Berana a profesora Primulu, oni spolu seděli 6 let v jedné kanceláři a každý měl na to jiný názor. Když řekl Primula, že to bude 2 roky, tak jsme si říkali, no to snad není jako možné. No a de facto ve finále měl pravdu. Ano, všichni kritizovali Švédsko, že teda nedělal lockdowny, ale nikdo, a my jsme byli vlastně odkázaní na doporučení těch odborníků, profesor Chlíbek a ministerstvo zdravotnictví. A ty ministři, kteří tam byli různí. Blatný byl striktně, chodil na vládu, řekl, buď to takhle bude, nebo končím. Jo? Primula dopustil nějaké debaty, protože všichni ministři lobovali za to, aby nebyl lockdown v jejich rezortech. Ano? No a Adam Vojtěch samozřejmě taky, ale ano, dneska otázka je, jak to bylo vykazováno a tak dále. ale já myslím, že jsme udělali maximum pro to, aby jsme ochránili

0: lidi a to byla skutečná krize. To byl skutečně boj o minuty, o hodiny, sehnat vůbec ty roušky, respirátory. Dělali jsme maximum.
1: Co vám jde hlavou, pane Babiši, když třeba někde na internetu, na serverech, v diskusích se lidé vrací k tomu pojmu, který se tolikrát omílal a zní přesně Babišova drahota?
0: No tak ano, oni všichni říkají, že když bych šel do debaty s těmi kandidáty, jak tam budu reagovat. No tak se podívejte na tu debatu, myslím, že na CNN před volbami, když pan premiér Fiala mi říkal, že já mám nějakou drahotu. No? Já mám nějakou drahotu. No samozřejmě to nebyla Babišova drahota. Ano. Ale my jsme proti té inflaci bojovali, proto jsme zrazili v listopadu a v prosinci DPH na elektřinu, plyn a teplo z 21% na nulu a byla negativní inflace. Ano. Takže a mě tam napadal emisní povolenky a já jsem byl aktivní, já jsem psal. Ano. A já teďka neříkám, že to je Fialova drahota, já říkám, že tahle vláda vlastně zdaňuje občany inflací, protože do konce října mají o 112 miliard vyšší příjem z té inflace a tyhle peníze nechce použít, aby lidem pomohla v cenách energií. Vždyť to, co předvedli s tím windfall tax, nebo to zastropování, kterému se bránili celé léto, až konečně, já jsem jim to říkal 18.2., že mají zastropovat. Vždy to řešení bylo jednoduché. Měli zastropovat cenu u výrobců elektřiny, u ČEZu na 1500 korunách a všichni občané, firmy, živnostníci by jsme měli levnou elektřinu, jak to mají ve Francii nebo v Portu nebo v Španělsku. Oni místo toho, jim to samozřejmě vyhovuje, ta inflace, protože mají vyšší příjmy a oni se tváří, že s tím nic nemají společné. Ale ono je to vlastně zdanění, to je inflační daň a ta vláda nepomáhá, všechno trvá, mluvili o tom, že bude nějaké evropské řešení, žádné evropské řešení není, všechny členské státy se už dávno postarali o svoje firmy a nebo zaměstnavatele nebo občany, ale jak mají naše firmy konkurovat Evropské unii, kde vyvážíme 87%, když ty ostatní mají výhodu v nízkých úrocích a samozřejmě v cenách elektřiny, nebo mohli buď zastropovat, nebo mohli znížit DPH, například u potravin, pohonné hmoty, taky jsme to navrhovali, ale oni s námi se nebaví, nemluví s námi a potom samozřejmě to dopadá na lidi a na firmy a je to samozřejmě špatně.
1: Pane Babiši, jste jeden z lidí, o které si teď píší diváci sledující živé streamy moje na kanále Xaver Live na YouTube. Byl byste ochoten ještě před volbami přijít některou neděli večer a odpovídat na dotazy
0: samozřejmě
1: diváků?
0: Určitě, určitě. Tak já rád chodím mezi lidi, já jsem se nikdy nebál, já jsem schopen všechno vysvětlit, vždycky jsem k tomu tak přistupoval.
1: Tak vám nabídnu nějaké termíny a děkuji za to, že jste přišel. Nashledanou.
0: Jo, děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Andrej Babiš.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: Ano, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no, jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika. No. Což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš...
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Nikoli ano, jako doufám, ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebe menší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Vitkov je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej, jestli já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oh.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jste v tom pokrk, i když nevině, informovala mě věštkyně, řekla.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Markéto, na začátek kontrolní taková milá lustrační otázka. Byla jste teď v Bance někdy a znáte svoji uhlíkovou stopu?
2: No, v Bance jsem byla, tam jsem poměrně často. Ale uhlíkovou stopu teda neznám, to se přiznám.
1: Tak si ji rychle zjistěte, protože předpokládám, že jste uvědomělou občankou, protože nedávno se medializoval takový fenomén, že se zjistilo, že banky svým klientům měří uhlíkovou stopu. A oni to vynesli ven klienti jejich, kteří si nepřejí, aby jim to někdo měřil, nějakou uhlíkovou stopu. A banky se začaly hájit tím, že to dělají jenom naopak na vyžádání těch klientů, kteří si to přejí.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, tohle je, hele, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couval, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to v Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, Xavere, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. No.
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska.
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Decroa, to je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ona je to D, není to D, Croa, je to Decroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic. A pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva. Já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní Decroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xavere. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xavere, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat se nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 tisíce.
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuji tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude Bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme nějak. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský. Jo. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Nevím, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak
1: teda.
2: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vůk levičas.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovo nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom je z toho jako nevypadávaly takový nějaký myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což
2: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo rost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch lidí dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: To říká dobře.
1: Okamura. Fialová vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Ksavere, tohle je už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma u něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, na tu zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rus to neprohraje. A že to Rusko imploduje, jako, že se zborotí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak jestli...
1: A nebo příští čtvrtek skončí
2: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny, ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale lidi zřejmě, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem slyšel s jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
2: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, no, on to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale on to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho, středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli prostě nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův mluví, jak ten slepý
1: tak, na to hraje. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte
2: ten
1: to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
2: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme. Tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme.
1: Co
2: by jsme schodili celý třeba, pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. To je. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
0: Hraje vám
3: All My Music
0: Radio Ksaver.

0: všechno, co by si měl vědět. Tlačí mě to jako bota. Prozrazení, co se v hlavě motá.
1: Až přestanem žít z ruky do huby.

0: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického, lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo líderně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
1: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že v aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
0: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
1: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
0: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
1: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
0: Není.
1: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
0: Určitě.
1: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice a někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
0: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice-pravice. Co pak je to možné?
1: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
0: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
1: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
0: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2 na 3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
0: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Věk, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
1: No, prosím.
0: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
1: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
0: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a čert vem politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
1: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
0: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
1: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
0: Tak jak vnímáme já? Definici tady nemám, promiňte.
1: Tak jak ji vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
0: Určitě.
1: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Vy rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
0: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti. Souhlasíte?
1: Jednoznačně.
0: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
1: Ano.
0: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
1: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
0: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, ve stačilo?
1: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
0: A vy?
1: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
0: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
1: V této chvíli ano.
0: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
1: Já nevím, co bude dál poté. Vy mi kladete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
0: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom v případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z

0: Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
1: Děkuji.
0: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
1: Mírem.
0: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
1: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tuna zbrojení a tuna války.
0: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
1: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
0: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
1: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
0: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
1: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
0: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
1: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže, do Londýna.
0: Což se neděje zatím.
1: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace. Ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A

0: to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, na aby bylo jasno.
0: Ano, se nemýlím, část jednoho videa.
1: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba? Mhm. To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě
2: dlouho? Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fílerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou země paní Danuší.
1: Ano, a udělal mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksever?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Oni se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, no, tak
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to všichni víme. Ale já Západ, to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak
1: tady
2: my všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to jste
1: to
2: krásně. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane Holče, ale nezlešťujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ne, ne, ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šupne.
1: Do Mekáče táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne velký.
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal.
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blaška, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Foltý.
1: Volčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohleto, to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavre.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mm-hmm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako, říkám, spoustu moudrostí. Měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No, jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já jaký? Mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavre.
1: Ježíši Krista, to jsem... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřih.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může prostě podlehat narativům různej, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Že jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi,
2: ne? No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narrativu nějaký?
1: On podléhá narrativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavre, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, no, je to tak. Nevím. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaké v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A Já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: Tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho s Ksaverským se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Ksavere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Že se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou obou stranou komunikaci?
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já si myslím, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak no si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel.
1: Byste pětikačku?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořilo poděkovat už jenom.
2: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová,
2: Češka.
1: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak na ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval.
2: Jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no. Nevím. Ono, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, kdo má služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: My jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás, realit na Vyhnálově.
2: No, no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak Ksavere, na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lily Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lily Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty péry.
2: Mhm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterové ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční, jo, Ukrajinci, jo, na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Už jedu, jako jo. A já jsem říkal, ne vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
2: No a co
1: a je vůbec nevědí, že je svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví, no co to je za
2: úplně. A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: A
1: navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, je, to podle mě taková lež, pane holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. No. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka, on. A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Buriano v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo. Toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, ten někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když někoho střílej. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to říkám, mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež.
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jsi takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý.
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, tom, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh, a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petru v stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
2: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za téhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: Na Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému... Ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka, Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
2: Správnej. Správná, i tím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám?
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měl asi talent dokázat naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
2: Tak Kulánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet. Musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No.
1: Tak
2: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: No jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak vám probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám. Jako...
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobačku?
2: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: České. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No oboj je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděl jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: Ne, ne, Xavre je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být papež.
1: Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Xavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
1: No, ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
2: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narostky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součky. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Xavere. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že je víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv Česka.
2: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité, protože jedno právní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, Xavere, tu jasně.
1: Vyváženost? No, nevím. Ale jedna věc je na tom, pane holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku. No, víte, co pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: No, tak to všichni
2: víme. No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zralá.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrnkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: Co? To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 hodin demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: Dovíte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čejte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Jo, to jo. No. Ale tak oni vyvažujou.
2: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
2: Ale já to, počkejte, to by mohlo být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak to, ne? Spolupracují, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte to, Ksever. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježíš Maria, tak to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Byste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech. Osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty.
1: Je to zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat volej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
2: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste
2: požehnal. No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Řík celé sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdož nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny?
2: Jasně.
1: Všechny, ne?
2: Mhm.
1: A koho zapisujeme? No.
2: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
2: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: No.
2: Za přepisování historie.
1: Tak
2: se vám to sformulovalo.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo?
2: Mm-hmm.
1: Aby bylo jasný, že profesorka.
2: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
2: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
2: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
2: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně nedalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
2: Ukrajinka to byla?
1: Ukrajinka.
2: Ježiš, to zase.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného, bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
2: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
2: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký příjmení.
2: Tak,
1: ale
2: tak
1: to...
2: pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
2: literatura. To ne.
1: Za?
2: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Všim jste si?
1: Co by říkala ta chodí kanálama?
2: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkejte
2: jo?
1: To.
2: Je to tak, Xavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka vedla školu takhle důstojnou?
2: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A
1: ještě tohle, no je, no já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
2: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
2: Že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
2: Já nevím, já teď měl to Honzi. Tady vidí, no.
1: Bývalý
2: generál, co?
1: Bývalý generál.
2: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost. No, jasný.
2: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
2: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holč. Naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podíval. No.
2: Stále být váma chodím dneska v čepici, nebo v klobouku.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Hmm. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
2: Tam nemůžeme chybět, Xavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, já mám hlad. Hmm. Já mám hlad a mám bohužel.
2: Co tam bude občerstveníčko?
1: To nebude chlebíčko vášho.
2: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
2: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. Ne. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
2: I na tom finále?
1: I na tom finále.
2: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
2: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
2: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
2: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
2: A.
1: Tam je taková demarkační
2: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, který si dal dva chlebíčky na talíře, řekl jsme příbor, on jí chlebíčky příbor.
2: Ne, jo?
1: To jsou jako, on teda v tomto je obdivuhodný.
2: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, udělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malé řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
2: Hejová kabina, ne? To se musel naučit tam, co?
1: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
2: Fakt?
1: No.
2: To ani nevidíte.
1: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
2: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazec, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
2: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je svůj seniori.
2: To už je pro ČT3, ne?
1: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
2: Vy taky.
0: Hraje vám Rádio Xaver.
3: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to je, to byste vlastně

0: si škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho, a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout, on ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
1: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, ony tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně plošně na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
0: Respektive my.
1: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
0: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům a já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim na lejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tyhle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
1: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhletu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
0: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojejí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
1: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. Ty vlastně my ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
0: Nic
1: má agendu Evropské
0: starosti,
1: unie.
0: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
1: Ale já bych to klidně udělala.
0: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
1: Tak ne? Já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná a teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
0: No, obojí.
1: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více rašoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
0: No, teď mi napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
1: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
0: jasně.
1: na Ukrajinu. A to je další teda bod, samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
0: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
1: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
0: Takže západní,
1: za nás.
0: Řekněme. Západní
1: data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
0: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma nějakých neziskovkama?
1: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
0: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme, jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
1: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí plátci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky od někud nikam, jasně rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti. Mm-hmm.
0: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
1: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
0: No tady je potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl, progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pěti koalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
1: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc. Co zbytečná, kontraproduktivní věc, no, tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
0: No tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
1: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale Já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává. Nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce po tom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže on je potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
0: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistil lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Naschledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: komunikátor vlády, nějaký Foltín, říká...
1: No to je pan Foltín.
0: Nějaký Foltín.
1: To je přestar.
0: Já jsem Foltina, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foltina a on je Foltín. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten Gauner Foltín. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
0: To je dobře.
1: Od toho výroku Gauner.
0: Jo, takhle.
1: A to je takový zbytečný, ne? Hezko uvádíte,
0: to zbytečný, fakt. A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě Gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foltinovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
0: já to prožívám velice,
1: slavit,
0: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
0: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
0: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda. Jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí. Blbuše
1: Nerudová.
0: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
0: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je tu byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
0: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
0: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, Osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou nebo s tou sovětskou armádou, s tou rudou armádou táhli od Berlína, a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale to, ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
0: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
0: Jo, tak
1: dobře. Ale to je jedno.
0: To je jedno. 162.
1: No je to jedno. I kdyby to byl jedno to. Vulgárně, jedno to
0: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
0: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře, a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
0: No nestalo se, a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
0: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
0: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále. S určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
0: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
0: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
0: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
0: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
0: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější. Chcete říct, že to je horší, tady to, co...
0: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům. Sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
0: Jako já?
1: Jako vy?
0: No
1: Klidně jako
0: já můžu tady takhle mluvit.
1: Tak
0: já jsem
1: poslanec.
0: Já jsem poslanec, říkám znovu,

0: od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teátry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor o hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí, může se to
1: Reálně.
0: stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak
1: A to
0: jako
1: řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: nebo Baxa,
1: To
0: jo,
1: je ale
0: ústavní
1: detail.
0: soudce,
1: Prostě to
0: pardon,
1: někdo
0: ano,
1: řekl.
0: máte pravdu, pane, to nebo řekl to pan Baxa, no tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teď teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí. Tak,
0: Mám
1: tak.
0: obavu a nechci, tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště, pane Foldino. Naschledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
2: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám rádio Xaver.
1: Já vám říkám, v týmu je kukačka. V týmu je kukačka, která je placená od motoristů, od Rajchlu, od Okamuru, od Babišů, od někoho. Ne-li od té Kateřiny Konečné.
4: Dobrá
1: říkám,
4: satira.
1: Co uděláte všechno takhle, tak za to máte příplatek 10 000 korun.
4: Ne, je to dobrá satira, za to musíme poděkovat, že nám tenhle ten matroš dává, ale víte, co je fakt nejhorší k Xavere, že je to realita. Já i ty lidi znám a oni se zradikalizovali a sfanatizovali s ním.
1: No,
4: A my si myslí všechno, že je dobrý, jak on říká, a jsou už tak, jak se říká, v zadku slušně.
1: Ne, já vám říkám, že to je
4: že sprzněj i tohle, protože nejsou už schopni udělat pořádně vůbec nic.
1: Pane Hočere, mě neposloucháte, ale neposloucháte. Já vám říkám tady se srdcem na dlaní, jak to bylo. Moje hypotéza je jasná, to dělá někdo schválně. Myslíte, že mu někdo schválně nepodsunul tu Nutelu? A pak si říká, ty vole, to je vůl, ona to skočil.
4: A já vám říkám, Xavere, že...
1: Myslíte, že schválně, nechte mi domluvit. Myslíte, že schválně někdo mu neřekl, řekni o německých platech, uvidíš, jak ty preference poletí nahoru. Potom si skočil na to. Toto dělali Grossovi.
4: Xavere, já vlastně bych si přál, abyste měl pravdu, aby vaše hypotéza byla pravdivá. Ale obávám se, že opak je pravdou, jak už je to s Fialou vždycky, že tohle to je realita a že oni si to neuvědomují. Říkám vám, že oni si mysleli, že to bude dobrý s Nutelou, udělali to. On se pak omluvil asi půl roku na to, že jo. Teď se on tak jako omluvil, neomluvil, jak on to dělá za to, že teda porušili ty volební, povolební sliby. Chodil to na Putina a to. Sice ty sliby opakoval ještě 3/4 roku po invazi ruský, ale to je Fiala. Já vám říkám, že tohleto je to super matrošná satiru, ale tohleto je bohužel realita tam.
1: Fakt, jo. Na satiru?
4: Jo.
1: Já nevím, pane Holče, já to teda musím přijmout, že za ty sliby může ten Putin.
4: Jo?
1: No, Tak můžete si vybrat, buď to Babiš nebo Putin, tak lepší je, když za to může Putin.
4: No počkejte, ale občas u něj za to můžou oba, ve spolupráci.
1: Ve spolupráci.
4: Vy jste neviděl ty billboardy, nebo co? Ne. Kde byl Putin?

0: s Babiše? Ne. Tam byli spolu, to jsou spolupachatelé.
1: Oba. Se vyfotili spolu, jo.
0: To byl takový Photoshop ve Strachovce.
1: Ve Strachovce. A proč ve shop photop, nebo jak to říkáte, nespravili tu fotku, jak on telefonuje a vidíte, že netelefonuje?
0: Jsou zoufalí, Xavre, no.
1: Protože když jsou všechny ty záběry, jak on úřaduje, třeba na tom, tak on možná neúřaduje.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka, dobrý den.
1: Dobrý den,
0: mistře. Jsem se na vás těšil.
1: Já jsem se na vás taky těšil.
0: A prázdniny a oni jsou pořád nějaké události.
1: Pořád jsou nějaké události, ale já doufám, že vy si najdete čas teďka v poslední době aspoň občas skočit na ty ryby, ne? Chodíte na ryby? Jak to?
0: Tak to už je dávno pryč, moje rybářská kariéra, ta skončila 14. rokem života.
1: Opravdu, vy už nemáte ten rybářský lístek, pruty a tak? Kytáru a kotlík?
0: No to je něco jiného.
1: No kotlík na rybách, ne?
0: Myslím, že to tak úplně nesouvisí. To vám někdy vysvětlím. Ale pojďme, mám zajímavá témata.
1: Tak pojďme na ně.
0: Podívejte se, sesaďte Bidena i hned. Už není schopný prezidentování, žádají republikáni. Je to tady?
1: No, ale jako mě teda to zaráží docela tohle, že žádají republikáni, jo. Proč to chtějí? Teď ty republikáni přece musí držet palečky tomu Bidenovi, aby to doklepal až k těm volbám, protože pokud to bude tento duel, tak asi nikdo nepochybuje o tom, že ten Biden to jako úplně nevyhraje, ne?
0: Tak myslím, že ukázala ta slavná debata.
1: No, slavná debata ukázala, no.
0: No a vy teda myslíte, že z hlediska taktiky anebo strategie, že to je špatný krok?
1: Toto? No jistě, protože oni mají teďka, řekl bych, tři možnosti. Jo, a doufám, že se teď na to nikdo nedívá z demokratické strany, aby jim to vyslepičil, protože já bych opravdu nerad radil demokratům, jak vyhrát volby, ale ono to určitě možné je. A je to právě, týká se to osoby prezidenta Bidena, jo? Protože Amerika je rozpolcená, oni nenávidí toho Trumpa půlka a ta druhá půlka, která ho nenávidí, tak jde o to, aby šli volit Bidena, jenomže teď už se ukazuje, že prostě přišlo nějaké to dítě, které řeklo to pověstné, ale vždyť on je nahý. To znamená, v té debatě se prozradilo to, co už celý svět dávno ví, že to je prostě pomatený stařík, který tam Bidenuje, neví, kam má jít, z té debaty ho musel odvádět doprovod, občas netuší, co mluví, plete si Irán s Irákem a tak dál. Dělá to dlouho, no a teď to prostě vypadá, že ani ti demokraté už by tomu Bidenovi hlas nedali. Takže tři možnosti. Za prvé, budeme držet palečky, republikáni to pochopí, nebudou žádat stažení, voleb se zúčastní Biden a prohraje. Mhm. Pak je možnost, že ho stáhnou a nahradí ho někým jiným. To znamená, já bych se tak trošku bál, že jakákoliv jiná osobnost, která přijde, nebo osoba, která může být třeba úplně neznámá, tak zvítězí ta nenávist vůči tomu Trumpovi v té společnosti a oni řeknou, no radši dáme šanci na ty 4 roky někomu, o kom sice moc nevíme, ale furt lepší než ten Trump, toho už známe dobře. A pak je ještě možnost, kdybych já byl volebním strategem týmu demokratů, tak bych zkusil navrhnout, protože oni mají v druhé polovině srpna takový ten convention demokratický, to je takový velký sjezd, který definitivně oficiálně potvrdí, kdo bude za demokratickou stranu kandidovat. A tam se také dozví svět jméno viceprezidenta nebo toho kandidáta na viceprezidenta. No a pokud já bych byl tím strategem, tak bych udělal tu kampaň na toho viceprezidenta, protože řekl bych, tak pojďme zvolit Bidena, je to jeho vrchol kariéry, poslední volby, tak mu dopřejme mu důstojné poslední vítězství, on potom odejde do důchodu a tady vidíte tu osobu, která jde po jeho boku, protože když odchází prezident, tak ten toho jeho úřadu se chápe ten viceprezident. A to, kdyby byla nějaká zajímavá osoba, tak by mohl ten Biden odstoupit, ale až po těch volbách. A toto si myslím, že by mohlo vést k vítězství nad Donaldem Trumpem, protože by ti lidi nevolili Bidena. Vlastně by volili důstojný exit toho Bidena z politiky, takže vlastně by jim to nedělalo žádný problém, že je dementní a tak dál, ale dávali by hlasy tomu viceprezidentovi, který by byl novou třeba demokratickou hvězdou. Tak uvidíme, no, uvažuje se o Michelle Obamové, a další padají tam různá jména a to bohužel, já se trošku bojím, že to jsou všechno lidi, kteří by Donalda Trumpa porazit mohli. Takže doufám, že to teďka nikdo neslyšel.
0: A ta paní Obamová, jak jste, není to taková trošku jejich Pekarová?
1: No to nevíme, tak paní Obamová, podle mě, já bych ji nepodceňoval. Jo, to není Pekarová.
0: Není?
1: Já myslím, že ne. Prosím?
0: Predajkyně.
1: No, tak predajkyně je Pekarová, jo, ale já jsem měl možnost s paní Obamovou se taky potkat a nebo jí sledovat, co říká, byla tady v Praze dvakrát a na různých dalších akcích a já bych jí nepodceňoval. Ona je určitě je gramotnější než Hillary Clintonová a určitě je asi tak 100 milionkrát gramotnější než naše Pekarové Markéto. Mm-hmm.
0: Jurečka neustoupil. Prolomení bankovního tajemství se může týkat až milionu lidí. Představte si, pane Macinko.
1: No to je hrůza toto. To je fakt neuvěřitelné. Jurečka neustoupil. Jurečka bojuje o to, že on zví, jak je ministr sociálních věcí, tak asi má na starosti ty sociální dávky a on touží po tom, aby co nejvíce lidí bylo na sociálních dávkách. Dokonce se tím ta vláda chlubí, jo. Víc lidí na sociálních dávkách, takže to je bezvadné, všichni budeme na sociálních dávkách, to je asi jejich nějaký sen. No a teď se ukazuje, že ale aby lidé mohli být na těch sociálních dávkách, tak Jurečka chce, aby stát viděl na jejich bankovní konta. Viděl tam ty pohyby, za co lidé utrácejí, jaký mají zůstatek. Prostě oni chtějí vidět do posledních detailů našeho života. Já nevím, se bojím, že za chvilku už pan Jurečka nám bude chtít líst i do postele, což je teda mimořádně odpudivá představa, no tak zatím nám chce lézt na bankovní účty. A já se teda divím, že tohle už je téma, které je tady v tom veřejném prostoru nějakou dobu. To teď nespadlo jako z nebe nebo z Marsu. Já se divím, že jsem ještě neslyšel ani jedno jediné slovo od předsedy vlády, nejlepšího premiéra a světového lídra Petra Fialy. Ty zarytě mlčí, dívají se jinam. V podstatě cokoliv si kdo vymyslí z té vlády, tak si nadiktují, protože mají většinu všude, kde to jde. No a naprosto nerespektují nic. Jím je všechno jedno. Oni diktují. To je normálně diktát, to je Fialová diktatura, protože tady proti těmto nápadům se vymezila centrální banka a řekla, zvažte, jestli takovým rozsahem chcete vstupovat invazivně do intimních oblastí lidí ve smyslu jejich financí. Velmi to skritizoval Nejvyšší soud, který také řekl, že to prostě není správně. Dramaticky to kritizuje dlouhodobě Úřad pro ochranu osobních údajů, což je prostě také nějaká významná instituce. Ty dokonce tvrdí, že to je jednoznačné prolomení bankovního tajemství, což je úplně neuvěřitelné. To snad neuměli ani komunisti v 70. letech. Dokonce i taková ta vládní zmocněnkyně pro lidská práva, což není úplně, u ní bych jako nečekal, že se bude vymezovat vůči tady této vládě, tak ta to také kritizuje. Všichni to kritizují. A co dělá Jurečka? Neustoupil. On to prostě chce. To je normálně Fialová diktatura.
0: A nemůže to být, pane Macinko, tak, že ten člověk už je jednou nohou z politiky. Od lidovců určitě z pozice předsedy, takže v rámci toho má jakousi poslední velkou jízdu, že je vykonavatelem nějaké černé práce.
1: Je to tak, já si to taky myslím. Je to možná nějaké zadání někoho, o kom my nevíme. Nechová se tak jenom Jurečka, chovají se tak téměř všichni. Když vidíme, jak tady pustoší stavební řízení Ivan Bartoš, jak tady pustoší poslední zbytky nějaké demokracie Vít Rakušan a Svobody, jo? Jak tady pustoší poslední zbytky naší suverenity, státnosti a národních zájmů, prostě vůbec celé to vazalské hnutí STAN a dohromady STOP 09, tak to opravdu jako začíná připomínat nějaké fakt velmi rozsáhlé spiknutí, které má naši zemi zničit. Takže máme vládu, která jejíž programem je zničit naši zemi.
0: Tak nová olympijská kolekce pod tvrdou kritikou Šebrleho i veřejnosti. Sportovci budou zahastroše, shodují se a mluví o ostudě. A teda já se přidám k panu Šebrle.
1: Vám se to jako nelíbí?
0: Mně to přijde naprosto ujetý, ale já v tom nevidím. Já asi jsem ten poslední, kdo by mohl nějak kritizovat módu. Jo? Podívejte se, já tady sedím v košili a v maskáčových kretěsech. Ale
1: to nejde vidět.
0: Já vím, no právě.
1: Ale potvrzuju.
0: Ale Toto mně přijde úplně ujetý a já nevím, co v tom mám hledat.
1: No já taky ne, no. Já teda...
0: Tady jako typický český sportovec.
1: No, to, je ty, jako, to jsme asi už nakoupili nějaký Mexičany, ne? Třeba je to fotbalista.
0: Ať je co chce, ale já tam chci český Honzu, ne?
1: No jasně. No tak ne, to je vždycky taková klasická debata jednou za 4 roky, kdy se objeví před olympiádou nějaký excentrický, potrefený návrhář a vymyslí nějakou takovou šílenost, tadyhle župan. No a já mám pocit, že podobné články čteme vždycky před každou tou olympiádou, že to je vždycky šílený, jo, jakože, no, tak tentokrát...
0: Takže vy to vlastně berete, říkáte?
1: Ne, tak nic, tak já bych si to na sebe nedal, ale já nemůžu do toho co mluvit, protože já nejsem žádný sportovec, pokud je někdo vrcholovým sportovcem a má šanci na to, že by mohl získat olympijskou medaili, no tak ty by si možná mohli říct, co jste se zbláznili, tohle to si na sebe nikdy nevemu, ale těžko říct. No, mě zaujala ta osoba toho člověka, co to navrhnul, tak prostě, když se na něj podíváte, tak zjistíte, že tadyhle Český olympijský výbor přenechal zakázku na tvorbu tady té olympijské kolekce jako evidentně nějakému letenskému nebinárku, které je v klimatické úzkosti, takže vzniklo z toho toto. No, tak já teda jenom doufám, že ty dresy aspoň zachraňují planetu, když už to vypadá tak, jak to vypadá, jo.
0: No, myslíte, že to třeba neměli, aby to bylo střízlivější, svěřit panu Knížákovi?
1: No, tak právě jako pokud chtějí něco jako výstřednějšího, což jako nepochybně tohleto budí emoce, tak ten knížák by to určitě taky naplnil, ale kdyby to dělal knížák, tak by to aspoň mělo nějakou duši a mělo by to nějakou filozofii a mělo by to určitě nějakou symboliku. Jo? Takže toto nemá nic. A mimochodem, teď se ukazuje, už to nějak vyplouvá na povrch, že já teda nevím, kolik to stálo, jo. Nevím, kolik za to ten olympijský výbor utratil, ale jak známe tady ty instituce, tak obvykle ta cena bývá tak o nulu větší, než by třeba musela. A já jsem zjistil, že tady tohle, nebo něco velmi podobného tomu, se dá koupit na AliExpressu. Víte, co je AliExpress?
0: No to je nějaký internetový obchod, kde vy progresivní lidé nakupujete.
1: To my právě progresivní lidé tam nenakupují, protože to je čínský obchod a tam se tady tyto věci dají z Číny koupit, ono to sice jde jako delší dobu, ale opravdu to jsou jako dolarové položky, takže vy si můžete tady koupit něco za dolar nebo za dva a normálně vám to přijde a tady byste za to stejné utratil třeba 1000 korun. Jo? No a teď jako je vidět, že já nevím, jestli to přímo nakoupili v AliExpressu, ale minimálně se tam ten člověk inspiroval, takže ono to není nijak originální. Takže jestli to kritizují, že za hastroše, tak ještě, že jsou to jako okopírovaní hastroši. Jo?
0: Proč myslíte, pane Macinko, že je jedním z těch modelů muž tmavé pleti, když se jedná o naší zemi?
1: No, protože to je jasný, tady my se připravujeme na to. Já teď se nechci dotknout nikoho, žádné firmy, ale my přece žijeme ve světě takzvaného ESG, kdy dneska už ty větší firmy, které mají určitý počet zaměstnanců nad, já nevím kolik, 200 nebo 500, tak už musí povinně, kromě svých výročních zpráv, musí zveřejňovat také nefinanční zprávu. A to znamená, jak se chovají k přírodě a ke klimatu, jakou mají musí si spočítat uhlíkovou stopu, jak se chovají k menšinám a tak dále, jestli jsou správně uvědomělí. Jo? A to třetí, to je to S. Jo? A to G je, jakým způsobem ty společnosti jsou vedeny. Jestli tam mají dost nebinárek v boardu, jestli jsou genderově vyrovnaní a tak dále. A tato zpráva už začíná být důležitější než ta zpráva finanční, zejména když třeba jdete do banky a chcete získat nějaké bankovní financování nějakého projektu, tak tu banku už dnes musí taky víc zajímat, jakou máte uhlíkovou stopu, a jestli jste ekologičtí, jestli máte nebinárka, jo, jestli prostě jste dostatečně tady
0: multikulty,
1: že jo, a za každou takovouhle věc tam máte čárku a oni jako řeknou, no výborně, dali jste si tady Mexičana na prezentaci, tak to vám, sice ten váš projekt je naprostá ptákovina, ty peníze vylijeme do kanálu, ale máte Mexičana, tak vám to dáme. To je dnešní svět a já bych zatím viděl toto.
0: Tak, pane Macinko, včera tady byl a tady všude seděl a říkal prezident Miloš Zeman, Biden a Trump byli vyrovnaní. Tím měl na mysli tu debatu.
1: Fakt, jo.
0: Orbánův návrh na zastavení palby je správný. V České republice obrat nečekám. Návrh na mé vyznamenání zamítly poslanecké nuly.
1: No.
0: Tak.
1: Tak. Já bych se zastavil u té poslední věty. Návrh na mé vyznamenání zamítly poslanecké nuly. Tak teď se ještě ukáže, jestli to zamítne taky prezidentská nula. Protože poslanci jsou opravdu nuly a ty žádné vyznamenání nikomu nedávají. Vyznamenání o tom rozhoduje prezident republiky s kontrasignací nejlepšího premiéra a světového lídra. Jo?
0: Jako to on může na UV sám rozhodnout tam?
1: No, může, no. Tak on to tak rozhoduje, on rozhodne a dá to Fialovi a ten to jako kontrasignuje, jo? Aby to bylo jako, že to je státní vyznamenání. Jenže víte, toto je fakt podle mě obrovská ostuda. Je to obrovská ostuda té poslanecké sněmovny. Protože ať si o komkoliv myslíme, co chceme, tak Miloš Zeman 10 let ta vyznamenání uděloval. Mm-hmm. On 10 let byl nositelem z titulu své funkce řádu Bílého lva a řádu Tomáše Garrigua Masaryka, tedy dvou nejvýznamnějších našich státních vyznamenání. A on tím, že jako musí být vlastně velitelem toho řádu, že jo, toho řádu Bílého lva a řádu Tomáše Garrigua Masaryka na to, aby je mohl udělovat. A za těch 10 let, i když můžeme třeba mít pochybnosti nad tím, jestli tomu nebo onomu bychom to mi dali nebo nedali, tak přesto ta vyznamenání dostala jako desítky lidí. A to jsou lidi vyznamenaní Českou republikou, ne Milošem Zemanem. Takže ve slušné společnosti, kterou zatím teda až do tohoto momentu, nebo možná do 28. října Česká republika byla, tak vždycky ten prezident, který skončil, tak potom, protože musíte to s koncem svého mandátu odevzdat, už to máte jenom propůjčeno, tak přesto vždycky došlo na to, že ten ex-prezident byl tady tímto řádem Bílého lva třeba oceněn, aby tím se stvrdilo to, že vlastně on 10 let, jak Václav Havel, tak Václav Klaus, tyto řády uděloval. Mm-hmm. No a toto je vlastně ze strany těch poslaneckých nul. Je to vlastně urážka všem těm lidem, který prezident Zeman to vyznamenání dal, no a já si nemůžu si nerýpnout. Vlastně jeden z posledních lidí, komu udělil vyznamenání, byl přece Miláček naší vlády a Miláček poloviny poslanecké sněmovny, prezident ukrajinský Zelenský. Takže oni vlastně tímto spochybňují vyznamenání Volodymyra Zelenského. A je to jako obrovská ostuda. Je to jenom ukázka opravdu, že jsou to nuly, zapšklé nuly, žlučovité nuly, nepřejícní lidé. No. Škoda, že máme takové zástupce v poslanecké sněmovně. To pak ta země má vypadat.
0: Tak. Orbán v Kyjevě. Požádal jsem Zelenského, aby zvážil příměří. Představte si, našel se první člověk, který mluví o příměří a no, bude to chci mír, co?
1: No, chci mír by chtěl mír, jo. My chceme mír, to je taky jako extrémní, to je nereální v tuto chvíli rychle zařídit mír, ale ta cesta k míru je určitě příměří. Jo, to je správně, určitě to je správně. A i když to tady ty naši války chtiví politici nechtějí vidět, tak prostě příměří vždycky je výhodné pro tu slabší stranu. Vždycky. Za každých okolností, v každé válce. To znamená, toto je vlastně velmi proukrajinský postoj. žádat příměří je velmi proukrajinský postoj a jako neznamená to mír. Příměří není mír, ale zároveň to taky není kapitulace. Příměří je jenom preference života před smrtí. To je příměří, to není nic jiného, to je cesta, kdy preferujeme život, zatímco ti, kteří odmítají příměří, preferují smrt. Tak je to jednoduché. A podívejme se na každého, kdo teďka po Orbánovi pokřikuje a kdo se mu pošklebuje, tak tito lidé všichni preferují smrt před životem. Mm-hmm.
0: A pane Macinko, ještě mě vysvětlete vy jako politik, praktik, co mám číst za tím oblečením vždycky toho pana Zelenského, protože potom na těch fotografiích to vypadá, že tady je státník a tady je estrádní komik.
1: Státník a estrádník. A
0: nic proti tomu, jako, ale to má nějaký hlubší význam? No, že bychom mu tam poslali ty olympijské...
1: No, to jsem právě taky si říkal, teď si představte, že by tam fakt pan Zelenský stál v tom našem, v té naší olympijské kolekci, jo. No, tak, ale se podívejte se i na ty lidi za ním. Oni jsou všichni takhle jako válečnicky oblečení, takhle
0: to
1: jako...
0: To má symbolizovat, jsme ve válce, jo?
1: To má symbolizovat, že jsme ve válce, přesně tak. Mm-hmm. To je, vždycky si... Vzpomeňte si, když vždycky se někde něco událo, jo, nějaká povodeň nebo něco, tak ministr vnitra okamžitě skáče do vrtulníku. Nejde v oblečený jako v kravatě, ale jde tam v tom tričku, kolikrát ještě maskáčovém, aby ukázal, jak je v podstatě, jak tam, kdyby tam nebyly kamery, tak už by málem taky odhazoval nějaký kameny nebo nahazoval ty hráze. Takže vždycky ty politici si na tom dělají trošku PR-ko a nevím, já nechci úplně tady zhazovat soudruha Zelenského, že si dělá PR-ko.
0: Vůbec ne, já jenom...
1: Ale je to, asi je to opravdu symbolika toho, že ta země je ve válce, jo, takže... Aha. A on tak chodí teďka všude, takže... No,
0: takže je to taková, jak se říká, hezký český image.
1: Je to takový image, no. Ale jako podložený tím, že ta země je skutečně ve válce, jo. Mhm.
0: Tak pojďme dál. Státní zastupitelství podalo obžalobu na 9 podezřelých z korupční kauzy Dozimetr. U 2 navrhuje dohodu. No tak podívejme, Dozimetr je na scéně.
1: No, Dozimetr, no, tak Dozimetr je vlastně taková vlajková loď našeho hnutí STAN, že? Mm. To je vlastně nejviditelnější výsledek existence hnutí STAN je tady tahleta korupční a vyděračská kauza Dozimetr, kde mafiánčíci z hnutí STAN ovládli dopravní podnik, což je největší asi firma, která má nejvíc zaměstnanců státní, jo, má obří rozpočet, já nevím, 30 miliard, jo, tam těch dír je, kde se napakovat, takže dopravní podnik je dlouhodobě pod náletem různých mafiánů, zlodějů. No a teď se tady na této dojné krávě samozřejmě rozhodli přiživit soudruzi z hnutí STAN. Tak ono to odkrývá to podstatu a podstatu vůbec existence, smysl existence hnutí STAN, že to není žádná politika, že to není nic líbivého, ale de facto leckdo by mohl nabít dojmu, že tam ty lidi si prostě přišli brutálně nakrást. A teď se to snaží všichni kličkovat, tak já jenom připomenu ani ne tak o co v této kauze jde, ale z čeho jsou ti lidé obžalovaní. Jo? To znamená, je to účast na organizovaném zločineckém spolčení, jeden bod obžaloby. Přijímání úplatků, úplatkářství, podplácení, to je další. Praní špinavých peněz, jo, a nedovolené nakládání s drogami. Jo. Největší trest, který tam hrozí, je 13 let, takže to je, řekl bych, asi nejpřirozenější a nejuvěřitelnější výstup hnutí STAN a vlády hnutí STAN. Jo. Oni tohle to rozjíždí, tak jako doufají asi, že si toho jako moc jako nikdo nevšimne. A když je problém, tak zase uvidíme, jak budou to zakrývat. Takže už se nám blíží srpen, v Praze zase projde alegorický průvod gejů, v jeho čele zase bude Vít Rakušan, jo, s Vítkem Bartošem a tak dále, aby ukázali, ne, my nejsme žádní zloději, mafiáni, překupníci s drogama, úplatkáři a organizovaný zločin. My nám přece jde o ty menšiny a to je to hlavní, co nás vystihuje. Takže to je hnutí STAN, které nám dnes vládne. Jedno hnutí STAN všem vládne. No a
0: vy jste myslel Ivana Bartoše, ne Vítka Bartoše.
1: A to... Já jsem řekl Vítka, aha, pardon.
0: Jo, ne, já bych věděl, jestli se náhodou něco nezměnilo.
1: ne, ale jsem myslel
0: ještě
1: Ivana
0: k tomu,
1: Bartoše.
0: Tady toto je ten pan Redl. Podle tedy informací veřejných, tak je to vlastně akcionář STANu. Možná no, majoritní, jestli... ne?
1: Jo, to je spolumajitel STANu a spolumajitel všeho možného.
0: Že podle fotky to je Dobračisko.
1: Jo, jako vypadá pokorně, pokora, je takový ten úsměv, trošku šibalský, jo. Asi, já nevím, když se podíváte tady na toho policistu, jestli to můžete zvětšit, jak tam jde, jo. Tady ten. Mm-hmm. Tak on tak jako divně kouká, já mám pocit, jestli oni si nešpitají nějaký vtípky.
0: Jo.
1: Protože ten Redl se pak usmívá, tak uvidíme, no. Ale 13 let v bani, ale on dostane milost.
0: Určitě.
1: Tak on totiž podle všeho zřejmě, nebo mohlo by se jako leckomu také zdát, ať to tady neříkám tak úplně na plnou hubu, kromě toho, že jakoby mohl být spolumajitelem hnutí STAN, tak by taky mohl být spolumajitelem soudruha generálprezidenta, protože to je v podstatě, když vidíte, co říká, tak on opakuje úplně papouškuje všechno to, co říká STAN, takže ten má možná zaděláno na milostěčku.
0: Tak jo, jsme na konci, pane Macinko, to je všechno a já se těším na příště.
1: Taky se těším na příště.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Podtrženo, sečteno a dnes byl naším hostem pan Petr Macinka.

krčím, dešť má zuby vlčí a noc mladá je. Ten dešť v parku bodá,

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Ondřej Prokop z Hnutí ANO, kandidát do zastupitelstva hlavního města v Praze. Tím teď tak žijeme všichni těmi volbami. Pane Prokope, na druhém místě kandidátky.
2: Ano. Ještě také kandidát na starostu Prahy 11.
1: Na starostu Prahy 11, to se k tomu dostaneme. Řekněte mi, nepřijde vám ta kampaň teď před komunálními a senátními volbami příliš mírná, taková neslaná, nemastná?
2: Vám přijde příliš mírná? Protože tady spolu vyvěšuje Andrej Babiše spolu s Putinem na nějaké billboardy a štěpí společnost, rozděluje.
1: To je legrace.
2: To mě to nepřijde úplně legrace, teda v dnešní době, kdy vlastně lidé se bojí toho, co přijde v zimě s plynem, s energiemi a vlastně tady spolu pan premiér straší Ruskem, válkou, Putinem, tak to mi nepřijde jako mírná kampaň.
1: Takže přijde vám, že ta kampaň je ostrá, jo?
2: Přijde mi, že minimálně ze strany vládních stran, ano, a vlastně tomu vůbec jako nerozumím, protože oni po půl roce, co jsou ve vládě, tak nemají žádný jiné téma, než je antibabiš. A fakt tomu nerozumím.
1: No zjevně jim funguje to téma. Co myslíte, funguje?
2: Já si spíš myslím, že to je jediné téma, které těch pět stran spojuje. Že oni prostě nejsou schopni se podle dohodnout na jiných jako tématech a jediné, co je spojovalo, bylo dostat Andreje Babiše z vlády a vlastně mají pořád jenom tuto tu jednu mantru místo toho, aby se věnovali tomu, co Česká republika potřebuje.
1: A nemáte pocit, pane Prokope, že Andrej Babiš, on jako osoba jim na to naskakuje a tím pádem trošku přihrává, že hraje tu hru?
2: Asi nemyslím, že hraje tu hru. Andrej Babiš jezdí několik měsíců po regionech, mluví s těmi lidmi, snaží se s nimi komunikovat a nemám pocit, že by on dělal nějakou štvavou kampaň proti vládě. Naopak stínová vláda funguje, takže dává návrhy, konkrétní návrhy, co se má dělat, nějaké opatření a snaží se nějakým způsobem fungovat. Nezastavuje se sněmovna a tak dále. Funguje to.
1: Teď je ty vysoké ceny energie obecně. Dotýká se to nějak kandidátů teď do zastupitelstva hlavního města, neboli přemýšlíte nad tím, jak Pražanům ulevit v tom?
2: Musíme. Tím, že vlastně vláda pořádně zatím nic nezačala dělat, pouze slibuje, že se o ty občany postará, ale zatím konkrétně nic nevidíme, tak ty kraje to musí vzít trošku do vlastních rukou. Praha vlastně s tím začala. Už na jaře jsme odsouhlasili 1 miliardu korun na zastupitelstvu, kterou použijeme pro nejvíce ohrožené Pražany chudobou. Následuje nás Jihočeský kraj, kde dokonce kandidát za ODS, takže není to jenom od nás, od ANO. A musíme prostě jako kraje teďka tím Pražanům pomoci.
1: A jak to chcete udělat v praxi?
2: Tak my už jsme schválili nějaké první balíčky primárně pro seniory, ty ohrožené skupiny, handicapované lidi a další. To bylo předmětem i včerejšího zastupitelstva a dostanou až 3000 korun příplatek měsíčně na bydlení, pokud prokážou, že jsou opravdu v nouzi.
1: V okamžiku, kdy budete zvolen, budete v zastupitelstvu, budete v radě třeba. Co ještě dalšího může Praha udělat stran těch energií a hlavně těch vysokých cen? Jaký je plán Hnutí ANO?
2: Tak ona Praha jako kraj zase nemá tak rozšířenou paletu možností pomáhat. Primárně musí pomáhat vláda. Takže my se to budeme snažit, pokud ta vláda selže, nějakým způsobem suplovat. A vždycky je jednodušší tím občanům v tom městě něco odpustit, než jim doručit ty peníze. Vždycky doručit peníze znamená vytvořit nějaký složitý systém, úředníci musí kontrolovat, přidělovat. Takže my bychom chtěli tou cestou, že například uděláme dočasně zdarma MHD. Ne na pořád, ale řekněme třeba na příští rok, na ten krizový. To pomůže vlastně všem. Ti, co mají třeba předplacený kupon, tak by si mohli vybrat zpátky ty peníze, co v tom mají a pomůže to vlastně všem. Bude to rychlé opatření. Můžeme nějakým způsobem třeba odpustit třeba školkovné, různé tyhle ty poplatky, které platí rodiče a půjdeme primárně touto cestou.
1: Existuje nějaká informace, seznam, statistika, kolik je na území teda Velké Prahy, jak se říkalo, těch lidí pod hranicí chudoby?
2: Jsou to dneska desítky, možná stovky tisíc, on se to pohybuje, dneska se to strašně proměňuje tím, jak máme velkou inflaci a ty energie narůstají, tak se tam dostává na tu hranici mnohem více občanů. Vlastně v České republice dneska jsou 2 ze 3 seniorů ohrožení chudobou, je to opravdu obrovské číslo.
1: No a teď ještě ta doprava, o které se velmi často mluví, dokonce, a pod tím pojďme začít, pane Prokope, motoristé sobě nabízejí nebo mají v programu metro zdarma. Je to řešení, zdá se vám to dobrý nápad, nebo je to utopie?
2: Já jsem si o tom četl, jak to lídr motoristů sobě myslí. On to myslí dobře v tom, že chce nalákat více občanů, více Pražanů do MHD, což samozřejmě to by měl být ten trend. Měli bychom podporovat, aby ti, co mohou, tak aby využívali MHD. My chceme jít tou cestou ne to dávat trvale zadarmo, ale udržet tu nízkou cenu. My jsme jako hnutí ANO za Adriany Krnáčové snížili cenu předplaceného kuponu za rok na 3650 korun, je to 10 korun za den. Chtěli bychom to udržet. Víme, že je to složité, protože ty náklady stále narůstají, je velký tlak na toto jízdné zdražovat. My jsme to chtěli udržet, jak jsem říkal předtím, na jeden krizový rok ho úplně odpustit, nejenom na metro, ale na celé MHD.
1: A kdo by to zaplatil?
2: Musí to zaplatit Praha. Praha má dostatek financí dneska. Praha má přes 70 miliard korun na účtech, které dneska se vypařují částečně tou inflací 20%. Takže Praha má tu výhodu oproti některým jiným regionům, že si to může dovolit pomoci tím Pražanům třeba ten jeden nebo dva roky přežít.
1: No a teď ty slavné cyklopruhy. Cyklopruhy, cyklostezky, dvě různé věci, to si rozumíme. Tady máte plán jaký?
2: Mě hodně mrzí, že se z dopravy stala nějaká ideologie v Praze, že tady bojují proti sobě cyklisti versus motoristé, chodci versus motoristé. Já si myslím, že to město by mělo být o tom hledat kompromisy, tak aby se všem dohromady žilo dobře. Já si myslím, že bychom neměli dělat válku proti motoristům, jak jsme svědky toho poslední 4 roky za Pirátů, za Praha sobě, kdy vlastně se neustále staví nějaké ostrůvky, nové přechody, služují se pruhy, malují se nesmyslné cyklopruhy na rychlostních silnicích a vlastně ta doprava se zašpuntovává, zpomaluje. To si myslím, že není správně. Měli bychom hledat takové cesty, aby cyklista, pokud se použít kolo, se dostal z domu do práce a zpátky bezpečně, což podle mě neznamená jet po rychlostní silnici na cyklopruhu, ale měla by být vedle cyklotrasa, která prostě bude bezpečná a bude komfortní.
1: Dobře, říkáte, co by se mělo, ale když jsme u toho, tak dejme tomu, že se dostanete k moci a teď ty cyklopruhy, které opravdu v mnoha místech jsou velmi k diskuzi, to každý řidič, ať má světonázor jakýkoliv, tak musí tomu dát zapravdu, a ty ostrůvky mnohdy nesmyslné, tak toto byste vraceli do původního stavu, anebo to už jednou provždy a poučíte se pro budoucnost?
2: Jak jde? Samozřejmě, pokud už je někde vybudovaný nějaký širší ostrůvek u tramvaje, ti občané jsou na to zvyklí a uvidíme, že je opravdu využívaný, tak bych ho určitě neboural. Ale co se týká třeba těch cyklopruhů, které jsou čistě jenom čáry na silnici, kterou zúžili a vidíme, že to prostě cyklisté stejně nevyužívají, jako třeba na Praze 7, Hlávkův most, když jdete po magistrále, tam vidíte cyklistu jednou, dvakrát za den, jinak se tam ty lidi sami bojí, tak tam bychom to určitě zrušili.
1: No a třeba takové Karlovo náměstí nebo Vinohradská třída?
2: To je otázka nějaké analýzy. Měli bychom se primárně zaměřit na to dobudovat městský okruh a pražský okruh, protože tyto třídy, které dneska jsou nějakým způsobem částečně sklidněné, tak by sklidněné mohly zůstat, pokud nabídneme alternativu, nějakou objízdnou trasu. Já jsem teďka zaznamenal v jedné diskuzi politické v týdnu, že paní Šabatová, lídrině ČSSD a Zelených, dokonce řekla, že by odložila investici do pražského a městského okruhu, že by ty peníze využila na něco smysluplnějšího.
1: Tak to řekla? Přijde,
2: to říkala, to mi přišlo absolutně absurdní.
1: Tak vidíte, názor paní Šabatové. No a teď ještě k té věci. Znáte Karlovo náměstí, kdy se přijíždí Žitnou dolů? A teď je to tam celé změněné a tam to zjevně nefunguje. Je to ten případ, který byste vy vrátili do původního stavu nebo vymysleli prostě nějak jinak?
2: Víte, já si umím přiznat jako politik, že na něco třeba nejsem úplně naprostý expert. To znamená, pokud bych měl gesci dopravy, tak já první co, tak bych se obklopil expertním týmem lidí z ČVUT, co dělají dopravu celý život, plánování dopravy a tak dále. A nechal bych si na to zpracovat od nich nějakou analýzu a nechat to posoudit. Protože na první pohled to může vypadat, že to nefunguje, ale třeba to má nějaké důvody. Já určitě nechci rozhodovat od stolu tak nějak pocitově, jak mi přijde, že to dneska často dělají ty Piráti a Praha sobě, že mají pocit, že tady by se zrovna hodil přechod, tak ho tam udělají. Já bych byl rád, aby jsme vrátili nějaký řád do Prahy, aby o těch věcech rozhodovali lidi, kteří jsou k tomu kompetentní. To znamená někdo, kdo opravdu celý život plánuje dopravu, plánuje semafory, věnuje se tomu, umí počítat ty matematické modely průjezdů a podobně, tak tito lidé by měli říct svůj expertní názor a ten politik by se měl potom rozhodnout podle toho, co poradí tyhle experti.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
3: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu 16. to, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem 16. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě

a sábě mrholí. Všude už je zavříno. Ten rok kluci, hergot kruci, zase přines kulový. Ale příště fakticky, už příště.

jen to, že z mnohých plánů jsme slévili, že je pár věcí

0: anebo
1: čtyři komici. Budu vám vyprávět o jednom představení čtyř komiků, které bylo fantastické. Takhle, jak vám to budu vyprávět, nebude to pro vás úplně tak vtipný a zajímavý. Ono se to takhle slovně nedá přenést. To se musí vidět, ale opravdu nic lepšího v životě jsem neviděl. Tedy mistra Bína jsem viděl, ten je taky vynikající. Tak čtyři komici. Jeden malej veselej, druhej velkej naivní, třetí tlustej, bláznivě roztomilej, čtvrtej praštěnej, barevnej, od pohledu ale moc hezkej. A dělali takovou velkou nevídanou srandu. Od intelektuálního humoru přes horor až ke klaunské komice takovéto kopání do zadku. Zpívali jak bozy, tancovali jak víly v lese, disponovali velkou fyzičkou, předváděli kaskadérské kousky a vše s takovou velkou lehkou noblesou. A vše okořeněné patřičnou dávkou humoru. Jejich výkony jednak strhávaly lidi k frenetickým potleskům a skoro každá minuta salva smíchu. Jak my říkáme, komedianti, ty lidi tak zařvali smíchy, že odlítla střecha. Nebylo na ně možné sehnat lístky, i když byly docela dost drahé. A hráli v jednom divadle v přízemí a je podstatné, že tam byly čtyři východy, rovnou na ulici. Chodili jsme na ně často protekčně, takzvaně zadarmo. A to začalo tak, že jsme jednou dohráli naše představení, šli k autu a za stěračem byla cedulka těchto čtyř komiků. A tam napsáno: vaše představení se nám tak líbilo, že vás zveme na to naše. Vaši kamarádi, komici, komikům. Tak jsme toho využili a ne jednou. A byli vždy tak nadšený. Já miloval všechny scénky a těšil jsem se na ně. Uměl si mi skoro všechny nazpaměť. A Světlana milovala jednu scénku víc. Jmenovala se Vedro. Pořád ji chtěla vidět, ale s podmínkou, že musí sedět v první řadě. A protože kamarádi komici ji měli moc rádi, tak tu scénku hráli jen pro ní. Ta začínala takto. Přišel náš komik, praštěný od pohledu, ale vlastně hezkej mužskej, a začal. Promiňte, musíme na chvíli přerušit naši show. Musím se omluvit za to, že technika selhala v oblasti klimatizace. Začíná tu být teplo a bude hůř. Může to dopadnout i tak, že to může být sauna. Tak jsme se dohodli, že vás musíme poprosit, abyste se nehýbali. Tím třením vytváříte teplo. A nejlepší bude, když nebudete vůbec dýchat a ani prdět. To dělá taky velké teplo. Vám není teplo? Mně je. A jak na to myslím, začíná už mi být nesnesitelné vedro. Nezlobte se, odložím si sako. A v tom pokračoval a ještě si sundal triko, pak kalhoty a najednou byl v trenkách. A to už stál na forbíně nad Světlanou a právě na tuhle pasáž se Světlanka těšila. A předem řičela smíchy a zakrývala si rukou oči, jakože to nechce vidět, ale přitom mezi prsty šmírovala, jen aby to viděla. Komik si pomalu sedal na bobek a z trenek mu vyjel obří pindourek. Vypadal fakt dost věrohodně, i když to byl určitě implantát. To není možné, že něco tak velkého by někdo měl. Snad jedině kůň. A to on nebyl. A pořád něco říkal o tom teplu. Ale nikdo ho neposlouchal. A i kdyby chtěl ho poslouchat, tak ho stejně nikdo neslyší, protože ženský v sále ječeli, říčeli. A muži obdivně vzdychali a tleskali. A když už se všichni dost nabažili, vstal a ten velký zase zajel a komik se začal oblékat. A pokračoval. Tak nevím, asi to už spravili. Začalo mě být už trochu chladno, až zima. A víte, chlapi, když je zima, jak to vypadá. A ukázal něco malého. Oblékl se a odešel. A představení pokračoval. A zase šla jedna scénka za druhou, jedna lepší než druhá. A ten tlustý komik si zasedl na někoho v první řadě. Vymýšlel si různé krkolomnosti. Jednou to byla žvíkačka a pak blbé ponožky. A až skoro do konce mu to neustále připomínal. Stáhněte si ty kalhoty, nechci vidět ty vaše ponožky, hraj kvůli nim špatně. A snažil se tam nekoukat, ale zas to uviděl. Zas ta ponožka kouká. Ještě jednou vykoukne, zuju tě. A pak opravdu skočil z jeviště, přímo k botě, tu sundal, stáhnul mu tu ponožku, divák se smál, smáli se všichni a tu sundanou ponožku dal viditelně na jeviště. Podíval se na ní. Je, ona stojí. Když jsi si je naposledy vyměňoval? Loni? A ona fakt stála. Asi do ní nenápadně něco strčil, aby stála. A pak se zaměřil i na tu druhou ponožku. Ona na mě kouká ještě i ta druhá. A já ti říkám, to bylo naposledy, nebo tě vyhodím. Divák se smál a nevěřil tomu. Pak v dalším čísle už rovnou koukal na tu ponožku. Zase vykoukla, já tě varoval. Něžně se skočil z jeviště, vzal diváka za límec a vedl ho k těm dveřím, co byly rovnou na ulici. Ty otevřel, diváka vyhodil. Na příště si znovu kup lístek, ale už si ty blbý ponožky neber. Zavřel a zamknul. Vrátil se a teď uviděl tu ponožku. Vzal ji, koukal na ní a řekl, to nejsou tak špatný ponožky. A dal si ji do kapsy. Proč se mu nevzal i tu druhou? No, tak třeba vtipálek přijde příště jen s jednou a já mu vezmu i tu druhou, abych měl pár. Zajímavá úvaha. Ptali jsme se jich a prý si nikdo nikdy nestěžoval. Vždycky jsou jenom skvělí. To u nás by vypadalo tak, že by se komik pro ně vrátil a možná i omluvil, aby si nestěžovali. Ale u nich ne. Když for, tak pořádnej a pořádně a až do konce. A pak byl konec. Všichni čtyři komici nastoupili na jeviště. Prosím, netleskejte. I děkovačka má svá pravidla. Z posledních řad vstanou čtyři chlapy a otevřou ty čtyři dveře na ulici. No tak vstaňte a jděte otevřít. Ty vstali a otevřeli je. Tak správně. A teď my se ukloníme, vy krátce zatleskáte a okamžitě běžíte ke dveřím a tady v sále nesmí nikdo zůstat. Jak dotleskáte, máte na to 20 vteřin. Je to jasné? Tak připravte se. Uklonili se a diváci opravdu krátce zatleskali a okamžitě běželi ke dveřím. Komici se skočili z jeviště a diváky popohánili, tlačili je, aby byli rychleji na ulici. A pak se protlačili ven a dokonce stopovali auta a když tam měl někdo volné místo, ty diváky k ním cpali. Byla to velká legrace s třeštěností. Škoda, že my tu nemáme takové komiky. Škoda, že už tu nejsou vlastně skoro žádní komici. Prostě žádná televize si je nevychovává. Jsem rád, že jsem to zažil. Protože tolik srandy od té doby jsem už fakt nezažil. A nikdy snad už škoda nezažiju. Čím to je? Asi lidé se už nechtějí bavit a řeší jen blbosti a myslí si, že jsou konečně moudří a mají ten nesmyslný názor, kdo se směje, je blbec a kdo je vážnej, je moudrej? Hloupost. A bojím se doby, která vlastně už tu je, že každý člověk má pocit, že do všeho musí mluvit neboli kecat a na vše mít názor. Jinými slovy, nakonec ve výsledku, co blb, to názor. Pro mě jsou tací lidé k smíchu a častokrát je varuji, pozor, někdy intelekt je na překážku. Tak pojďme se vrátit k humoru a pojďme se smát. Je, to je krásný se sma. Paul McCartney. V Edinburgu po představení zase něco za stěračem. Hurá, hele, další pozvání je za stěračem. No jo, volňásky na koncert. Rick Wakeman, ty. Od koho to je? Hele, podpis tu je, ale komu patří, nevím. A tady je pod tím připsáno Thank you, mim trio, your aret best thank. Aha, že děkujou, že jsme nejlepší. No vidíš, upíre, jak se rychle učíš, když jde o pochvaly. Hele, a tady vzadu je ještě něco nakreslené. Aha, to je plánek a u toho šipka VIP. Asi, že máme jít tudy, a tady zadem asi. No a nadešel den koncertu. A když jsme tam přišli, nebyli jsme sami, kteří pozvání asi taky dostali. Postavili jsme se do fronty a čekali poměrně dlouho. Michal se Světlanou stáli spořádaně, oni vždy tak drželi dekorum. Je to vlastně moc hezké, když za každou cenu se chovají slušně až noblesně. Záviděl jsem jim to. A já se zasnudil. A to vypadalo tak, jako bych byl její chlapeček, nezvladatelný a navíc dementní. Totiž já, když se nudím, probouzejí se ve mně dětské hlouposti. Poskakoval jsem si tam, přitancovával jsem si tam, provokoval všechny ostatní, naznačoval, že bych je pošťuchoval, ale nikoho jsem se nedotknul a hlavně blbnul jsem si pro sebe. A pro ty, které to bavilo, nadšeně jsem hrál divadlo. A nechtěně jsem dvakrát narazil na někoho, kdo stál za mnou. A já ho neviděl. Otočil jsem se. Sorry, promiň, oči na zadku nemám. Sorry. Upíre, uber zás. Napomenula mě Svíťa, ale roztomile. A i roztomile hodila očkem po tom ublíženém za mnou. A ten jí milý úsměv opětoval. Tak to asi nebylo tak hrozné. A tak jsem si za chvíli dovoloval dál a možná víc. A zase omylem tomu samému šlápl na nohu. Rychle jsem se omluvil. Sorry, I'm sorry. A trochu si ho víc i všiml, že má čapku. Napadlo mě, jako by skrýval svoji tvář. A on tak pokýval hlavou a pousmál se, ale jinak nekomunikoval. Spíš odvrátil svou tvář. Asi si nechtěl se mnou povídat, řekl jsem si. Za chvíli jsem si uvědomil, že trochu postoupil dopředu, ale spíš asi jen proto, abych ho znovu nepraštil nebo nešlápl s mými nekoordinovanými pohyby vzniklými z nudy. A protože jsem na něj lépe viděl, tak jsem se na něj zaměřil a důkladněji si ho prohlédl. Toho od někud znám? No jo, říkám si. Odkud? Že by tady někdo od nás z Rakovníka byl? To není možný. Snaž se, přemýšlej. Je ti povědomej dost, komu je podobnej. Kruci, není to přímo nějaký populární? Ale kdo? A tady ve Skotsku? To musí být světová hvězda. To je, jo, už to vím. Ty vole, to je, no jasně. A já to zjištění pošeptal. Michale, Světlano, vedle mě stojí Paul McCartney. A oni mě bez okolků hlasitě odbili. Upíre, nech těch kravin. Už se to zase s tebou nedá vydržet. Kde by se tady, prosím tě, vzal? A protože se právě otevřely dveře a oni nás vyzvali, abychom šli dál, a já věděl, že bych to prošvihl, abych jim to mohl dokázat, tak jsem se na něj otočil a zeptal. I'm sorry, Mr. Paul McCartney? A teď se opravdu mile usmál a řekl Yes, hello, upír? A vešel dovnitř. A my tam ještě zůstali a já povídám, jak mě může znát? Upíre, několikrát jsme tě tu napomenuli, tak asi pochopil, kdo seš. Koncert byl úžasný. Díky za pozvání dodatečně. No, furt mě to vrtá hlavou, ale stejně si myslím, že kdybych to Paulovi po těch letech dneska připomněl, že si mě bude určitě pamatovat. Co já jsem to zavolal.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel.
2: Já jsem taky přišel rád.
1: Já vás totiž pozoruju a když na YouTube najdu nějaké vaše povídání, královsky se u toho bavím. Včera večer jsem někde našel historku s dámou, myslím, že toho času v jiném stavu, kterou jste operovali a jak jste říkal, my tam máme to zařízení jo. za ty miliony jo. a byl u toho ten porodník s tím naslouchátkem z roku 1481, to se fakt stalo.
2: To se stalo jako nic proti tomu, protože ono samozřejmě to klinické sledování je to nejlepší a ta paní byla, já nevím, v 6., 7. měsíci, takže on si kontroloval ten plot a to jde asi opravdu nejlíp tím naslouchátkem, no ale působilo to bizarně, protože tam opravdu jsou všechny ty naše mašiny a on tam povídal s tímhletím, jestli to vyvinuli v roce 1480, to já nevím.
1: To jste říkal jako ironii, to jsem pochopil.
2: No, jasně.
1: Ale po 6 hodinách řekl stop.
2: Jo, zarazil nás a jako asi věděl proč, protože ty lidi tomu rozumějí, že jo, to zase jako na profesionála se člověk spolehne, je blbost se nespolehnout na profesionála, že jo, takže když nám řekl, že už je toho dost, no tak jsme skončili.
1: Předpokládám, pane profesore, že u vás se někdy stává, že uvidíte lidský mozek až ve chvíli, kdy ho jdete operovat. Mm-hmm. Umím si představit, že vaši kolegové vyšetří a tak a vy jdete k té operaci, nebo ho uvidíte poprvé v životě.
2: Já toho pacienta vidím předtím.
1: Vidíte vždycky. Ho vždycky, jo.
2: Jo, jo. No to je přinejmenším ten informovaný souhlas, ten musí ten člověk podepsat jako se mnou a je přinejmenším slušnost toho člověka tak nějak jako realisticky poinformovat, odvod jde, takže...
1: No mě by zajímal ten jeden okamžik. Mm-hmm. Když ten mozek uvidíte a toho pacienta jste předtím neviděl, neměl jste možnosti hovořit, jestli na tom mozku poznáte, jestli vám tam na tom stole leží chytrý člověk nebo blbec?
2: Nepoznám.
1: Nepoznáte?
2: Nepoznám.
1: Všichni mají
2: stejný. Všichni,
1: úplně stejný.
2: No, ono, ty počítače taky vypadají všechny stejně, to hardware, že jo? A pak jde o to software, takže já nemám šanci u toho člověka poznat to software, že jo? Já vidím tu anatomickou strukturu, která je identická u všech a poznal bych samozřejmě malé dítě od 90-letého člověka, to takový problém není, ale jako poznat, jestli je chytrej, hloupej, krásnej, ošklivej, rasu, ženská, chlap, to nejde.
1: Černoch i běloch má stejnou barvu mozku.
2: Stejnou barvu. Jakmile říznete pod kůži, tak už jsou všichni stejně barevní.
1: Stejný. A prosím vás, teď jsem tam četl, když jsem to studoval, já teď během víkendu jsem si to dal, jo?
2: No,
1: ale tolik věcí mám, že bych vám od zítřka mohl asistovat na sále.
2: To není tak, ta vlastní operativa je to nejjednodušší na tom.
1: No vy jste dokonce někde řekl, že to může dělat člověk s maturitou.
2: No tak dokonce, když je to přehnaný, tak se říká, že to říkal můj kamarád John Garfield, který možná za to dostal knighthood, že Sir John. A on říkal, že naučí operovat opici, ale nenaučí neoperovat. Kdy ta operace?
1: Rozhodnout.
2: Což je to rozhodující, že jo. Jinak to pak, to vlastní operování, to už je řemeslo. To je jako Dalí uměl kreslit, ale něco k tomu bylo potřeba navíc, že jo, aby z toho byly ty nádherný obrazy. Jo, stejně tak se naučíte hrát na housle, ale něco to zase potřebuje
1: no
2: ještě dalšího.
1: To důležité. Já jsem mimo jiné se dočetl zaprvé, že mozek plave, tak to jsem nedušil. Já jsem, že tam někde sedí.
2: Jako ne, on tam nesedí, jen tak on tam opravdu mírně plavčí v
1: tekutině. Jako se pohybuje trošku třeba?
2: On, když to odevřeme, tak on se pohybuje s tepovou vlnou. Takže on není úplně jako nehybný ten mozek, ale pohybuje se tepe vlastně jako... Co já vím, co tepe někde jinde mimo
1: biologii. No,
2: srdce třeba tepe, tak ten mozek taky trošku tepe s tou tepovou vlnou právě, jak tam jde. Ale je vlastně ponořen v tom mozkomyšním moku, kterýho je, já nevím, 250 ml. A víceméně opravdu v tom mozkomyšním moku plave ten mozek.
1: No a co mě teda zaujalo nejvíc, a musím říct, že to mně nepřijde úplně fér, že muži mají mozek 1,5 kg, zatímco ženy 1,30 kg, jsem četl.
2: No, je tam 300 gramů rozdíl.
1: Což považuji za lehce diskriminační, pane profesor.
2: Nepochybně to diskriminační je, ale je to takový biologický fakt, který se dost dobře nedá nějak...
1: A čím to je způsobeno?
2: Jo, to já nevím. To já nevím, ale je to dáno asi geneticky, je to dáno vývojově, je to dáno prostě tím, že takhle ten lidský organismus narostl. Mm-hmm. Ono to není jediný rozdíl mezi ženskými a chlapy. Že jo? To
1: jako těch... Ještě tam je něco?
2: No, je tam toho dost, jděte po ulici a koukněte se.
1: No to... tady, že... Já jsem myslel na to mozku.
2: Ne. Tam rozdíl není, zase nepoznám, jestli je mužský nebo ženský, protože nemám možnost, že jo, odhadnout ten 300 gramový rozdíl. Takže to je stejný, že jo, ta funkce je stejná, ty základní všechny funkce, ale těch rozdílů pohlavních je daleko víc.
1: No to pochopit, jo, tam to je jako naše, tam, to je, rozumím, ale my se budeme bavit na té naší úrovni, protože my jsme neurologové.
2: Ano. Takže, no na to já jsem citlivý, protože mě dost často označují právě za neurologa, prostě? Ale to já nejsem. Já jsem neurologický chirurg. V angličtině je to surgical neurology. A yes. Medical neurology, jo? A neurologové, to je přeci jenom jiný obor, i když ten jazyk je stejný, neurologičtina, my si s nimi rozumíme nejvíc. My nemáme třeba prakticky žádnou styčnou plochu s normální chirurgií, protože břicho je jediná oblast těla, kam my se prakticky nedostaneme. Mm-hmm. Jo? Ale z neurologie máme všecko úplně společné, ale přesto jsou tam zcela specifické nemoci, které řeší oni, a zase zcela specifické nemoci, které řešíme my.
1: Berte to jako drobný přešlap sekundy.
2: Ne, to mě to zase nevadí. Úplně... Zdáš, že jsem mu mohl hned osvětlit. Že?
1: Rozumím tomu. A víte, to je, já jsem to původně nechtěl vůbec říct, ale teď, když jsme u toho, jak se ptám, já jsem i googloval, jestli se dá na mozku přivrat.
2: Jako
1: tak to je... řeším to celý život. Říkal jsem si, jestli i na tom, kdyby mě to Beneš zvážil.
2: No, zvážit se dá, když by to člověk vyndal, což no, to dobře nejde, že jo, takže, ale přibrat na něm to nejde. Takže ten mozek neovlivníte, protože ten mozek je ten člověk. Ten mozek je to rozhodující, to hlavní. On rozhodne, jestli přiberete jinde. On rozhodne, jestli budete mít takovouhle hladinu cukru. On rozhodne, jestli budete mít takovýhle krevní tlak. On rozhodne, jakou budete mít frekvenci dýchání. Všechny takové ty bazální funkce. On rozhodne, jaký budete mít hladiny, kterých elektrolytů, nátrium, kálium a takovýhle. Ale zrovna, že by sám sebe moc ovlivňoval, to ne.
1: To ne, no je to.
2: A už vůbec neváhově, že jo to.
1: Takže já můžu říkat, že třeba na mozku jsem nepřibral například vůbec, když by...
2: To klidně jako... můžete, protože ono zase to, co je jakoby ten mozek, teda to hlavní, to jsou ty nervové buňky, tak těch je z těch 1400, 1500 gramů jenom desetina. Zbytek je takzvaná glie, to je takový podpůrný aparát, který se stará o to, aby ty neurony držely v těch místech, kde mají, že? Aby přežívaly dobře ty vlákna nervová, vyživují ten mozek. To je taková jako zase další servisní zařízení pro ty vlastní nervové buňky. Mm-hmm.
1: No ale víte, taky jsem si říkal, protože se bavíme velmi amatérsky, aby to lidé co možná nejvíc pochopili, jako co všechno vy můžete a nemůžete. Protože vy to nemůžete zase tak moc. Četl jsem...
2: Jako, můžeme na jednu stranu hrozně moc, na druhou stranu, když se dostaneme do určitých oblastí, tak jsme víceméně vedle. Jo? Ale to, co v současné době my s tím mozkem umíme, tak to je to, co je zhruba asi tak vrchol medicíny, protože některé ty naše nádory je asi to nejvíc, co se dá na člověku vůbec operovat. Ale v porovnání s tím, jak složité zařízení, jak gigantický zařízení ten mozek je, tak je to jako neuvěřitelně hrubé. Jo, neuvěřitelně takové masivní, takové prostě primitivní, to, co my s ním děláme. Ale...
1: Vy jste taky někde říkal, že ta paměť lidská je nekonečná. Téměř. A že vlastně by si teoreticky ten mozek mohl ukládat všechno, co za život vidí.
2: Já si tohleto začínám myslet, že opravdu paměť je absolutní, že to tam zůstane zasuto všude někde, akorát my to neumíme vybavit. Jo, ale
1: stačilo by uložit takzvaně, jak na disk.
2: No, on je to tam uložený, ale už to tam jako zůstane pravděpodobně v nějaké formě. Možná ne všecko, možná jaké procento ne, protože nevíme, co je 100%, že jo, ale ta kapacita je tak gigantická, že opravdu by dokázal si ten mozek pamatovat prakticky všecko, co člověk zažil v životě. Vemte sny, jo, to je takový, sen je úplně zběsilý třeba děj, který máte pocit, že jste nikdy nemohl zažít a nikdy jste to neviděl, ale ten mozek to někde musel vymyslet. On to tam někde musel dostat, on to zase úplně negeneruje z ničeho. ten mozek i ty sny generuje prostě z nějakých svých vzpomínek, které tam má někam zasuto a dokáže je prostě vybavit. Přitom vy vůbec netušíte, že jste někde něco viděl v kině nebo něco na ulici, jo, a ten mozek z toho něco vygeneruje.
1: Ale to vám řeknu zajímavost, to by se vám mohlo hodit potom, někdy v praxi. Od chvíle, kdy jsem přestal jíst Stilnox, tak se mě zdají sny.
2: Mně se zdají taky, ale já si nepamatuju.
1: Jo, já si pamatuju, já vám to umím povyprávit včetně všeho.
2: No a teď kolik z toho v těch snech je absurdní děj a kolik...
1: Všechno je absurdní.
2: Všechno, že jo?
1: Nedávno jsem vedl debatu s Hitlerem.
2: No, no a Hitlera jste někde viděl na fotce, že jo? Asi jste se nepotkali.
1: Ne, večer předtím jsem se díval na Pát třetí říše.
2: No tak pak je to jasný, tak to měl rychle v ten mozek v sobě toho Hitlera, o čem jste se bavili.
1: Vy víte, jak se to stane, pane profesore?
2: Nevím.
1: Kde se, co se tam...
2: Ne. To jsou, on je v těch snech, máte pocit, že je to dlouhý třeba, že jo? Ale ve skutečnosti jsou to krátké úseky toho REM spánku, což je několik úseků, že jo, těch rychlých pohybů očních, který jsou minutový, ale v té minutě on ten mozek dokáže nám komprimovat toho děje hrozně moc, takže máte pocit, že je to dlouhý, takže on i čas dokáže do určitý míry jako komprimovat nebo změnit.
1: On se opravdu nikdy nezastaví, ten mozek?
2: Ne.
1: Ani nepřibrzdí?
2: Ne, no nepřibrzdí. On si používá to, co potřebuje, že jo. Tam jede určitě nějaký bazální děje, který právě hlídají ty takový ty homeostatický, ty natrium, kálium a ten tlak a takovýhle. To tam nepochybně funguje furt. Nepochybně furt funguje třeba jádro, které řídí dýchání. Nepochybně pořád funguje jádro, které řídí krevní tlak. Pak má takový ty volní aktivity, kterých je neuvěřitelné množství. To je to, co vy děláte a víte, že to myslíte na to. Ale pak má zase plno věcí, které on dělá za vás automaticky, aniž vy byste si to uvědomoval. Jo? Vy to znáte, když jedete autem, tak nad tím řízením nepřemýšlíte. Vy si neříkáte, teď tam dám dvojku, teď šlápnu na plyn a takhle. To je absolutně automaticky a myslíte si na něco úplně jiného.
1: Po letech v rádiu, pane profesore, jsem zjistil, že tak zhruba minuta plus minus 10 vteřin, nevím, jak to mají jiní moderátoři, jde mluvit v tom živým vysíláním na autopilota.
2: Jo.
1: Něco, co ani nevíte, že jste řekl, ale potřebujete si to napsat SMSku a je 5 minut do zpráv a víte, že musíte něco udělat minutu. Jak to funguje?
2: No to jsou právě ty automatizmy.
1: To je ono.
2: To jsou ty věci, to je třeba to umí ženský a chlapi moc ne, to je ten multitasking, že oni umí dělat několik věcí najednou, že jo. To chlap nedokáže, chlap je schopen většinou jenom té jedné věci, když to ty ženský jsou schopný několika věcí najednou. A ten mozek to dokáže rozdělit a dokáže to, že jo, provést, co chceš dát.

0: že fúzi z SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli to je... Skončí Svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně. Ale na druhou stranu, teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.

0: Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Xavere.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo, čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou,
1: no, jo? Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu, to o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska
2: takový
1: jo.
2: Krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To teď nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to jasný.
2: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane Holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Na Masaryčce to bylo, jo?
2: No. Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat, Xavere.
1: Co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno, takže
1: ne.
2: Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň.
1: Já jsem posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No, víc než jsem.
1: No, a víte co, mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství?
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Tak takhle to na mě působilo, ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, na jaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Televize se o mě postarala. Ráno pro mě poslala auto a pak mě i odvezli. Musím říct, že jsem toho měla tak akorát. Bylo vedro jako v sauně. Pražská dlažba sálala a já byla ráda, když jsem si sedla do auta a vyrazili jsme směr Slatina. Vezl mě velmi příjemný pan taxikář. Znám ho už z dřívějška, protože pro Primu jezdí často. Povídali jsme si a já si od něho půjčila knihu. Napsala ji manželská dvojice Aneta a Tomas Ritterovi a kniha se jmenuje Na stopě osudu v knihovnách palmových listů. Začetla jsem se od první řádky a pan řidič byl tak hodný, že mi knihu půjčil domů, i když ji sám ještě neměl přečtenou. Četla jsem celou cestu a hned jsem si přepsala do svého diáře slova, která se podle autorů připisují Bhagavánovi, Šrí Šúkovi, Maharšímu. Lidé jsou nerozumní, iracionální a egoističtí. Přesto tyto lidi miluji. Konáš-li dobro, lidé tě nařknou, že přitom zištně myslíš na sebe. Přesto konej dobro.

jsi-li úspěšný, získáš falešné přátele a pravé nepřátele. Buď přesto úspěšný. Dobro, jež si dnes vykonal, bude už zítra zapomenuto. Přesto konej dobro. Čestností a upřímností se stáváš zranitelným. Buď přesto čestný a upřímný. Lidé litují poražené, ale následují pouze vítěze. Přesto bojuj i za některé poražené. To, co si celá léta budoval, může být zničeno během jediné noci. Přesto pokračuj v budování. Lidé naléhavě potřebují pomoc, ale může se stát, že tě napadnou, až jim ji poskytneš. Přesto těmto lidem pomáhej. Dej světu to nejlepší, co máš, a on tě na znamení díků nakopne. Dej světu to nejlepší, co ti bylo dáno, i přesto. Kniha mě příjemně naladila. Povídala jsem si o ní s panem řidičem, pozorovala jsem krajinu, která se kolem mne míhala, a zaplavil mě pocit štěstí, že žiju. Že sedím v autě s velmi slušným a příjemným člověkem, že nastavuji z okýnka ruku větru a můžu se dívat na tu nádheru kolem. Na lidi, na stromy, na rybníky, které jsme míjeli jeden za druhým, hned jak jsme opustili hlavní silnici a vydali se po cestách necestách vedoucích k mému domovu. Slunce šikmo ozařovalo vodní hladinu a já si připadala jako v pohádce. V pohádce, ve které všechno dobře dopadne. Středa 23. července 2003. Je to právě 48 let, kdy jsme si s tátou řekli ano. Na náš svatební den si pamatuji, jako by to bylo včera. Psal se rok 1955. S rodiči jsem žila v domě na Karlově náměstí a na svatbu jsem se moc těšila. Věděla jsem, že rodiče mají mého nastávajícího rádi a naopak Jirkova rodina neměla nic proti mně. Měli jsme dvě svatby, civilní a církevní. Civilní sňatek proběhl na úřadu v Praze 2. Za svědka nám šel manžel mojí nejlepší kamarádky Jiřiny Bohdalové, pan inženýr Staš a Jiřinina maminka. Jiřina zrovna filmovala, tak jí maminka zastupovala s tím, že až filmování skončí, tak dorazí a odsvědčí nám církevní sňatek. Civilní obřad proběhl důstojně. Měla jsem na sobě střízlivý kostýmek a těšila jsem se, až se převléknu do krásných bílých šatů, které jsem měla připravené do kostela. Když jsem se doma převlékala, šel Jiřinin manžel k holiči. Byl totiž v té době na vojně a chtěl být do kostela náležitě upraven. Jenomže venku ho zatkla vojenská policie, protože zapomněl zamknout nákladní auto, s nímž na naši svatbu přijel. A tak místo něho svědčila Jiřina, která opravdu všechno stihla. Obřad proběhl v modlitebně evangelické církve metodistické Věčné ulici a na hostinu jsme pak šli do hotelu Šroubek. Aby bylo vše, jak má být, po hostině jsme hned jeli na svatební cestu. No, nebylo to daleko, jenom na Kokořín. A odvezl nás tam Jiřinin manžel, kterého mezitím vojenská policie propustila. Každý rok si s tátou na ten den vzpomeneme a čím jsme spolu déle, tím jsem raději, že jsem tenkrát poslechla Jiřinu Bohdalovou, která mi Jirku vřele pro život doporučovala. Poznala, že je to pro mě ten pravý. Oslavili jsme výročí jen ve dvou, v klidu, protože větší oslavu máme naplánovanou na sobotu. To by mělo přijet pár přátel, na které se opravdu těším.
Jarka Jíchová na nás ani tentokrát nezapomněla a přinesla nám obrovský dort v podobě cigarety. Dlouhou bílou roládu, na konci tmavou, což znázorňuje filtr. Neodolala jsem a hned jsem zakrojila. Dali jsme si s tátou každý kousek, zbytek jsme zabalili do ledničky, aby zbylo na naši sobotní návštěvu. Jarka je opravdu vynikající kuchařka a cigareta byla jedna báseň. Pátek 25. července 2003. Byla jsem celý den v Praze. Televize Prima pro mě poslala auto, abych se mohla spolu s Martinem Zounarem a Danielem Kopálem vyfotografovat na obálku kuchařky, kterou dala Marie dohromady podle pořadu Prima Vařečka. Já jsem do kuchařky napsala úvod a je v ní také několik mých receptů, protože jsem v tomhle příjemném pořadu Primy účinkovala. Před fotografováním si mě vzal do parády vizážista Zdeněk, který se stará také o Helenu Vondráčkovou a maloval na mě 2 hodiny. Je pravda, že jsem se pak skoro nepoznala. Nakreslil na mě docela hezký obličej a já měla co dělat, abych to vydržela. Nemám trpělivost na takové věci a jsem ráda, že jsem nikdy nebyla za krasavici a nemusela jsem takové složité líčení podstupovat. I když do mých čarodějnických rolí mě líčívali ještě déle. Fotografování bylo fajn a hned po něm mě pan řidič z Primy odvezl do Nuslí, kde jsem měla domluvený oběd s Marií Vaškem, jeho kamarádem Lukášem a Zdeňkem Troškou. Bylo sice šílené vedro, ale sedli jsme si na zahrádce, kde byl příjemný stín a bylo mi mezi nimi velice dobře. Jelikož v restauraci byla svatba, dostala jsem taky svatební polévku. Výborný vývar s játrovými knedlíčky. Dala jsem si caciky, které tady mají taky vždycky vynikající. Pak mi pan číšník doporučil báječné maso na jehle. Lehké a pikantní. Vzájemně jsme si ochutnávali a musím říct, že všechno bylo skvělé. Marie si dala musaku, taky si ji pochvalovala. Se Zdeňkem jsme si povídali o Kameňáku, respektive o moji roli. Budu hrát zelinářku a strašně se těším. Není to nijak velká role, ale je to moje první filmování po dlouhé absenci. Jsem Zdeňkovi vděčná, že na mě pamatuje. I v prvním díle Kameňáku jsem měla roli, ale natáčení jsem tehdy opravdu nebyla schopná. Teď už si na to troufám a děkuji osudu, že mi to dopřál. Hrát ve Zdeňkově filmu je pro mě nejenom radost, ale také čest. A to nepřeháním. Sobota 26. července 2003. Původně se nás mělo sejít víc, ale pár lidí se omluvilo. Nemohla přijet Marie, protože měli nějakou rodinnou oslavu, tím pádem nemohl přijet ani Vašek, protože nemá auto a chtěl se svést s ní. Omluvila se také Helenka Vondráčková s manželem, ostatní se dostavili. Přijel Mirek Ransdorf, Vojta Filip, Helena Suchá, Olga Čermáková, Lojza Žižka, Mařenka Kolářová. Všichni měli problémy dostat se k nám, protože se zrovna konala automobilová rally a skoro všechny silnice byly uzavřeny. Ale nakonec to zvládli. Udělala jsem každému turka, rozkrájela jsem bezvadný cigaretový dort, na talíře jsem nakrájela zeleninu, na stůl jsem postavila džbán s naší výbornou vodou ze studny. A pak jsme v klidu a míru seděli, povídali si o všem možném a já pak každému vyložila osud z kávové sedliny. Byla jsem ráda, že budoucnost nikdo z nich neměl tragickou. Naopak jsem všem mohla říct příjemné věci, což se nestává často. Když odjel poslední návštěvník, sedla jsem si na terasu, z jedné strany se položil Fandy, z druhé kora o kus dál řádil náš mourovatý kocour a do pokoje zrovna vletěla vlaštovka. Viděla jsem na tátu, jak si v pokoji pustil televizi a rozhostil se mi v duši nádherný pocit naděje. Položila jsem si dlaň na břicho, na místa, kde mám svoji rakovinu. Jak mi říkal při poslední kontrole pan doktor, je v klidu,
A tak jsem jí domlouvala, aby pěkně odpočívala. Nezlobila, že spolu můžeme v pohodě žít ještě spoustu let. Řekla jsem jí, že jsem si na ně zvykla a vlastně, že mi už ani nevadí. A osudu jsem poděkovala za to, že mě ještě na tomhle nádherném světě nechal.

Místo do slovu. Tohle jsem jednou dostala spolu s dopisem a schovala jsem si to. Nejen pro sebe. Interview s Bohem. Pojď dál, řekl Bůh. Tak ty bys chtěl se mnou udělat interview. Jestli máš čas, řekl jsem. Bůh se usmál a odpověděl. Můj čas je věčnost. A proto je ho dost na všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat? Co tě na lidech nejvíc překvapuje? Bůh odpověděl. To, že je nudí být dětmi a tak pospíchají, aby dospěli. A když jsou dospělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze a pak je utrácejí za to, aby si dali zdraví zase do pořádku. Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jako by nikdy neměli umřít. A že umírají, jako by nikdy nežili. Pak mě Bůh vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Já se ale ptal dál. Co bys chtěl jako rodič naučit své děti? Boha má otázka ani trochu nezarazila. Chtěl bych, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chtěl bych, aby pochopili, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. Chtěl bych, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než ten jiný. Chtěl bych, aby pochopili, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Chtěl bych, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá naopak mnoho let, než se taková zranění uzdraví. Chtěl bych, aby se naučili odpouštět, a to skutkem. Chtěl bych jim dopřát poznání, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chtěl bych, aby pochopili, že za peníze si mohou koupit všechno, kromě štěstí. Chtěl bych, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví a přesto je má rád. Chtěl bych, aby věděli, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musí odpouštět. Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mě udělal čas. Poděkoval jsem mu také za všechno, co pro mě a mou rodinu dělá. A Bůh mi na to řekl. Kdykoliv se ptej, jsem ti k dispozici 24 hodin denně. Jen se ptej a já ti vždy odpovím. A ještě něco si pamatuj. Lidé zapomenou, co jsi řekl. Zapomenou, co jsi udělal. Ale nikdy nezapomenou, jak se vedle tebe

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Aférovku a se mnou ve studiu, jako pokaždý, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já to beru úplně jako osudové, protože už jsme,
1: chtěl bych se říct, na tobě
2: pár hodin do toho evropského velkého klání a evropského rozhodování a víš, že já tady bouřím a říkám nejdůležitější volby za období, co jsme vstoupili do Evropské unie. A tak se jdu z toho teďka vymluvit, protože chybí mě témata, no, chybí mě příležitosti, chybí mě, já nevidím ty politiky.
1: Vidím to velký drama v tvojí tváři, musím říct. No, jasně, je to poslední férovka před eurovolbama, který, jak si správně předeslal, jsou za nás oba nejdůležitější eurovolby, já bych řekl, no, v novodobé historii Evropské unie.
2: No, férovka by volila, pojďme to říct.
1: To je jasný, ale protože Evropská unie skutečně stojí na existenčním rozcestí. A hraje se o její budoucnost a o naše budoucí životy, ekonomický blahobyt nebo klidně bídu a o to, jestli přežije evropský průmysl a jestli celá Evropská unie bude vlastně schopná konkurovat jak Číně, tak Americe, která, dá se říct, Evropu hodila přes palubu a v podstatě nám vyhlásila nepřímou obchodní válku, když tahá tradiční evropské firmy do Ameriky a už vidíme odliv investic, čili jsou to strašně důležité volby. Vidíme taky to, že Evropu dobíhá Green Deal a všechno to, co z něj plyne, ať už se to týká zemědělství nebo průmyslu, ale i našich osobních životů, protože Green Deal začíná nebo záhy zdraží i takzvané emisní povolenky neboli ekologickou daň, prodraží nám palivo do aut, prodraží nám bydlení, topení a tak dál. Čili opravdu se hraje o naše holé životy a já mám takovou otázku. Prosím tě, nevíš, kde je teď premiér český nebo kdo je vlastně premiér v Česku, protože do eurovoleb zbývá pár dní, jsou takhle důležité. Mimochodem, vláda Petra Fialy má za sebou druhé české předsednictví Evropské unie, za kterého se mimochodem událo spousta věcí, z kterých plyne to, že jde skutečně o náš existenční život.
2: A o kterých se hrdině mlčí, by se chtělo říct.
1: A o kterých se úplně zamlčuje. A my místo toho vidíme, že Petr Fiala si furt stěžuje, že mu někdo si z něj dělá legraci, že je ukrajinský premiér. No ale může se sakra divit, když pár dnů před eurovolbami, a to ještě jako premiér a lídr trojkalice Spolu, který vyhlásí všichni ostatní, jste nedemokrati, populisti, extrémisti, jste postrachem Evropy a on si tady uspořádá jakýsi pseudosummit pro Ukrajinu v Praze, který má teda organizovat to skání munice pro Ukrajinu. Ale já mám pocit, že Petr Fiala jako kdyby na tu premiérskou funkci rezignoval už před delší dobou a místo, aby prostě vedl vlastně celou, řekněme, zastřešoval tu vládní pětku, ale hlavně trojkoalici Spolu do eurovoleb, tak já vlastně nevím, kde je, jestli je vůbec ještě premiér. Do toho tady máme ministra zahraničí z Pirátu Jana Lipavského, který se tématem Ukrajiny angažuje už od samé ruské invaze na Ukrajinu. A teď, když ho vidíme, jak ho stělesňuje volební kampaň Piráta Ferjenčíka jako jakýhosi cherubína mladického pubertálního. Já nevím, jestli to už výsměch všemu, nebo co se děje, ale já myslím, že tady sledujeme pokus o ohromné zamlčení těch klíčových voleb, těch klíčových témat eurovoleb ze strany vlády a hlavně premiéra Petra Fialy.
2: Já si dokonce myslím, Petře, že se hraje o to, co nejvíce lidí otrávit a vsadit na to pod rouškou tmy a mlhy, aby se vydali opravdu jenom ti přesvědčení, taková ta pevná voličská jádra, a aby to v podstatě to tam složili do statu quo, do výsledku předchozích evropských voleb, protože to by si všichni vydechli a řekli, v podstatě to je úspěch. Vidíš to i na tom, že vládní pětikoalice nedělá nic pro zvýšení volební účasti. Já teda na rovinu mám pocit, že vlastně příliš nedělá ani hnutí ANO a i u toho SPD dost pochybuju, jestli opravdu se rozhodli pro mobilizaci a pro to, aby přišel někdo další.
1: Tady jenom ti technickou do toho dám. ANO se snaží o velkou mobilizaci den před eurovolbami a sice tou mimořádnou schůzí sněmovny k migračnímu paktu, což si myslím, že je chytrý tah, který přesně může mobilizovat, Ale máš pravdu, že celá ta kampaně k eurovolbám je prostě jalová. Zatím.
2: Víš, jako čekal bych propojení, jo? Čekal bych fakt nějaký fázování, já rozumím tomu mobilizačnímu poslednímu slovu, já rozumím tomu, že asi si říkají, čím dál víc lidí se rozhoduje na poslední chvíli, zvláště v takovýchhlech pro mnohé odtažitých, cizorodých, nejasných evropských volbách a upřímně řečeno zatím to veřejné prostředí proto příliš nedělá, aby bylo jako jasněji. Všichni už to postavili do ideologických pozic, tady už máš pocit, že vlastně už se vůbec nehraje o Evropský parlament, ale hraje se o lidstvo a podstatu a o mé neoblíbené, nehezké slovo narativy a to už se jenom chodí a...
1: Hele, prosím tě, s narativama buď opatrnej, šetři. Víš, kdo od Černá vede dohled nad narativama?
2: Já používám jenom narativy.
1: Je to plukovník, nosí rád maskáče a než začal mluvit o narativech...
2: A neusmívá se.
1: Neusmívá se vůbec, hodně se mračí, má trošku zlo ve tváři, tak mluvil o oficiální vlastně státní nebo vládní pravdě. Sice plukovník Foltín. Tak dávej si bakala slovo
2: narativ. Já mám načtenou jeho literaturu.
1: Má za sebou literaturu?
2: Jo, má. Hele, to bys byl překvapený, to jako upřímně řečeno i šéf našeho generálního štábu má za sebou jako kvalitní knížky, kvalitní texty.
1: Váže?
2: A pak prostě se něco stane. Pak se prostě nějak spadneš do toho soukolí nebo málo se větrá. Proto taky víš, že my na Ferovce hodně větráme, držíme tady pitný režim, voda, čaj nás oklopuje, dobrá nálada, to je základ. A
1: všichni se tady smějou, jako
2: já doufám, že ne nám,
1: kokainu v Brně.
2: A bylo tady, ale nemáme tady tolik hodně mladých lidí a nemáme sochy, takže nenaplňujeme akci, kterou bych schválil Saša Vondra.
1: Ale smějem se a nikomu se nikdy nic nestane tady při natáčení.
2: To je pravda, zatím jsme nikomu ani nic neprovedli. Ale pozor, aby to taky nebyla diagnóza. Čili já držím jenom narrativy a raději jsem si to slovo zakázal, protože ho fakt nesnáším, jo? Že my nás to učili 20 let zpátky, to všichni objevili, spousta lidí má pocit, že to je pohlavní nemoc, ale přesto to používá, protože to vyprávějí ostatní a nevědí, jestli to je exotický avokádo anebo právě nějaká ekonomická jednotka, ale je to něco fuj, něco nebezpečného, takže já se k tomu přidávat taky nechci. Ale zvláštní je, že my když jsme se bavili o tom, co se teďka tak jako prapodivně tady vlastně neděje, že to velké mlčení bylo nahrazeno tím, že my máme opravdu vládu ministrů zahraničních věcí. Když se na to podíváš, tak naše vláda teďka vzývá jenom, co se děje v zahraničí, vzývá jenom zahraniční trendy, přebíjí se v tom, kdo vydá lépe míněnou radu, tu tamhle, tu jinde, tu exoticky. Já bych dokonce, ty říkáš premiér Ukrajiny, já bych dneska řekl, že vláda je spíš jako v podstatě nejen vláda Ukrajiny, ale vláda Izraele, vláda korespondenční volby, kdy má pocit, že automaticky to je záchrana na všechno okolo, vláda snížení volebního věku. A já se musím potutelně smát, protože víš, že já jsem ti už poslal takovou docela zajímavou analýzku, které se pak chytilo Politico a to bere Věci prověřený, z mnoha zemí, kde se nám ukázala velice nepěkná věc. Začíná se potvrzovat takzvané kubáčkovo paradigma.
1: Počkej, nepěkný narativ se nám tady ukazuje.
2: No, já mám takový kubáčkovo paradigma, abych tomu dal takový slovníkový efekt. Víš sám, že jak jsem vzpomínal, že zkušenost sousedního Rakouska, že všichni tam byli se v prsa a říkali, pojďme, dejme šanci mladým, snížme volební věk z 18 na 16, pomůže to rakouské demokracii, vyrovná to střed ne civilizací, střed světu, ale střed generací. A hlavně mezi náma, mezi řádky, samozřejmě sociální demokraté, zelení a další liberální platformy doufali, že vlastně mladým to naházejí. A ono, co se stalo? Mladí dorazili, ne moc reprezentativním věku, ale naházeli to svobodným. A naházeli to spíš konzervativním stranám. A ejhle, teďka odhady evropských voleb ukazují, že mladí nejdou zdaleka za paní Danuší, Piráty, kterým mladí se stádli a už jsou středně staří, a za dalšími, ale začínají uvažovat protestně, konzervativně, spíše se pohlíží po jakoby konzervativní pravici, napříč zeměmi od Portugalska přes Nizozemí, Itálii, Francii, Německo a mohli bychom pokračovat k sousedům našim. A najednou si myslím, že pan prezident Petr Pavel už za to tak horovat nebude. Najednou si myslím, že stanaři taky ustoupí a řeknou, hele, nechme to jak je, ať si pěkně zestárnou, když nechodí k volebním místnostem ani se pokoukat, žádný 16.
1: U toho Petra Pavla možná, protože teď vyšel průzkum, jak mu opadla oblíbenost a důvěra u lidí, což samozřejmě se dalo očekávat po těch jeho kouscích, který předvádí, ale drží mu mladí. Takže u něj možná uvidíme, jak to bude držet tam, ale máš pravdu, je to poslední trend, že mladí, já bych řekl takovým hezkým slovníkem, dnešní mládež nám nějak propadá špatným, nesprávným narrativům, a nedemokratům, populistům a extremistům, protože tenhle trend, o kterém mluvíš...
2: Čo, jsi jak paní Danuše?
1: Jsem,
2: já jsem se úplně zasnil.
1: Paní Danuše je teď všude plno a prostě...
2: Ale nemá čas dojít, taky vyplňuješ.
1: Je to nakažlivý, ale trošku, no prostě...
2: A je to tady.
1: Nejde se před tím ubránit. Paní Danuše je plná moudrých věcí a velkých narrativů, takže prostě nejde předtím utíct, ale co chci říct...
2: Byrotikum je tady.
1: To, co jsi zmínil v Rakousku, to byl takový předvoj, když už používáme ten velký slovník takový, a teď vidíme podobný trend ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, ve Francii. Marine Le Penová, to velký zlo pro všechny liberály a širitele správných narrativů, tak já jsem četl průzkum, že nějakých 43% mladých lidí ve věku 18 až 24 let jí budou volit v eurovolbách, protože prostě propadají šarmu a kouzlu šéfa její strany Bardely, který, kde bys řekl, že je získává a kde šíří ten šarm, samozřejmě na TikToku, kde jí hotdogy a dělá si selfiečka, ale
2: a je prostě, téměř jejich vrstevník, si řekněme.
1: Ano, to je druhá věc. A tenhle ten trend začíná být panevropský. Uvidíme, jak to dopadne totiž v těch volbách, protože v těch médiích nečeských vlastně poslední dobou vychází docela analýzy, že by Evropu skutečně mohlo čekat v tomhle ohledu, já nechci říkat zemětřesení, ale prostě výrazný posílení tohoto politického proudu a že by se přepsalo složení a tím pádem i směřování Evropského parlamentu a Evropské unie. Protože ten bude volit novou Evropskou komisi nebo schvalovat včetně jejího šéfa nebo šéfky a tam to už je přeci jenom velký vliv.
2: Taky vidíme, že stávající předsedkyně Ursula von der Leyen se teďka v podstatě... Ta
1: našla novou kamarádku.
2: Přesně tak, přilepila, přimkla George Meloni. Ta má být vlastně jejím klíčníkem do toho světa, který pro ní byl předtím dekadentní, podezřelý, nehodný zájmu. Často vůči němu vystupovala, často pro ní to byli v podstatě proto fašisti a jenom přidávala tak, kde zrovna potřebovala. Teď se to rázem mění, čili usuzuju, že Ursula von der Leyen bude mít dobré analytiky a dobré výzkumy a má dobré odhady, když začíná dělat tohle a dělá to samozřejmě čistě pragmaticky o sebe. Je smutný, že fakt teď mám pocit, že naše česká politika postoupila tak daleko nebo tak hluboko, že vlastně nechává to všechno na rozmaru předsedkyně Evropské komise, která najednou Green Deal začíná cupovat, protože prostě křeslo předsedkyně Evropské
1: svůj
2: komise...
1: Svůj vlastní je... Green Deal, tak, nutno říct, tak, svůj vlastní Green Deal, protože to klíčový bylo schválený za poslední pětiletku.
2: Tak. Ale víš, tohle mě právě trápí, jo? Že bych si myslel, že nikdy nemáš boj rozhodnutý, pokud to nevzdáš. A fascinuje mě, jak teďka stávající vládní koalice si najela na strategii Pirátů, která jim částečně funguje, že v podstatě k řadě věcí mlčí, neprovokují, nedráždí, jako by nebyly a jsou na svých 12%. Tady je to kombinace, že se vlastně jako nemluví o těch tématech, vymlčují se, odvádí se pozornost ke všemu okolo nás, jsme neskutečně chytří na světový globus, to my poradíme Američanům, poradíme Izraelcům, poradíme Ukrajincům, poradíme Tchajvancům, víme, co s Čínou.
1: Vidím tu scénku, jak někde u obřího globusu stojí Petr Fiala s Lipavským, prostě točí s tím, hele, a napadají ty velké myšlenky.
2: A říkají si, komu dneska zavoláme a poradíme, jak to mají řídit a vést. Ale výsledek je, že doma nám to zahnívá, že nám opravdu spousta věcí fakt jako protejká mezi prsty. A pak ještě slyšíš takový jakoby prazvláštní slovník typu, no tak když nám padne průmysl, tak se ty lidi přeorientují třeba do služeb.
1: A to říkala jenom... paní Danuše mimochodem, to, a to je chytrý.
2: Je to zajímavý tak, no je to takový, připomíná mě to doby dávno minulé, tak prostě soudruzi vememe tabulku, přeškrtáme to, rozdělíme to, každej si tady vemete. My vlastně provádíme vnitřní migraci, jo? Že my vlastně si řekneme, hele prostě každej si vemete tady z těch fabrik tolik a tolik, buď nastěhujete domů, nebo do služeb, anebo prostě vymyslíte něco nového, všichni budou ajťáci.
1: Mě napadá,
2: já jsem se vyděsil, že já ajťák, tak tenhle svět skoro.
1: Ale najdeš si nějaký ten rekvalifikační kurz?
2: Na pastevce.
1: Já se blížím jsem věku, si kdy si lidi začínají dělat rekvalifikaci na práci s dřevořezem třeba.
2: A to je
1: takže
2: hezký.
1: To je krásná věc, vlastně manuální, taková mentálně očistná.
2: Pomáhá to mozku. Mozku je to určitě. Nejlepší prevence proti schizofrenii a dalším Parkinsonovi a dalším. Takže to je perfektní.
1: Kvalitní rukavice, aby si neužíš z prsty, ale a napadlo
2: mě. Máš, nebo na co se
1: ještě uvidím. Ale napadlo mě, jestli Danuše Nerudová už byla tady s těma převratnýma myšlenkami. myšlenkama svýma třeba v Mladý Boleslavi ve Škodovce, že by tam tak procházela tou fabrikou a říkala by, tady to zavřete, tamhle taky, tamhle to si přestěhujete někam jinam, no a vy, co nebudete mít práci, no tak půjdete na, rekvalifikaci.
2: No tak podle mě jako s noblesou sobě vlastní a hlavně sebevědomím sobě vlastní už chodila, říkala pastevci, kazatelé, učitelé, ajťáci, no ty sem ani radši nechoď, ty seš tady omylem, uklizeči, jo, takhle to ne, fakt tak úplně jako zblažeností určuje, kdo co rozhodne, kdo co bude dělat, ale je to, hele, je to fascinující, protože když se podíváš do zahraničí a víš sám, sleduješ hodně zahraniční prostředí, zahraniční periodika, ty věci se opravdu probírají, řeší se, co z toho, kde, jaký stát bude mít a zatím naše taktika je typu, buď o tom vůbec nemluvím, anebo chodím jak Ježíšek už dávno dřív a tu dám kvalifikovanou většinu a zbavím se práva veta, tu rovnou skočím na euro, ať je to za kolik, ideálně, ale za cizí, jo? Všimně si, že nikdy jsem od některých ministrů neslyšel přepočet jako na jejich vlastní, je to takový, no, oni to český domácnosti a český firmy nějak zvládnou a takhle rozdávají, choděj, ale rozdávají z cizího. Čili pro mě nejsmutnější je, jak se naprosto rezignovalo na legitimní, racionální český zájem, kdy všichni ostatní se o tom reálně baví, připravujou, aby to pětiletí pro ně bylo co nejdůležitější a co nejvíce prosadili, vytváří si už a priori koalice. Ne, my řešíme, kdo bude komisař a jestli vlastně za koho. Paní Danuše se teďka pořídila a pojistila stranictví, mám pocit, že to i naopak ještě přidá jako handicap, ale to je její boj.
1: Ale zase tam může, počkej, vytáhnout, když by šla na to grilování, může vytáhnout nějaký svůj vědecký článek z těch časopisů predátorských, kde publikovala. Já myslím, že by to udělalo
2: velkou vlnu.
1: Velký dojem na Europarlament.
2: Ne, a musím říct, hele, vím, že to tady často vytahuju, ale musím říct, že fakt je pak tristní, když sleduješ, ani ne tak německou debatu, tam jako teďka taky mají svých problémů, který vymlčujou, ale když sleduješ polskou debatu, rakouskou debatu, těch nejbližších, tak ti je opravdu smutno, protože si říkáš, prostě jdou do toho velmi racionálně, kupecky, vědí, že musí být připraveni hned na začátku, co je pro ně zásadní, kde je to pro ně výhodný, ale my máme rady na rozdávání, my máme právo veta na rozdávání, národní měnu na rozdávání, inflaci na rozdávání, no ty, ceny energií, vem si, jako my nevedeme ani debatu, co bychom od toho pětiletí chtěli, aby se nám vrátilo v nějakém vhodném energetickém mixu. A neplatili jsme jak mourovatí za situace, kdy ještě si opravdu hrozí nám kolaps průmyslu. Ale, to si dobře tam vzpomenul, on nám jako velmi reálně hrozí problém i pro české domácnosti a malé firmy, protože v tom dalším období se staneme v podstatě nositeli emisních povolenek i my. Takže to už jako konec srandy bude doslova utopení. To člověk bude stát utopeně, bude říkat, já tě moc dobře vidím, černý pasažer. Ty nám kazíš rodinnou pohodu a rodinný rozpočet. To bude najednou jiná mela. A mám pocit, že tady někteří politici řeknou a řeknou, ale teď my v té vládě v podstatě nebyli, teď jsme se o tom nebavili, nikdo se neptal.
1: Nám se taková pohoda. I premiér Petr Fiala, že vlastně nikdy s touhle vládou svojí vlastní neměl nic společného, protože když jsme u něj, tak on vlastně se snažil využít českého předsednictví EU, jako, jak on se zaštiťuje, protože ví, jaký průšvihy a nedostatky za sebou táhne v té domácí politice, ekonomický, sociální, tak vlastně se snaží to kompenzovat na tom, jako na tom geopolitickém pódiu a buď je premiérem Ukrajiny, nebo je premiérem Evropské unie zrovna takovým, ale cerebrálním, protože samozřejmě ani za našeho předsednictví Českou Evropskou unii neřídilo ani náhodou, ale snažil se vytvářet dojem, prostě že to tak je. No ale za našeho předsednictví tak se schválil zákaz spalovacích motorů od roku 35, přesně tady ty emisní povolenky, které mají nastoupit od roku 27 už, což je za 3 roky. A řekněme, prostě to je ekologická daň a zdraží paliva pro jednotlivce i firmy.
2: Zdraží zásadně, skokově. Jo.
1: Výrazně zdraží vytápění domácí, zdraží i asi vůbec bude potřeba zateplovat si domy, protože ty domy budou na ně vstaženy nový ekologický normy a tak dál. Čili dohání nás vlastně jedna věc, kterou vlastně už za Fialovy vlády byla schválená. Já jsem naivní, protože Fialova vláda zaujala takový zajímavý postoj, že i u těch zásadních klíčových principiálních hlasování v Evropské unii se zdržujeme.
2: My nehlasujeme.
1: Minister financí Stanjura nám to vysvětluje tak, že zdržet se hlasování vlastně znamená ne, Ale ono to tak není, zdržet hlasování se znamená zdržet se hlasování.
2: Přesně tak. A v podstatě ve výsledku pomáháš ano, protože nebráníš dominantnímu názoru, čili v podstatě jsi alibista, s kterým se ale bohužel pak alibisticky jako nakládá. Jo? Takže my jsme opravdu v mnoha věcech slepí, hluší, ale k našemu neprospěchu a řekněme si otevřeně, a už to jako těmi škamnami těch institucí bruselských prochází, že s tebou fakt pak nikdo, že ti nikdo nebere vážně a nepočítá s tebou, protože si řekne, ty jsi v podstatě užitečný, jak bych to řekl hezky kultivovaně, alibista. Nejseš ani ano, nejseš ani ne, nejseš ochoten nést tu politickou odpovědnost, nejsi schopen ani udělat kompromis a vyhandlovat ho zase za nějaký kompromis, který my uděláme vůči tobě někdy v budoucnu. Smůla je, že to opravdu děláme proti našim zájmům, proti naší orientaci průmyslu, životních nákladů, protože i kdyby někdo nenáviděl český průmysl, nebo obecně průmysl, tak ale my nemáme nic jiného. Máme nádhernou krajinu, o tom žádná. Ale já nevím, jako jestli budeme tady všichni dělat průvodce po státních zámcích anebo pastevce, což bych poprosil, neberte mi to, na to se opravdu těším, už mám vyhlídlou pěknou louku, ovečky už předobjednané, bude mě krásně, když budete takhle něco chtít říct, já to vzkážu, je to paráda, je to prej očistný, holky poslechnou cokoliv, takže já, když jim tam budu pod břízou cokoliv vyprávět nebo střídavě pod bukem, snesou.
1: To nastoupíš cestu Jana Rumla, bývalého disidenta a budoucího ministra vnitra. To byl taky pastevec s ovcí a říkal, jaký to bylo krásný, jak byl mentálně čistý, než a to bylo, se potom ušpinil politikou.
2: Když byl v politice, nebo
1: před,
2: potom?
1: Před.
2: Jo, protože ono bohužel někteří ty politici nás zaměňují právě s těmi ovcemi a pak se takhle... Jo, já, že kruté je... Aniž bych to myslel zle, ale myslím to zcela vážně, a z toho titulu je to možná kruté, že fakt mám pocit, že teďka se s námi nakládá jako s ovcemi. Že někdo tím pastevcem už je, nepřiznal to, tu louku si vybral jako celou Českou republiku a tak si nás tak jako posouvá, je to takové to vaření pověstné žáby v pověstně na začátku jemně trochu teplé vodě a prostě se zkouší, co ještě sneseme, protože opravdu, když se bavíš se zahraničím, se sousedy, nechápou, co si necháváme aktivně brát z ruky, aniž bychom cokoliv za to získali a naplňuje se můj scénář a přátelé, máte to, nechtěli jste společně se mnou nominovat Petra Fialy do Evropské komise, mohli jsme, takovýhle člověk nám v Evropské komisi nevadil, protože ona je stejně centralizovaná, ona tam stejně tam dobinují byrokrati a komisaři jsou povětšinou ceremoniální a to jim jde pěkně a mají to rádi. To, jo.
1: Já se obávám, že Petr Fiala je tak konsenzuální člověk, který nesnáší jaký spor a konflikt, že i na eurokomisaře je jako moc, protože to jsme viděli přesně u toho Vít Rakušan, který prostě Fialova vláda, že ho začala říkat... Zaprý všichni dobře jsou, ostatní jsou nedemokrati, populisti a extrémisti a směrem k Evropské unii, to jsou taky takový krédo Danuše Nerudové, chtějí bořit, my chceme budovat. Každý, kdo kritizuje Evropskou unii, tak ji chce bořit, že jo, nebudeme okopávat kotníky a tak dál. Solidarita, oni jako kdyby nepochopili prostě, že Evropská unie, že je to hájení národních zájmů v první řadě.
2: To by vždycky mohli vyhodit Francouze z fleku.
1: To už dávno. Ale že teď teda, já jsem zmínil ty ekologické věci a celý Green Deal. A Fialova vláda a její ministři a vlastně lídři těch vládních stran, myslím lídry do eurovoleb, najednou začínají přesně mluvit o revizi nebo zrušení těch opatření, které ale za jejich vlastní vlády jenom nedávno se odhlasovaly a oni je nechali prostě projít. Tady asi potřebujeme vysvětlit tu historii toho Green Dealu. Bývalý premiér nebo předchůdce Petra Fialy v čele vlády Andrej Babiš, on podepsal něco, čemu bychom mohli říct, vlastně desky prázdný s nadpisem Green Deal a tam byly ty obecné cíle ekologické, kterým se má dojít. Je jasný, že když podepíše premiér nebo podepíše odsouhlasí i tohleto, takže se k těm cílům bude muset nějak dojít, že se k ním nedojde bez opatření. Je pravda, že tehdy tam ještě nebyla konkrétní opatření a že Andrej Babiš nějaký předtuše a věda, že Česko je nejprůmyslovější zemí Evropské unie, tak si tam dal tu výjimku, že teda Česko nebude muset přijímat taková opatření, které by přímo ničily náš průmysl. Pak přišla Fialova vláda a za tý už se schválil ten program
2: Fit for 55,
1: což už jsou vlastně ty konkrétní opatření, které se teď už jedno po druhém vkládá do těch desek s nadpisem Green Deal. A tahle ta vláda prostě teď sama před tím utíká. Tak proto vlastně asi chápu, že se Petr Fiala teď radši dělá neviditelným a Alexander Vondra najednou místo předseda jeho ODS a líder trojkoalice Spolu do eurovoleb najednou tady začne mluvit o tom, jak Green Deal je potřeba revidovat, ale ty nejbrutálnější opatření prostě mířící na náš průmysl a i domácnosti, no tak jdou za vládou jeho předsedy.
2: Jsou procesu. Je pravda, že teda rovnou si řekněme, že Andrej Babiš tím, nevím, buď tomu nevěnoval jako reálnou pozornost, nebo se řeklo, počkejte, ono se to celý vyvine a rozhodne detail, anebo to tam chtěl mít dobrý, protože většinu těch termínů vlastně odsouhlasil. Jo, že to byla taková prazvláštní hra, kterou známe u nás jménem RPSN, nebo drobná písmenka na konci smlouvy. Případně prostě těch 37 nepodstatných příloh za smlouvou, neboli tam se začínalo objevovat ta čertova kopítka, že jo, ty pověstný detaily, který ti to kráje. To je ale už spojeno se současnou vládou a je fascinující, protože spousta vyjednavačů ti i řekne, ale teď oni měli, mohli se směňovat. No, ostatní prostě aktivně si snažili vyjednat a dělali si aliance, byli jakoby standardním partnerem, předvídatelným partnerem a proto se s nima počítá a fungují.
1: No, ono to perfektně ukazuje ten zákaz spalovacích motorů, jak šel tou historií. Vlastně za Andreje Babiše, ještě když byl premiér, tak už to, co se odhlasovávalo, tak tam už bylo velmi přísné utlumení emisí u spalovacích motorů, ale nikdo si ještě tehdy nedovolil dát tam absolutní totální zákaz. A to přišlo až potom po nástupu Petra Fialy, se vlastně dostal tam zákaz, ale on se tam dostal i tak, že Evropská komise, vedená Ursulou von der Leyenovou, si tady uzurpovala svoji víc moci, než jí náleží, a vlastně to propracovala, co jsme viděli na té normě Euro 7, do tak přísných podob, že nakonec ta norma Euro 7 se musela aspoň trošku změkčit, protože byla v podstatě ničivá pro evropský autoprůmysl.
2: Auto.
1: A tady vidíme i ten zákaz spalovacích motorů, prostě ten přišel až poté, no a vláda Petra Fialy prostě vyšle tehdejší, já bych řekl trošku nešťastnici politickou, ministryní životního prostředí Hubáčkovou, která to tam nechá projít, zákaz spalovacích motorů, tak neuvěřitelná věc. A znovu jsme u Petra Fialy, ještě byl to on, kdo v opozici říkal prostě zákaz spalovacích motorů v Evropské unii jen přes moji mrtvolu. Tak, no tak teď vlastně teď to vypadá trošku, že jakoby mrtvolou byl politickou, metaforicky řečeno, protože
2: on žije druhý život.
1: On žije skutečně nějaký paralelní život někde jinde.
2: Světového ministra zahraničních věcí. Jak ti říkám, tady se názorně ukazuje, mnozí vždycky snili o tom, aby bylo velkolepé Česko, velkolepá Česká republika, ať máme co nejvíce diplomatů, ministrů zahraničních věcí, ať jezdí, radí, doporučují. Tady se ukazuje, když máte vládu plnou zaminy, plnou diplomatů, ministrů zahraničních věcí, kteří mají pocit, že mají patent na rozum, že jezdí, že jim to na světových fotkách sluší, že si rádi nechají poklepat na rameno, jenže v politice poklepání na rameno a podání si rukou je často vykompenzováno velmi tvrdě za mnohé ústupky a nepopulární věci. A tady se dělá opravdu jenom v podstatě politika líbivá pro velké fotky. Hele, já rovnou říkám, já jsem z těch, že jsem rád, že máme aktivní vládu jakoby v zahraničních věcech. Ale jsem z těch, že očekávám, že ta diplomacie bude hodně racionální, bude posilovat tu českou pozici, bude pomáhat českému ekonomickému rozvoji, ekonomické diplomacii, biznisu zjednodušeně, a ne, že ho bude prostě zavírat a že ho bude, anebo že to povede k tomu, že nám v podstatě strategické firmy, strategická odvětví opravdu teďka v podstatě přemýšlí, jestli se mají přestěhovat do Ameriky dřív, nebo už mají zvážit něco v jihovýchodní Asii a tady si nechat účetní. Takže zatím vlastně politika diplomatů, a to je dobrá zpráva pro všechny účetní, dělá politiku, že nám tady zůstanou jenom pastýři a účetní. Protože velká spousta renomovaných firm s renomovanými značkami zcela otevřeně, teďka to vidíme u Zetoru, klasický příběh, stahujeme, bude se to dělat v jiných zemích, v lepším případě třeba ve dvou až třech, a tady nám zůstanou účtaři a možná pár designérů. Paráda, ale jak říkám, ostatní půjdou provázet na státní zámky, máme jich hodně, hradů taky.
1: To je pravda.
2: O to žádná. Ale to, aby jsme se tam střídali, provázeli každý sebe navzájem a chodili jsme čtyři. Jo?
1: No kdo pak bude Zbyňku Stanjurovi plnit tu státní kasu, ale mě napadá.
2: Já myslím, že uvalí něco z kulturu, no já myslím, že ze speciální daně na zámky a hrady a z kulturního požitku. Hele, za krásnou krajinu. Bude chodit Zbyněk Stanjura a bude říkat, líbí se vám tady? Výborně, připočítáme. Pršívá tady, rosu tady máte, připočítáváme. Modro tady máte, říkal jsem vám, že jsem soudes. připočítáváme, jo, vám se tady hezky dejchá a celkově tady dobře, jo, a daň z úsměvu, hele, písniček, to už tady všechno bylo.
1: No, ještě zpátky k Petru Fialovi, ono vlastně to, že jakoby nebyl českým premiérem, už máme potvrzený podruhý teď. To, jak se, zaprý to, že lže a popírá vlastní sliby, to je fakt. Ale to, že on vlastně zkouší tak jako zamlčet klíčové věci nám, tak to se ukázalo vlastně nedávno ohledně toho, když se chystal ten summit v Paříži, který se týkal Ukrajiny. Mm-hmm. A těsně před ním slovenský premiér Robert Fico, ještě než na něj byl spáchán atentát, tak řekl, prostě uvažuje se o vyslání vojáků NATO na Ukrajinu. To já nikdy nepodepíšu, žádný slovenský voják nepůjde na Ukrajinu. A Petr Fiala říkal, o ničem takovým se nejedná, to prostě není pravda. Dorazil do Paříže a bum, a samozřejmě se o tom jednalo a francouzský prezident Emmanuel Macron si dal ještě velmi záležet, aby to potom summitu sám za sebe řekl, že prostě Francie uvažuje o takovéhle věci. Takže tady jsme jako viděli, že jestli chceme se dozvědět pravdu, tak ona nepřijde od našeho vlastního premiéra, ale spíš začne přicházet od jiných premiérů z Evropské unie. Teď se to potvrdilo podruhý, vlastně jakoby přes kopírák ohledně migračního paktu, když nám tady Fialova vláda a v čele s ministrem vnitra Rakušanem, který teda migrační pakt v Evropské unii domlouval, tak a zase najednou nám tady lhal, žádná migrační kvota tam není, vyjednal jsem Česku tu výjimku ohledně Ukrajiny a tak dál. A pak tady najednou se rozmluví před vlastními voliči francouzský premiér Attal a řekne, no tak migrační pakt je o tom, že jsme prostě přiměli ty východňáry tam ze střední Evropy, aby tohle to podepsali a ty migranti nebudou chodit do těch našich krásných měst tady a to, ty budou chodit tam do těch měst. A najednou tady máme podruhé potvrzení toho, prostě co říkala nejen opozice, ale i analytici té smlouvy, právníci, prostě tohle to všechno v tom migračním paktu je, co říkáte, že tam není a co říkáte, že tam je, tak tam bohužel taky není.
2: No, hele, potvrzuje se to, už chápu, proč taky ubývá zahraniční politiky ve zpravodajství, protože je to nepěkné.
1: I to je vlastně nesprávný.
2: A občas se tam statistik. Něco dovíš, je to přesně tak. A jen se potvrzuje, že bychom měli vysílat tlumočníky, anebo bychom měli ráno mít takové okénko jako zahraničního tisku.
1: Napadá mě Jana Černochová, pokud by šlo angličtinu.
2: Hele, ta teďka hlídá naši hranici a vzdušný prostor a všechny aktivity.
1: Myslíš angličtinou
2: toho.
1: nebo
2: protože to je palba. Já pevně věřím, že jenom tak jako duševně a že jí dali mapu a že to sleduje.
1: Hele, bedlivě, ta, to ale... poslední vystoupení.